0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Bangin' Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl Swamp Rock zpěváka a skladatele Tonyho Joe Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V rhythm and bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v easy listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

that's a hopper at the big five.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí, končí. Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
3: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
4: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný ano. Léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chaloupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád. Já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju. To. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Mm-hmm. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme udrží. To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli. No.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
0: No, už to víme, je to Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál

0: Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
2: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Pavle.
1: Dobrý
2: a hlasuju pro pokračování.
1: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Pozdravím Ondra z Nenatovice a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka.
3: Dobrý den.
4: Kužátka.
3: Jasně.
4: Na to se nezapomíná.
1: Ne.
4: A já bych chtěl určitě Pepu Dvořáka, teda Vladimíra Dvořáka.
1: Jo, takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Šikovnej člověk.
1: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky, zdraví. A chtěl bych pokračovat.
1: Páni kluci, zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
3: Hezký den.
1: Dobrý den, celý den.
5: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
3: Jste výborný.
5: Moc,
1: ano.
5: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
1: Máme zapsáno.
6: Ano, prosím.
1: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
7: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
1: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
7: Tak já bych teda Václava Faltuse na
1: ano,
7: Ačko.
1: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
7: mějte
1: vám
7: se
1: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
3: Hezký, dobrý.
1: Potvrzeno, že jo?
3: Ano.
1: Jdem na něj.
6: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80. Tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
8: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
6: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodrobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
8: to je
6: po boku.
8: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili Goléma, bojím, to je Václav.
6: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
9: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
10: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mým.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No, krásná hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční děd vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: No,
4: já vás potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: A tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu, ale
1: je delší. Pojď,
2: představ si, my jsme byli v Kapském městě. Mm-hmm. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázně. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou, no.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se díváte.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ledíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: No bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel z vesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně A on říká, pojď se na ní podívat. A já jsem říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát se krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, to no. Jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam no. Si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost. Měl jsem si dát štamprle. Nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost, teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To státě jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňáš Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Beťko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem. Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibují výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
8: Cesta změny, no, přece. No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bezbrzlíkovec.
8: Ano, typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, on Jan Rumel stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále a několikrát to slíbil.
9: No, aspoň čtyřikrát, no. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Zapomněl, no. Mm. Víte, kerej to je Rumel? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě nezbrzí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Tu už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa.
10: To je bejt zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: To třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čemveče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. A říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
2: No to je ono, no. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no, to je
4: 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za ty
4: leta. No podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý, veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho. A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: No, tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xyndla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky. Ujel mi vlák.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do Vsetína dnes míří lidé na tradiční mezinárodní týden turistiky na Valašsko. Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí je pod plachtou. Rekonstrukce potrvá až do června příštího roku. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Dnes očekáváme převážně polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Matěj Neradělek má ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsko. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo třeba Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
2: V pátek se účastníci vydají do Zašove a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou z Dušné do Vsetína.
0: Kroměříž zahájila rekonstrukci radniční věže, renovace historických prvků, obnova fasády, střechy, ale i vnitřních prostor potrvá až do června roku 2027. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška jsou celkové náklady na opravu 10,5 milionu korun. S pracemi jsou spojená i bezpečnostní opatření.
3: Po dobu rekonstrukce bude uzavřena ulice před radnicí i průchod kolem turistického informačního centra. Vstup do radnice bude z boční strany a během následujícího roku bude objekt navíc zakrytý plachtou s vyobrazením věže. Ta ale slouží spíše pro zachování estetiky památky. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně. O tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst mohou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Schultes z internetového srovnávače Klik.cz.
4: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
5: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
6: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
5: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
7: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
5: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky izolované slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuálně měříme 13 až 7 stupňů, nejvýše dnes teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně je uzavřena ulice Nádražní, důvodem jsou práce na silnici. A to už bylo ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodový čtvrtek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dnešní ráno máme vzhledem k datu 9. července poměrně chladné, ale ono se to během dalších hodin vyrovná. U probouzení do čtvrtku vás, milí posluchači, zdraví taky Petr Uhřík, přeju pohodu na startu. Před kalendářem jenom připomenu svátek Drahoslavy a už posílám písničku Jiřího Zmoška na dobrou náladu. Je 5:05.
9: Český rozhlas Zlín.

0: V roce 1357 položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě Karlova mostu. Gotický monument byl dokončen počátkem 15. století, až do roku 1841 byl vůbec jediným mostem, který v Praze překlenoval Vltavu. Před 207 lety se narodil Američan Elias Howe, považovaný za vynálezce prvního použitelného šicího stroje s výkonem 300 stehů za minutu. Howe byl sice geniální konstruktér, ale mizerný obchodník. Za své šicí stroje žádal příliš $300. Neprodal ani jeden. Jeho nápadu se ale potom chopil Isaac Singer a šicí stroje šly brzy na dračku. V roce 1834 se narodil básník, prozaik, dramatik a novinář Jan Neruda. Nikdy se neoženil, i když prožil řadu vztahů. Milenecký vztah prožil například se spisovatelkou Karolínou Světlou, která byla ale vdaná. Neruda se potýkal s mnoha nezdary a útěchu hledal v alkoholu. Zemřel pak nemocný a osamělý. Mezi jeho známé básnické sbírky patří například Hřbitovní kvítí nebo Písně kosmické. A jeho snad nejznámější prózou jsou Povídky malostranské. 70. narozeniny dnes oslaví Tom Hanks, americký herec, režisér a producent, držitel 2 Oscarů za herecký výkon. A na závěr připomenu rok 1973, tehdy byl do užívání slavnostně předán horský hotel a vysílač Ještěd. Architekt Karel Hubáček získal prestižní mezinárodní Peretovu cenu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to 2 měsíce zpátky, co Engelbert Humperdinck oslavil 90. Tento vytrvalec z Británie se hudbě věnuje od 11 let a my si pustíme jeden z jeho největších hitů. Za půl minuty bude 16:15.

0: Před 2 minutami bylo 17:15. Věnujme se chvíli meteorologickým letním posunům. Krátkou předpověď jako obvykle uvedu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je teď v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 11 ve Starém Městě a v Holešově. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Strání hlásí 13 stupňů, to je prozatím nejvíc v regionu. 8 stupňů je v Hošťálkové, ve Vsetíně a ve Vizovicích. 10 stupňů uvádí Zlín, Bojkovice a Rožnov pod Radhoštěm. 9 stupňů sleduju v Luhačovicích, ve Valašské Meziříčí, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Štítná nad Bláří a Velké Karlovice mají prozatím pouhých 7 stupňů. Takže ráno chladné, poměrně, jak sledujete. Dál bude polojasno až oblačno, občas i skoro jasno, spíše v jihozápadní části kraje. Mohou se objevit izolované slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů. Povane mírný vítr severních směrů rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, kde najdeme nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Silničáři dnes dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od zítřka tedy bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně uzavřené. V pátek se ve Slavkově pod Hostýnem na Kroměřížsku poběží slavkovský poutní běh. Trasa běhu je stejná jako u tradiční pouti na svatý Hostýn. Akce se koná již po desáté. Hlavním cílem účastníka je vyzvednout si u baziliky na Hostýně pamětní očíslovaný náramek. Nejedná se o závod. Vítězem je každý, kdo trasu zdolá a dorazí v limitu 90 minut. Akce začíná prezentací v 16 hodin a 30 minut. Samotný start hlavního běhu pak bude v 18 hodin. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody za nejméně 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody za zhruba 80 milionů korun. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit i izolované slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů, aktuální teploty 13 až 7, nejvýše dnes naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Učí se programovat i resuscitovat. 20 žáků základní škol teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, kde si zkouší studium tamních oborů. Více si poslechneme za chvíli v reportáži, teď je půl šesté a tři minuty. Dobré ráno.
3: Nevím spálit most, most za láskou v nás. Vždy se dá zpět jíst,

0: Český rozhlas Zlín vás, milí posluchači, zdraví u čtvrtečního vstávání do 9. července je 5 hodin 39 minut. Dvě desítky dětí teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Na 4 dny si žáci 5. až 9. tříd základních škol vyzkoušejí vysokoškolské studium. Lektoři je do pátku provedou všemi obory, která vysoká škola nabízí.
1: Nakonec toho odporu. Jo, musí to být až na tu druhou nožku toho odporu. Co není v videovi, co je dál.
2: Připojuje asi 10 žáků pod dohledem lektora Tomáše Dobrovolného drátky ke kontaktům tak, aby se jim rozsvítila žárovka.
1: Svítí, nesvítí, komu svítí, komu nesvítí, vědět, svítí, super.
2: Celá práce bude ale podle Tomáše Dobrovolného složitější.
3: Budou programovat Arduino, vlastně to takové první setkání s nějakým programovacím jazykem, kde vyloženě píšou text.
2: Součástky si u počítače chystá také účastnice Marie.
4: My jsme tady začali zapojovat drátky a díky tomu nám pak začala svítit taková kontrolka, nebo já nevím, jak to nazvat, ledka, a vlastně jsme zapojili červený a černý drátky.
2: Dětská univerzita není ale jen o technice. Vysoká škola ukazuje žákům základních škol všechny obory, které nabízí. Ve vedlejší třídě tak mají starší děti hodinu zaměřenou na zdravotnictví. Aktuálně jim lektorky ukazují prezentaci. Podle jedné z nich, Petry Vršecké, ale přijde na řadu také praxe.
5: Budou si měřit tlak, saturaci, jak jsou okysličený. Budou si potom v té poslední části zkoušet resuscitovat, zkoušet vypudit cizí těleso, takzvaný Heimlichův manévra podobně.
2: Žačka Alena, která se po prázdninách chystá do 8. třídy, se na dětskou univerzitu přihlásila hlavně kvůli zdravotnickým oborům.
6: Já už od malička toužím být zdravotní sestra a tyhle věci a máma tady i sama studovala, teďka už ne. A chci jít jakože taky v jejich stopách ohledně zdravotnictví a tak mě to zajímalo.
2: Do budoucna tak zváží i přihlášku na vysokou školu do Jihlavy, což je ostatně hlavním cílem celé dětské univerzity, popisuje prorektor Václav Báča.
7: Chceme jim ukázat, jak vypadá naše škola, že jak vypadá vysokoškolský studium nebo vysokoškolský přístup ke studiu, a pevně věříme v to, že si to oblíbí, ukážou a budou se na to těšit, že opustí ty dveře těch základních středních škol a vyzkouší si ten vysokoškolský život. To je hlavním cílem.
2: Celkem teď dětskou univerzitu navštěvuje 20 žáků základních škol. Po dokončení 4denního programu je čeká i slavnostní promoce. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15, další informace beru od meteorologů, zjistíme, jaké léto máme očekávat v nejbližším průběhu.
1: Počasí.
0: Ještě současné aktuální teploty napříč Zlínským krajem. 12 stupňů je v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 11 ve Starém Městě a v Holešově. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Strání. V Hošťálkové, ve Vizovicích a ve Vsetíně je to prozatím 8 stupňů, 10 ve Zlíně, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 9 stupňů uvádějí Luhačovice, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Horní Bečva. Štítná nad Bláří a Velké Karlovice mají prozatím jenom 7 stupňů Celsia. Očekávejme polojasno až oblačno, občas i skoro jasno, spíše v jihozápadní části kraje, mohou se objevit i izolované slabé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky, které by měly vydržet, a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naučí vás africkou píseň, povypráví o svém neuvěřitelném osudu a bude tak milá, že si ji oblíbíte od prvních slov. Řeč je o tanečnici a choreografce Lindě Caridad Fernández Sáez. A to všechno, o čem jsem mluvil, si můžete poslechnout u dalšího vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka v neděli hodinu před polednem. Na moji návštěvu i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Máme 9. července, na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíme se například i to, jak si užívá divadelní roli Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie. Tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy nabídne Matěj už za chvíli, 6 hodin bude za 7 minut.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Proti stavebnímu povolení retenční nádrže dálnice D49 se odvolali Děti země a Egeria. V Luhačovicích na kostelní zdi vzniká nová velkoformátová mozaika zobrazující výjevy z života Panny Marie. Jihomoravští zemědělci zatím sklidili skoro 150 tisíc tun obilovin. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Dobré ráno. Spolky Děti země a Egeria podali odvolání proti obnovenému stavebnímu povolení pro retenční nádrž dálnice D49. Ta je přitom nezbytným objektem pro provoz, slouží totiž k odvádění a zadržování dešťové vody z vozovky. O odvolání tak bude rozhodovat ministerstvo dopravy.
2: Nedostatkem je podle zástupců spolku chybějící odlučovač ropných látek. Podle úřadu plní čistící funkci samotná retenční nádrž. Spolek Egeria však argumentuje, že odlučovač výslovně vyžadovalo územní rozhodnutí. Vadí jim třeba i chybějící stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Kostelní zeď na Luhačovickém kostele svaté rodiny bude zdobit mozaika zobrazující výjevy ze života Panny Marie. Mozaika byla vytvořena několik měsíců předem a její montáž na zeď se dělá postupně po menších částech. Kdy bude dílo dokončeno, upřesňuje architekt a výtvarník Josef Šťasta.
3: Nacházíme se na nádvoří kostela svaté rodiny v Luhačovicích a tady vzniká velkoformátová mozaika, která je věnovaná Panně Marii. Měli bychom skončit buď to koncem tohoto roku a v horším případě, pakliže nám nebudou okolnosti přát, tak na jaře příštího.
0: Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
4: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
5: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
0: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky izolované slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuálně měříme 13 až 7 stupňů. Nejvýše dnes teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 v Kunovicích na Uherskohradišťsku je zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Důvodem jsou práce na silnici. Takové byly zprávy. Je s vámi Český rozhlas Zlín a naše ranní vysílání pokračuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Tak nám to říká aktuální pranostika. Meteorologové předpovídají maximální teploty kolem letní hranice, což je 25, 26 stupňů. Společně začínáme čtvrtek. Dobré ráno přeje za celý vysílací tým taky Petr Uhřík. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání a snídaně. Teď je 6 hodin 5 minut. Před kalendářem nám zaspívá Pavel Novák.
1: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do čtvrtku 9. července vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín a vybírám z kalendária. Dnes je Světový den veterinárních lékařů. Nezaměřuje se ovšem pouze na veterináře samotné. Upozornit chce především na to, jak moc je péče o zvířata důležitá. V roce 1357 položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě Karlova mostu. Gotický monument byl dokončen počátkem 15. století a až do roku 1841 byl vůbec jediným mostem, který v Praze překlenoval Vltavu. Před 207 lety se narodil Američan Elias Howe, považovaný za vynálezce prvního použitelného šicího stroje s výkonem 300 stehů za minutu. Pan Howe byl sice geniální konstruktér, ale velmi mizerný obchodník. Za své šicí stroje žádal příliš, $300. Neprodal ani jeden. Jeho nápadu se ale chopil Isaac Singer a šicí stroje šly brzy, jak se říká, na dračku. V roce 1834 se narodil básník, prozaik, dramatik a novinář Jan Neruda. Nikdy se neoženil, i když prožil řadu vztahů. Milenecký vztah prožil například se spisovatelkou Karolínou Světlou, která byla ale vdaná. Neruda se potýkal s mnoha nezdary a útěchu hledal v alkoholu. Zemřel pak nemocný a osamělý. Mezi jeho známé básnické sbírky patří například Hřbitovní kvítí nebo Písně kosmické. A jeho snad nejznámější prózou jsou povídky malostranské. 70. narozeniny dnes oslaví Tom Hanks, americký herec, režisér a producent, držitel dvou Oscarů za herecký výkon. A na závěr připomenu rok 1973, tehdy byl do užívání slavnostně předán horský hotel a vysílač Ještěd. Architekt Karel Hubáček získal prestižní mezinárodní Peretovu cenu. Po kalendáriu jdeme zpátky do regionu. Zatímco řada měst ve Zlínském kraji výstavbu obecních bytů přenechává developerům nebo ji odkládá, některé menší obce stavějí vlastní bydlení sami. V Horní Bečvě na Vsetínsku teď za obecní peníze vzniká jeden z největších obecních bytových domů v regionu. Podrobnosti už za chvíli v reportáži Gabriely Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Skupina z Jihoafrické republiky a navíc ryze dívčí to tady v skutku nemáme často. Zajdeme do roku 78, kdy kapela Cloud bodovala ve většině evropských zemí s písničkou Substitute. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré čtvrteční ráno.

0: Za minutu čtvrt na sedm, před námi čtvrtek, 9. červenec. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec bez účasti developera velký bytový dům s více než 50 byty. Jinde spoléhají na to, že byty postaví soukromníci. Více zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
1: Dříve v této lokalitě byla pila, která v 90. letech vyhořela a následně vznikl takový menší brownfield. No a my jsme vlastně v roce 2015 tyto pozemky vykoupili a začali jsme přemýšlet, jak s nimi naložit.
2: Vysvětluje mi nezávislý starosta Horní Bečvy na Vsetínsku Rudolf Bernác, kterým se teď dívám zatím jenom na velkou hromadu štěrku. Tady na tomto místě budou stát dva bytové domy s více než 50 bytů.
1: Tak my čelíme té výzvě stárnutí populace a poklesu počtu obyvatel v naší obci, takže se snažíme přilákat mladé, aby nám lidé neodcházeli do měst a vlastně mimo Zlínský kraj.
2: Horní Bečva chtěla původně stavět s developerem. Legislativa jí to ale nedovolila, tak se do toho pustila sama. Právě na to si ale velká města většinou netroufnou. Podle nezávislého starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery na to nemají finance.
3: Není ve finančních ani kapacitních možnostech malých měst zajistit vlastnické bydlení, tedy budování bydlení a prodej obyvatelům. Města se spíše zaměřují na budování dostupného nájemního bydlení, ideálně s podporou státu. A co se týká rozvoje bydlení vlastnického, tady je klíčová spolupráce s developery, nastavení dobrých pravidel a rozvoj právě díky soukromému kapitálu.
2: A přesně tak to i Rožnov dělá. Budovu bývalého internátu průmyslovky přestaví radnice na bytový dům s 42 byty. Všechny ale budou nájemní. To, co zvládla Horní Bečva, postavit byty a bez zisku je prodat lidem, se ve městech neděje. Jenže malé obce se nevzdávají. Nemají developera, nemají velký rozpočet, mají ale důvod. Chtějí udržet mladé rodiny doma. A že je o byty v obcích zájem, ukazuje prostřední Bečva. Ještě nemá ani povolení, a lidé už se podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové o byty hlásí.
4: Musím říct, že už když jsme pustili tu první informaci, že vlastně prostřední Bečva projektuje takovéto bydlení, tak už teďka nám píšou zájemci o ty byty, aniž bychom je měli povolené.
2: Většina obcí a měst se ale snaží hlavně vytvořit dobré podmínky pro developery. Třeba v Zubří na Vsetínsku, kde podle nezávislého starosty Aleše Měrky vzniknou bytové domy na sídlišti.
5: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
2: Taky velká města na Vsetínsku vsadila na developery a vlastní byty většinou jen opravují. Malé obce to ale vzali do svých rukou a tak dnes na Valašsku roste nejvíc nových bytů tam, kde by to čekal málo kdo. Ne ve městech, ale v obcích, které se rozhodly, že nebudou čekat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Hudba plná radosti, energie a silných emocí, to je gospel. A už brzy si jeho jedinečnou atmosféru užijete i vy. Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude organizátorka zlínské letní školy gospelu Marta Burkett. A bude se nejenom povídat, ale také zpívat. Dobré dopoledne, poslouchejte už 9. července. Těší se Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planeta

Planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, projdeme si další dny z pohledu profesionálů. V Brně už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To dnešní prozatím ve Zlínském kraji hodnotíte jak?
1: Oblačnosti je hodně, je to taková ranní velká oblačnost, řekněme, takže spíše skoro zatažená nebo zatažená obloha teď momentálně. Teploty jsou aktuálně nejčastěji v údolích na Valašsku tak kolem 8-9 stupňů, směrem dál na západ, severozápad kraje je až ke 12 nebo 13 stupňům Celsia, i na tom jižním okraji Zlínského kraje. No a vítr teď fouká většinou slabý a je proměnlivý.
0: Co nám datum 9. července dnešek přinese v dalších hodinách? Jak vychází celková předpověď na čtvrtek?
1: Převažovat bude spíše oblačnější počasí, i když chvílemi může být i polojasno, ale to spíš až během dopoledních hodin. Teď ráno taková ta převažující velká oblačnost. Také potom přes den se v oblasti Beskyd mohou objevit nějaké přehánky. Pravděpodobnost není moc velká, nicméně nějaká přeci jenom je. Teploty odpoledne nejčastěji mezi 23 až 26 stupni Celsia a vítr ten bude foukat ráno a večer slabý, přes den mírný a měl by mít severní směry.
0: Potěšíte číslem v biozátěži?
1: Ta bude na stupni číslo 1, ano, tedy nejnižší mírná zátěž.
0: Pojďme dál na pátek, co nám počasí nabídnete pro finále pracovního týdne.
1: V podstatě bude hodně podobné tomu dnešnímu, takže zase nějaké převažující spíše oblačno, opět chvílemi může být i polojasná obloha. Zítra to vypadá na den bez srážek úplně nebo bez jakékoliv pravděpodobnosti srážek, včetně oblasti Beskyd. Večer potom zítra bude oblačnost většinou ubývat. Teploty ráno 13 až 10, v údolích zase o něco méně, podobně jako dnes kolem 8 stupňů, i když dnes to ráno bylo studenější. V některých údolích na Valašsku bylo i jenom třeba k 6 stupňům, než se zatáhlo teď nad ránem. No a zítra odpoledne zase naopak oproti dnešku malinko výš, 24 až 27 stupňů, vítr zase přes den mírný, směry severní.
0: Nahledněme ještě na víkend. Jaké jsou prozatím zprávy na oba volné dny, sobotu a neděli? Naznačte, Jitko, prosím.
1: V podstatě žádná výraznější změna, opět třeba hlavně v ranních hodinách, trošku méně oblačnosti, přes den převažující oblačno, možná v neděli o něco vyšší pravděpodobnost toho oblačna než v sobotu, čili ta sobota by mohla být možná taková polojasnější, neděle naopak oblačnější a pokud jde o teploty, tak ty budou pomalinku spíš jenom růst, sobota tak 24 až 28 stupňů, neděle 25 až 29 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli je nějaká malá možnost zase, že se objeví sem tam nějaká přehánka.
0: Teplotní rekordy nevynecháme ani dnes. Na 9. červenec jsme zvědaví i z historického pohledu. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
1: Nejvyšší hodnota je 35 stupňů, naměřena byla v roce 1933 ve Zdounkách na Kroměřížsku a Huslenky Kychová rok 1993 a nejnižší hodnota 1 stupeň nad nulou.
0: A to už byla alespoň prozatím o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Jitka Kučerová, které děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Už jenom doplním čas, 4,5 minuty do 6:30, tak zprávy samozřejmě ty přijdou přesně o 6:30 a ještě mezi tím poměrně dlouhá písnička skupiny Kryštof na dobré čtvrteční ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. V Kroměříži v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády bude nově chodník z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Práce v ulici Československé armády pak začnou v srpnu. Náklady na tyto stavební akce budou téměř 11 milionů korun. Termín dokončení se očekává na konci letošního roku. Město Kroměříž plánuje v letošním roce investovat do oprav chodníků a cest zhruba 60 milionů korun. V Rožnově pod Radhoštěm rozmístili 9 nových zásobníků se sáčky na psí exkrementy. Mají pomoct udržet čisté ulice, parky i další veřejná prostranství. Sáčky si mohou lidé vzít zdarma taky na městském úřadě na Masarykově náměstí. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších 10 000 pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásili ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. Součástí koncernu Volkswagen je i česká Škoda Auto. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Dnes se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno, místy oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 8, nejvyšší 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Buchlovicích na Uherskohradišťsku je uzavřena ulice Kostelní mezi křižovatkami ulic Náměstí Svobody a Masarykova. Z důvodu přestavby a částečného rozšíření je totiž uzavřen most přes Buchlovický potok. Krátké zprávy končí. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Mimo dopravu už jenom připomenu rok 1963. Tato věta se mi nevešla do kalendária. Dnes je to, pokud správně počítám, 63 let, kdy se poprvé uděloval titul Národní umělec. A vás, milí posluchači, vítám do čtvrtku 9. července. Přeju dobré ráno u písničky Mirka Hofmana.

0: Za 5 minut, 6:45, dnes je čtvrtek 9. července, Český rozhlas Zlín přeje dál pohodové letní ráno. Víte, kolik tun kamení je potřeba na vytvoření velkoformátové mozaiky? Právě taková vzniká u kostela v Luhačovicích. Podrobnosti, a proto to říkám, se dozvíme v reportáži Terezy Chrastinové před 7:30. Naše regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková bude i tento týden pokračovat v letním seriálu o zajímavých místech, kde se ve Zlínském kraji můžete za horkých letních dnů osvěžit. Dnes konkrétně zamíří, co mám informace, do Kurovického lomu na Kroměřížsku. Čím je toto místo výjimečné, se od ní dozvíme v odpoledním vysílání mezi 14. a 16. hodinou, kdy se Petra z Kurovického lomu několikrát živě přihlásí. A já přidám počasí, krátkou předpověď na čtvrtek už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za necelou minutu bude 6:45. Pravidelně se díváme do aktuální předpovědi, znovu si upřesníme další průběh teplot i oblačnosti.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji, jak si všímám, pohybujeme mezi 8 a 14 stupni, takže ráno poměrně chladné. Dál bude převažovat oblačno, chvílemi může být i polojasno a v oblasti Beskydce mohou objevit drobné přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů, rychlost mezi 3 a 7 metry za sekundu. Takže jednou větou oblačnější a větrnější počasí. Rozptylové podmínky jsou a vydrží velmi dobré, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V cyklu Rodáci známí neznámí bude řeč o valašském malíři a spisovateli Janu Kobzáňovi už za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnes, 9. července, si připomínáme 125 let od narození významného valašského malíře, kreslíře a spisovatele Jana Kobzáně. Jeho život byl pevně spjatý se Solání, kde tvořil, bydlel a kde také v roce 1959 zemřel. Jana Kobzáně na vysokoškolských studiích finančně podporoval Tomáš Baťa. Chtěl si ho vychovat pro své propagační oddělení. To se nakonec nestalo. V rozhovoru redaktorky Andrej Kratinové to řekl výtvarný a literární publicista a autor několika monografií o valašských malířích Dalibor Malina.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Jan Kobzáně autorem loga firmy Baťa. Co znázorňovalo?
3: To Bčko vpředu mělo zaznamenávat boty vysoké. Ono bylo potom jistým způsobem stylizováno, to logo. Ale přece jenom ten začátek byl takový slibný, že by se mohla ta spolupráce rozvíjet. Nakonec ale Kobzáň po ukončení studií přece jenom byl spíše pohlcen tou historií minulosti Valašska, kopci a horami. Spíše se dal na volné umění. Předtím ale absolvoval také bohaté cesty Evropou, kde vlastně získával nové dojmy a nové takové příběhy. A především jazykové inspirace, které zužitkovával ve své tvorbě.
2: Jak se dá jazyková inspirace promítnout v malířství?
3: Ta výtvarná tvorba se totiž u něj spojovala se slovesnou tvorbou. Na to se často zapomíná. Tady na Valašsku je představován Kobzáň většinou jako malíř. Jako malíř především z bojnických a historických motivů. Především žánrově kreslíř, taková lehká, vznosná, dynamická kresba právě těchto junáků valašských v pohybu. Ale Kobzáň byl nesmírně schopný spisovatel. Veškeré ty vyprávěnky, které od těch staříčků slyšel, poslouchal, zaznamenával až do zralého věku. Jeho kniha o zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, kterou už napsal Kobzáň v roce 1925-26, a vydal mu ji v roce 1927 pražský knihkupec a nakladatel Bedřich Kočí. A právě ten jazyk, jednotlivé výrazy pro přírodní motivy, pro skály, pro hory, pro činnosti, pro pohyb zbojníků, dokázal nesmírným způsobem přiblížit.
2: Kobzáň si zamiloval Soláň, dokonce si tam postavil chalupu a žil tam. Co tam měl rád?
3: Nesmírně přispěl k těm dějinám Čartáků, což je hospoda na Soláni, kam se tito malíři uchylovali, kde se dávali, kde se scházeli a kde například každého ze svých hostů i Kobzáň dovedl a jedním z takových těch hostů opravdu velevýznamný byl brněnský dramatik, spisovatel Jiří Mahen, který taky miloval Soláň.
2: Jan Kobzáň na Soláni i zemřel. Co se tehdy stalo?
3: Ta jeho smrt byla náhlá a byla v skutku nenadála. Bydlel jeden s Františkem Podešvou, s malířem, nedaleko sebe, tak Podešva Kobzáňovu přítomnost jistým způsobem jistil. A jednoho dne také k Podešvům přišel soused a ten soused sděluje Podešvovi, že neviděl Janka Kobzáňa nějakou delší dobu, že by se měli jít na něho podívat. Tak se dostali násilím, klíč byl zevnitř, Jan Kobzáň ležel mrtev a to je taková jako symbolická scéna. Ležel a na hrudi měl rozevřenou knihu Cervantesovu Dona Quixota. Duchovně spjat s velkými myšlenkami světové literatury a velkými snílky postav uměleckého světa.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do pátku 10. července mohou lidé ovlivnit plánované změny vlakových jízdních řádů ve Zlínském kraji. V Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku začala rekonstrukce ulice 4. května. Hotovo by mělo být na konci listopadu. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Vlakoví dopravci ve Zlínském kraji chystají pro příští rok změny jízdních řádů. Lidé je mohou do pátku 10. července ovlivnit. Vyjádřit svůj názor nebo navrhnout konkrétní úpravu lze přes formulář na webových stránkách integrované dopravy Zlínského kraje. Podrobnosti o zpracování připomínek obyvatel dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Máme nějakou zpětnou vazbu, ať už třeba přímo od občanů nebo od třeba měst a podobně. A na základě těch připomínek, které nám v průběhu roku vlastně přicházejí, tak se potom navrhují ty jízdní řády. A teď, když jsou navržené, tak ještě potom lidé mají tu možnost i ty navržené změny nějakým způsobem komentovat. A pokud to bude možné, tak ještě budou upraveny ty navrhované.
0: Rekonstrukci ulice 4. května zahájili obec Želechovice nad Dřevnicí a společnost Vodovody a kanalizace Zlín. Práce jsou naplánované do konce listopadu, přinesou dopravní omezení. Lidé také budou muset využívat náhradní parkovací plochy. Více k rekonstrukci říká místostarostka obce Alena Gajdušková z ČSSD.
3: Cílem akce je výměna stávajícího vodovodu, výstavba nové jednotné kanalizace a nové dešťové kanalizace. Následně bude provedena kompletní obnova dlouhodobě velmi špatných povrchů komunikace, chodníků a dalších zpevněných ploch.
0: Projekt si vyžádá investici ve výši 12,5 milionu korun z rozpočtu obce. Vodovody a kanalizace Zlín pak zaplatí 6,5 milionu korun. Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
4: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Sport. Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český jezdec Matyáš Vacek zůstává průběžně třetí. Navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nordtrén. Český spurter Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Pavel Bittner popisuje, co se na konci stalo.
5: V jedné chvíli jsem si myslel na správným kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jak jsme čekali. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit i slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 8 stupňů. Nejvýše dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice mezi Lechoticemi a Zahnašovicemi na Kroměřížsku je uzavřena. Důvodem je oprava povrchu komunikace. Tolik zprávy, další uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín za půl hodiny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Od mixpultu a mikrofonu zdraví taky Petr Uhřík. Vítejte, milí posluchači, do čtvrtku 9. července. S dovolením rád bych pozdravil svého kolegu, legendu mezi diskžokeji, ale taky emeritními rozhlasáky doktora filozofie Jeve Navrátila. Možná jste na jeho akcích vyrůstali. Dnes 9. července má Václav 78, já ho srdečně zdravím. Doktore, zdravím tě, přeju hodně dalších spokojených let. Za chvíli nabídnu další pokračování naší slovní soutěže a k tomu jako odměnu pro vítěze knihu Petra Hudce. Jedná se o dobrodružný příběh ze středověkého velehradského kláštera. Spolupracoval s japonskou výtvarnicí Nanako Ishida, která vytvořila krásné ilustrace. Kniha má název Legenda o snu. Jak zahraje Olympik, prozradím dnešní otázku. Teď je 7 hodin a 6 minut.

0: Tak to svižně razantně hrál Olympik, 7 hodin 9,5 minuty. Ani dnes nebude chybět pravidelná soutěž, jak se u nás mluví. Kdo by chtěl vyhrát pěknou cenu, popadne telefon, no pokusí se správně odpovědět na záludnou otázku. Odměnou pro výherce je dnes kniha Petra Hudce a jak tento kroměřížský autor sám říká, Legenda o snu je dílo určené nejenom mládeži. Tak už jenom připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Otázku do dnešní soutěže si přichystala paní Lidmila ze Slopného na Luhačovicku. No a kdo pak se to dovolal do studia? Zjistíme nejdřív. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Jejda, tam je ozvěna. Prosím stlumit rádio a potom se můžeme bavit dál. Stlumte prosím rádio a výborně, kdo pak je tam?
2: Paní Marie od Uherského Brodu.
0: Výborně, paní Marie, jak se vám daří? Máte hezké ráno?
2: Ale ano.
0: Ano, tak pojďme směle na soutěžní otázku. Tady je zadání.
3: Víte, co to je oštrléza?
0: Oštrléza? Víme, co pak to je ne, oštrléza?
2: Tak to nevím.
0: Co s tím uděláme?
2: Pusím nápovědy, prosím.
0: Ano, vás, dnes máme, ano, pro vás připraveny možnosti. Oštrléza může být dlouhá tyčka ke zhazování ovoce, na které se při sklizni nedosáhlo. Druhá možnost, je to struhadlo, anebo za C, třetí možnost, lidový tanec.
2: Já bych zkusila to Ačko. U nás se říká oždaračka.
0: Takže chcete možnost A, tu dlouhou tyčku, ano, na ovoce?
2: Ano, ano.
0: Co je to oštrléza, nám prozradí paní Lidmila ze Slopného.
3: Oštrléza je dlouhá tyčka, kterou se schazuje ovoce úplně na vrcholu stromu, které nemůžeme nějak dostat.
0: Vaše odpověď, paní Marie, byla správná.
2: Ano.
0: No, když to zhrneme, taková praktická pomůcka, my tomu říkáme zase chňapáček, jo, doma. Takže víme, o co jde, jasně, kam nedosáhneme, je potřeba to ovoce prostě dostat ze stromu nebo jiným způsobem, že? Tak.
2: Ano. Mhm.
0: A co, na zahrádce už máte něco ke sklizni, když jsme u toho?
2: No, tak angreš, ty jahody už jsou pryč, takže něco bylo, nějaká úroda byla, ano.
0: Tak my si teď užíváme zrovna hrášku a okurek na zahrádce s manželkou, tak jo, která to má víceméně na povel víc jak já. Paní Marie, vaše odpověď byla správná, máte od nás zajímavou knihu, gratuluju a mějte se hezky.
2: Děkuju vám moc.
0: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Když teď řeknu, že nám zaspívá Tigr z Walesu, asi je úplně jasné, o koho jde.

0: Poklady z hudební historie, před minutou bylo 7:15, věnujeme se chvíli meteorologickým letním posunům. Krátkou předpověď, jako obvykle, uvedu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 10 a 15 stupni. Převažovat bude oblačno, ale chvílemi může být podle meteorologů i polojasno. V oblasti Beskyd se mohou objevit drobné přeháníky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný vítr severních směrů, rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a taky by se měly udržet rozptylové podmínky, biozátěž jedničková, pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, kolik tun kamení je potřeba na vytvoření velkoformátové mozaiky? Právě taková vzniká u kostela v Luhačovicích na Zlínsku. Podrobnosti najdeme v reportáži už za chvíli.
2: Chcete investovat, ale máte obavy z podvodu? Víte, jaké praktiky využívají lidé, kteří se umí takzvaně nabourat do vašeho online bankovnictví? Co dělat, pokud jste už naletěli? V pátečních dobrých radách se na to zeptám zlínského právníka Filipa Svobody. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 8 minut nás dělí od 7:30, je 9. července. Kamínek ke kamínku přidávají v těchto dnech řemeslníci na zeď kostela svaté rodiny v Luhačovicích. Vzniká tady velkoformátová mozaika s náboženskými motivy. Co takový objekt obnáší a kdy bude hotovo, odpovědi najdeme v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Je to nádherná věc.
2: Moc se nám to líbí a postupně to tady tak jako chodíme obdivovat, jak to vzniká.
3: Bude to něco krásného, opravdu. A každý se tady zastaví.
4: V Luhačovicích se u místního kostela ozývají obdivné komentáře kolem jdoucích lidí. Je tady i Jiří Šťasta, vedoucí dílny Všech svatých, která se dlouhodobě zabývá úpravami liturgických a sakrálních prostor.
5: Nacházíme se na nádvoří kostela svaté rodiny v Luhačovicích a tady vzniká velkoformátová mozaika zvěstování paní Marii, narození Božího syna a seslání Ducha svatého. To jsou tři takové ústřední motivy.
4: Montáž mozaiky na místě je už tou poslední etapou prací. Předcházely tomu ale dlouhé přípravy.
5: Mozaiku vytváříme již několik měsíců. Připravujeme si ji v dílně, nejdříve vznikají předběžný ikonografický návrh pro zkreslení těch jednotlivých motivů v měřítku 1:1, rozmístíme si ty jednotlivé nákresy a vlastně skládáme do nějakého takového plánu a dělíme si to na takové větší mozaikové díly.
4: Mozaika je složená především z přírodních materiálů.
5: Jsou to zejména mramory, travertiny, onyxy. Z těch barevných odstínů můžeme třeba zmínit rosoperziano, to je taková červená rosolaguna. A tady ten, který je na pozadí, tak to je kámen, který se jmenuje Forest Brown a je takový strakatý a vypadá jako pohled do džungle.
4: Jiří Šťasta odhaduje váhu použitého materiálu i slepidlem na 1,5 až 2 tuny kamení.
5: Jsou to kameny, které vlastně my si dovážíme, buď to v tloušťkách 1 cm, nebo si je potom porcujeme, že si vlastně přivezeme velkou silnou desku a tu si v dílně chystáme, řežeme, štípeme. My neměníme podstatu těch kamenů, my ho jenom lehce přištípneme vlevo, vpravo a zasadíme do vztahu.
6: Teď štipu kámen, který tady budu dávat do mozaiky. Si vezmeme tady tu dlaždici toho kamene, rozbijeme je a prvně tam vložíme větší části toho kamene a mezi ním vložíme menší části.
4: Popisuje postup práce jeden z řemeslníků Vojta.
6: Tak důležité je, aby člověk vybral zhruba podobné barvy, aby tam vysloveně nebyly nějaký úplně křiklavý nebo něco, co tam úplně nesedí. A někdy je to výzva, protože ten kamen je z přírody, takže jedna část je tmavší, jedna světlejší, tak aby to oku lahodilo. A důležité je, aby se člověk díval z dálky. Já osobně jsem takový detailista, že řeším detaily, ale kolikrát ty detaily z ty dálky nejdou vidět. Takže je to i o tom, že člověk se odprošťuje od nějakých věcí, které člověk vnímá jako důležité, ale vlastně důležité nejsou.
4: Mozaika je dlouhodobý projekt. Pokud dovolí počasí, hotovo by mohlo být do konce roku. Z Luhačovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Silničáři dnes dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od zítřka bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně uzavřeno. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec velký bytový dům. V bývalém areálu vyhořelé pily vznikne přes 50 bytů a 4 prostory pro podnikání. Podrobné informace z tohoto místa přineseme v našem vysílání po 8. hodině. Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Írán po nejnovější vlně amerických úderů varoval, že agresor i jeho spojenci budou přísně potrestáni. Na sociální síti X to napsal vojenský poradce nejvyššího iránského duchovního vůdce Mohsen Rezájí. Američané na Írán zaútočili druhou noc v řadě. Tvrdí, že jde o odplatu za pondělní iránské údery na lodě v Hormuzském průlivu. Po první vlně útoků Teherán odpověděl ostřelováním amerických spojenců v regionu Kuvajtu a Bahrajnu. Dnes bude ve Zlínském kraji převládající polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 10 stupňů. Nejvýše dnes naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Prostřední provádí práce na inženýrských sítích. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je u konce. Teď dál přejeme dobré ráno všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli přidáme kulturní pozvánky, několik zajímavých tipů pro volný čas. Teď je 7:30. Vítáme se do čtvrtku, přání dobrého rána posílám k datu 9. července a k tomu písničku skupiny Burma Jones.

0: Tak to šel na to letně Dalibor Janda, 7 hodin 39 minut s Českým rozhlasem Zlín, jdeme za kulturou, přeju dobré ráno. 4 dny hudby, filmu a rodinné zábavy startují na Luhačovickém pouťování. Připravený je pestrý program pro všechny generace, těšit se můžete na koncert světových hitů, divadelní představení, letní kino, živou hudbu i nedělní pouť. Program začíná dnes o 7:30 rock'n'rollovým koncertem maďarské kapely Bryan Adams Tribute v kinosále Elektra. Podrobnosti, pokud byste chtěli, najdete na webu města Luhačovice. Pro milovníky výšlapů začíná 35. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. S turistickými nadšenci se dnes můžete vydat třeba na naučnou stezku okolím Vsetína. Největší turistická akce na Vsetínsku se uskuteční ode dneška do příští středy, tedy 15. července. Těšit se můžete na zážitkové trasy do 10 kilometrů a turistické trasy o délce 20 až 30 kilometrů. Večer pokračuje cyklus letních koncertů na Velkém náměstí v Kroměříži. Od 18 hodin vystoupí český poprokový zpěvák, skladatel a kytarista ze Zlína Jan Stavinoha. Zahraje vlastní hity i takzvané covery, čili předělávky od skupin Kabát nebo Divokej Bill. Kinematograf Bratří Čadíků promítne pod širým nebem v krásném prostředí Chřibů film Moře na dvoře. Areál Ranče Kostelany bude otevřený od 19. hodiny, projekce začne v 21. Celý výtěžek dobrovolného vstupného podpoří konto Bariéry.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před malým okamžikem bylo 7:45. Další informace beru od meteorologů, zjistíme, jaké léto máme očekávat v nejbližším průběhu.
1: Počasí.
0: A ještě současné aktuální teploty napříč Zlínským krajem. 14 stupňů, to je Kroměříž, momentálně taky Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. 12 stupňů naměřilo Staré Město a Holešov, tam ještě přidáme Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečvu. 11 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a ve Valašské Senici. 15 stupňů uvádí Strání, 10 stupňů to je současný stav Vsetína a Velkých Karlovic. Převažovat bude oblačno, ale chvílemi může být podle meteorologů i polojasno a v oblasti Beskydce mohou objevit drobné přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů, rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a měly by se udržet rozptylové podmínky, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dvě české tenistky budou dnes bojovat o postup do finále Wimbledonu, ale každá v jiném zápase. Na rozdíl od zatím posledního takového případu z Londýna z roku 2014. Za chvíli rozebereme podrobněji.
2: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou odpoledne bojovat o postup do finále Wimbledonu. Každá v jiném zápase, na rozdíl od roku 2014, kdy se k grandslamovém semifinále v Londýně utkali tehdejší šampionka Petra Kvitová s Lucí Šafářovou. Víc v reportáži sportovního redaktora Jaroslava Plašila.
1: Pro Lucii Šafářovou to byl tenkrát průlomový Wimbledon, k travnatému povrchu dlouho hledala cestu a v roce 2014 došla až do semifinále. Teď je v Londýně na turnaji legend a tak vzpomíná, jaké to pro ní bylo bojovat proti Petře Kvitové.
2: Tak já jsem šla hrát poprvé na center tenkrát, což pro mě byl velký zážitek. Petra už rutinérka, že?
1: Také dnešní české semifinalistky zažijí atmosféru centrálního dvorce. Jako první Karolína Muchová, která se od 14.30 utká s Američankou Goffovou, a pak je Linda Nosková, která si zahraje s Kostukovou z Ukrajiny. A na ikonický stadion se těší od chvíle, kdy se zprávu krátce po vítězném čtvrtfinále dozvěděla.
3: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domluvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na center kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Celkem velkou zápasovou praxi na centrálním dvorci má Coco Gauffová, kterou tam jako nastupující globální hvězdu nasazovali britští pořadatelé už od dívčích let Američanky. A také Marta Kostuková už si na centrálním dvorci zahrála. Češky teď doufají, že favoritky s většími zkušenostmi se slavným stadionem překvapí a jedna druhé bude na dálku určitě držet palce.
3: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe. Takže asi vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak si vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašně Káje, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
1: Přeje si Linda Nosková před dnešními semifinálovými zápasy.
0: O výsledku semifinálových utkání českých tenistek ve Wimbledonu vás budeme samozřejmě informovat.
4: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct,

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Věž kroměřížské radnice na Velkém náměstí je pod plachtou. Rekonstrukce potrvá až do června příštího roku. Proti stavebnímu povolení retenční nádrže na dálnici D49 se odvolali děti Země a Egeria. Povinné ručení v Česku je na historických maximech. Majitele průměrného českého vozu zaplatí 7,5 tisíce korun ročně. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasno a na teploměru až 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín zdraví Matěj Neradilek. Kroměříž zahájila rekonstrukci radniční věže. Renovace historických prvků, obnova fasády, střechy i vnitřních prostor potrvá až do června roku 2027. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška jsou celkové náklady na opravu 10,5 milionu korun. S pracemi jsou spojená i bezpečnostní opatření.
3: Po dobu rekonstrukce bude uzavřena ulice před radnicí i průchod kolem turistického informačního centra. Vstup do radnice bude z boční strany a během následujícího roku bude objekt navíc zakrytý plachtou s vyobrazením věže. Ta ale slouží spíše pro zachování estetiky památky. Karolína Macejová, Český rozhlas.
1: Spolky Děti Země a Egeria podali odvolání proti obnovenému stavebnímu povolení pro retenční nádrž dálnice D49. Ta je přitom nezbytným objektem pro provoz, slouží k odvádění a zadržování dešťové vody z vozovky. O odvolání tak bude rozhodovat ministerstvo dopravy.
4: Nedostatkem je podle zástupců spolku chybějící odlučovač ropných látek. Podle úřadu plní čistící funkci samotná retenční nádrž. Spolek Egeria však argumentuje, že odlučovač výslovně vyžadovalo územní rozhodnutí. Vadí jim třeba i chybějící stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
5: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
6: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
5: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
7: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
5: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 14 až 10, nejvýše dnes naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je tu řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další tady budeme mít zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Rada měst ve Zlínském kraji přenechává výstavbu obecních bytů developerům nebo ji odkládá, některé menší obce ale řeší bydlení sami. V Horní Bečvě na Vsetínsku teď za obecní peníze vzniká jeden z největších obecních bytových domů v regionu. Podrobnosti si poslechneme už za chvíli v reportáži. Pak se podíváme do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, kde vás vítá už z dálky silueta kostela, fasáda září jasně modrou barvou už více než 100 let. V cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje se tam vydáme před 8:30. Teď si pustíme stuškovou písničku Elánu. Petr Uhřík dál přeje dobré ráno do čtvrtku 9. července. Je 8 hodin 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, čtvrtek 9. července, dobré ráno. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec bez účasti developera velký bytový dům s více než 50 byty. Jinde spoléhají na to, že byty postaví soukromníci. Více zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Gabriela Hickl.
1: Dříve v této lokalitě byla pila, která v 90. letech vyhořela a následně vznikl takový menší brownfield. No a my jsme vlastně v roce 2015 tyto pozemky vykoupili a začali jsme přemýšlet, jak s nimi naložit.
2: Vysvětluje mi nezávislý starosta Horní Bečvy na Vsetínsku Rudolf Bernác, kterým se dívám zatím jenom na velkou hromadu štěrku. Tady na tomto místě budou stát dva bytové domy s více než 50 bytů.
1: Tak my čelíme té výzvě stárnutí populace a poklesu počtu obyvatel v naší obci, takže se snažíme přilákat mladé, aby nám lidé neodcházeli do měst a vlastně mimo Zlínský kraj.
2: Horní Bečva chtěla původně stavět s developerem, legislativa jí to ale nedovolila, tak se do toho pustila sama. Právě na to si ale velká města většinou netroufnou. Podle nezávislého starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery na to nemají finance.
3: Není ve finančních ani kapacitních možnostech malých měst zajistit vlastnické bydlení, tedy budování bydlení a prodej obyvatelům. Města se spíše zaměřují na budování dostupného nájemního bydlení, ideálně s podporou státu. A co se týká rozvoje bydlení vlastnického, tady je klíčová spolupráce s developery, nastavení dobrých pravidel a rozvoj právě díky soukromému kapitálu.
2: A přesně tak to i Rožnov dělá. Budovu bývalého internátu průmyslovky přestaví radnice na bytový dům s 42 byty. Všechny ale budou nájemní. To, co zvládla Horní Bečva, postavit byty a bez zisku je prodat lidem, se ve městech neděje. Jenže malé obce se nevzdávají. Nemají developera, nemají velký rozpočet, mají ale důvod. Chtějí udržet mladé rodiny doma a že je o byty v obcích zájem, ukazuje prostřední Bečva. Ještě nemá ani povolení, lidé už se podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové obyty hlásí.
4: Musím říct, že už když jsme pustili tu první informaci, že vlastně prostřední Bečva projektuje takovéto bydlení, tak už teďka nám píšou zájemci o ty byty, aniž bychom je měli povolené.
2: Většina obcí a měst se ale snaží hlavně vytvořit dobré podmínky pro developery. Třeba v Zubří na Vsetínsku, kde podle nezávislého starosty Aleše Měrky vzniknou bytové domy na sídlišti.
5: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
2: Taky velká města na Vsetínsku vsadila na developery a vlastní byty většinou jen opravují. Malé obce to ale vzali do svých rukou a tak dnes na Valašsku roste nejvíc nových bytů tam, kde by to čekal málo kdo. Ne ve městech, ale v obcích, které se rozhodly, že nebudou čekat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písni.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace o počasí, projdeme si další dny z pohledu profesionálů. V Brně už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co nám datum 9. července dnešek přinese v dalších hodinách? Jak vychází celková předpověď na čtvrtek?
2: Převažovat bude spíše oblačnější počasí, i když chvílemi může být i polojasno, ale to spíš až během dopoledních hodin. Teď ráno taková ta převažující velká oblačnost. Také potom přes den se v oblasti Beskyd mohou objevit nějaké přehánky. Pravděpodobnost není moc velká, nicméně nějaká přeci jenom je. Teploty odpoledne nejčastěji mezi 23 až 26 stupni Celsia a vítr ten bude foukat ráno a večer slabý, přes den mírný a měl by mít severní směry.
1: Potěšíte číslem v biozátěži?
2: Ta bude na stupni číslo 1, ano, tedy nejnižší mírná zátěž.
1: Pojďme dál na pátek, co nám počasí nabídnete pro finále pracovního týdne.
2: V podstatě bude hodně podobné tomu dnešnímu, takže zase nějaké převažující spíše oblačno, opět chvílemi může být i polojasná obloha. Zítra to vypadá na den bez srážek úplně nebo bez jakékoliv pravděpodobnosti srážek, včetně oblasti Beskyd. Večer potom zítra bude oblačnost většinou ubývat. Teploty ráno 13 až 10, v údolích zase o něco méně, podobně jako dnes kolem 8 stupňů, i když dnes to ráno bylo studenější. V některých údolích na Valašsku bylo i jenom třeba k 6 stupňům, než se zatáhlo teď nad ránem. No a zítra odpoledne zase naopak oproti dnešku malinko výš, 24 až 27 stupňů, vítr zase přes den mírný, směry severní.
1: Nahledněme ještě na víkend. Jaké jsou prozatím zprávy na oba volné dny, sobotu a neděli? Naznačte, Jitko, prosím.
2: V podstatě žádná výraznější změna, opět třeba hlavně v ranních hodinách, trošku méně oblačnosti, přes den převažující oblačno, možná v neděli o něco vyšší pravděpodobnost toho oblačna než v sobotu, čili ta sobota by mohla být možná taková polojasnější, neděle naopak oblačnější a pokud jde o teploty, tak ty budou pomalinku spíš jenom růst, sobota tak 24 až 28 stupňů, neděle 25 až 29 stupňů a jak v sobotu, tak v neděli je nějaká malá možnost zase, že se objeví sem tam nějaká přehánka.
1: Teplotní rekordy nevynecháme ani dnes. Na 9. červenec jsme zvědaví i z historického pohledu. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
2: Nejvyšší hodnota je 35 stupňů, naměřena byla v roce 1933 ve Zdonkách na Kroměřížsku a Huslenky Kychová rok 1993 a nejnižší hodnota 1 stupeň nad nulou.
1: A to už byla alespoň prozatím o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Jitka Kučerová, které děkujeme, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Hudba plná radosti, energie a silných emocí, to je gospel. A už brzy si jeho jedinečnou atmosféru užijete i vy. Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude organizátorka Zlínské letní školy gospelu Marta Burkett. A bude se nejenom povídat, ale také zpívat. Dobré dopoledne poslouchejte už 9. července. Těší se Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za necelých 8 minut bude 8:30, čtvrtek 9. července v kalendáři a jdeme do historie. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku byl vystavěn za necelý rok. Obec se svého kostela dočkala až v roce 1908. Do té doby sloužila místním kaple z roku 1750, zasvěcená stejnému patronovi. Dodnes ji najdeme v centru obce. O kostelu svatého Prokopa natáčela ve Stříbrnicích redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Kostel svatého Prokopa je jednolodní kostel s vysokou věží, který byl postavený v novorománském slohu na počátku 20. století. Už z dálky je dobře vidět, a to hlavně díky své barevné kombinaci bílé a blankitně modré.
2: Stojíme na schodišti u kostela svatého Prokopa na malém návrší nad obcí Stříbrnice na Uhersko-Hradišťsku s historikem Slováckého muzea Pavlem Bortlem.
1: Blankitně modrá a bílá, to jsou barvy typické pro Panu Marii. Modrá symbolizuje nekonečnost nebe, zatímco bílá neposkvrněnost a čistotu.
2: S historikem Pavlem Bortlem procházíme kolem 28 metrů dlouhé stavby. Na šířku má stříbrnický kostel skoro 13 metrů.
1: Až do počátku 20. století ve Stříbrnicích nebyl kostel. Byla tu pouze kaple svatého Prokopa postavená v roce 1750, ale tím, jak přibývalo obyvatel, tak bylo zapotřebí mít právě větší kostel i samostatnou farnost, protože do té doby Stříbrnice patřily pod farnost v Buchlovicích.
2: Kapli svatého Prokopa vidíme z kostela přímo před sebou. Nachází se uprostřed obce u silnice.
1: V roce 1907 z popudu obecního výboru vzniká spolek, který se jmenoval Jednota svatého Prokopa. A jejím čestným předsedou byl jmenován doktor Antonín Cyril Stojan, tehdy říšský poslanec, později olomoucký arcibiskup, ale je třeba zmínit ještě Martina Bogára, který byl takovou hybnou silou celé této akce. V říjnu 1907 byl posvěcen základní kámen kostela. Stavba byla svěřena uhersko-hradišťské stavební firmě Františka Brože a Julia Kopa a za 11 měsíců už bylo postaveno. 11.11.1908 byl kostel slavnostně vysvěcen.
2: Kostel byl vysvěcen na svatého Martina, ale zasvěcen je svatému Prokopu.
1: Svatý Prokop byl prvním opatem sázavského kláštera a vůbec první český řádně kanonizovaný světec. K tomu došlo v roce 1204, čili ta jeho popularita v českých zemích se rozšiřuje už od počátku 13. století.
2: Přímo u vchodu do kostela vidíme pískovcový kámen vložený do fasády kostela s datací léta páně 1908.
1: Interiér kostela vlastně odpovídá exteriéru. Je také vybaven v novorománském stylu. Nejzajímavější částí je presbytář, kněžiště a proti němu je právě velký oltář.
2: Říká historik Pavel Portl.
1: Oltáři, který je ze dřeva, je vyřezávaný, vévodí kříž s tělem Krista. Úplně nahoře je socha svatého Prokopa a po bocích jsou sochy Panny Marie Bolestné a svatého Jana Evangelisty.
2: Za hlavním oltářem vidíme tři vysoká vitrážová okna.
1: V nich jsou zobrazeny postavy svědců. Je tam svatý Josef, svatá Filoména a svatý Leopold. Proč je tady zrovna svatý Leopold? Napovídá ten text, který je v dolní části vitráže. Tu věnoval hrabě Leopold Berchtold, který byl hlavním mecenášem celého kostela svatého Prokopa.
2: Naproti hlavního oltáře se nachází kůr s původními varhanami.
1: Byly navrženy v roce 1913, po 100 letech, v roce 2014 byly opravovány, takže slouží krásně tady v kostele. Dokonce známe jméno prvního varhaníka, který tady působil ve Stříbrnicích a byl to František Náplava.
2: Říká historik Pavel Portl. Ze Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. V Kroměříži v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády bude nově chodník z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Práce v ulici Československé armády pak začnou v srpnu. Náklady budou téměř 11 milionů korun. Termín dokončení se očekává na konci letošního roku. Letos město Kroměříž plánuje investovat do oprav chodníků a cest zhruba 60 milionů korun. Kostelní zeď na Luhačovickém kostele svaté rodiny bude zdobit mozaika zobrazující výjevy ze života Panny Marie. Mozaika byla vytvořena několik měsíců předem a její montáž na zeď teď dělá postupně po menších částech skupina pracovníků. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modulů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizích států. Fotbalistům Maroka bude večer proti Francii ve čtvrtfinále mistrovství světa chybět jejich nejlepší střelec. Třígólový Saibari si v minulém utkání poranil stehenní sval a v Bostonu tak nebude moct nastoupit. Potvrdil to marocký trenér Wahbi. Utkání Francie-Maroko začne ve 22 hodin českého času. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit i slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů. Aktuální teploty 16 až 12 stupňů. Nejvýše dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín, další v celou hodinu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V datu 9. července si ještě přidáme jméno Drahoslava. Slovanský původ je zřejmý už na poslech, význam taky, vycházíme ze dvou slov drahý a sláva. U jihoslovanských národů je jméno hodně oblíbené, u nás máme současných oslavenkyň přibližně 3,5 tisíce. Posílám gratulaci a písničku Michala Prokopa, když teď máme 8:30 a 3 minuty.

0: hudební branži rozhodují maličkosti, ale taky píle a talent. Dnes máme v cukrárně člověka, kterým spousta lidí z hudební branže opovrhuje, přitom je to původně špičkový jazzový hráč a v minulosti předvedl mnohokrát svoji virtuózní hru na klávesové nástroje. Pak taky schopnost napsat skutečný hit, a to i pro mnoho jiných známých tváří, které by mu mohly být vděčné za restart. A proto nastupuje Vláďa Štancl. Nic? Žádné opace ve stoje? Tak to řeknu ještě jinak. Michal David, tak ho zná většina národa. Svou první solovou desku vydal už v roce 1980 a pak až do současnosti dalších 15, když nepočítám spolupráci ve triu Damiči ani všechny výběrové kompilace. Názor na tohoto vytrvalce můžete mít všelijaký. Ve středním proudu se každopádně dlouho měřil úspěch podle prodaných desek a tam jsou čísla jasná. Rozhodně nechci dělat Michalovi advokáta, on to opravdu nepotřebuje, ale uznejte sami. 65-letého důchodce dnes poslouchají babičky, maminky i dcery. Co chcete víc? Takhle vypadá úspěch.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Pravidelně se díváme do aktuální předpovědi. Znovu si upřesníme další průběh teplot i oblačnosti.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 12 a 17 stupni. Převažovat má oblačno, ale chvílemi může být i polojasno a v oblasti Beskyd se mohou objevit drobné přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 3 a 7 metry za sekundu. Velmi dobré jsou a taky zůstanou podle předpokladů rozptylové podmínky, biozátěž taky bez problémů, jedničková pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Čtvrteční ráno je pomalu u konce, tak se podívejme do dalšího programu. V dnešním dopoledním vysílání bude znít gospel. Moderátorka Jarka Barboříková pozvala k mikrofonu Martu Burkert, předsedkyni zlínského spolku Duše zpívej, který pořádá lední školu gospelového zpěvu. A ta sebou do studia Českého rozhlasu vezme i několik zpěvaček. Rozhovor i zpívání si můžete poslechnout krátce po 11. hodině. Za chvíli srdcovky, taky u jejich sledování přeje hezký letní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za necelých 9 minut, před zprávami ještě posílám vydatnou hudební porci od Beatles, Heleny Vondráčkové a Karla Zicha. Mějte se, milí posluchači, hezky.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 7 jednotek hasičů zasahuje u požáru výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Uzavírka hlavního tahu u Zašové na Vsetínsku skončí dřív, než se čekalo, už 3. srpna. Nemocnicím každoročně během léta ubývají dárci krve. Dnes očekáváme v regionu převážně polojasno a na teploměru až 26 stupňů Celsia. Matěj Neraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Požár dnes ráno zasáhl jednu z výškových budov v průmyslovém areálu Baťovského svitu ve Zlíně, nedaleko centra města. Na místě je podle databáze zásahu hasičského záchranného sboru 7 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Kouř je cítit i v samotném centru města. Silničáři uvolní dopravu na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku dříve, než se původně předpokládalo. Přestože přestavba křižovatky bude pokračovat od 3. srpna, se na hlavním tahu obnoví obousměrný provoz. Potvrzuje to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Stavební práce na přestavbě a rozšíření křižovatky pokračují podle harmonogramu. Od 3. srpna plánujeme převést provoz silnice první třídy číslo 35 na novou, už rozšířenou část vozovky. Provoz bude následně veden obousměrně a bez světelné signalizace.
0: Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemohou darovat ani po návratu z prázdnin, a to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
3: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
0: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
4: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, občas i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Buchlovicích na Uherskohradišťsku je uzavřena ulice Kostelní mezi křižovatkami ulic Náměstí Svobody a Masarykova. Z důvodu přestavby a částečného rozšíření je totiž uzavřen most přes Buchlovický potok. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše. Další v našem vysílání zase v příští hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vyzývám vás naléhavě, přejte k svátku drahoslavě. Já, aktivní, smělý tvor, posloužím vám, co by vzor. Navíc mi nic nezabrání přidat malý dárek k přání. Ať se děje, co se děje, dodržím své obyčeje. A tak chci hrát zase hezky z CDčka či gramodesky. Venku nebo v přístřeší, snad vás dárky potěší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 9. července roku 2026, máme léto, hezké léto, v Brně už nám klube se sluníčko, vypadá to na pěkný slunečný den, i když pořád si ještě má objevit nějaká ta oblačnost a možná někde místy i trošinku skrápnout. Dneska mají svátek ženy, dívky, dámy, honosící se krásným staroslovanským křesním jménem Drahoslava. Ale taky jsou v kalendáři psány Drahuše, jenže Drahuše se mi nevešla do básničky. Takže všem Drahoslavám a i Drahuším vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchače. Děkuji moc za krásné srdcovky a prosím zahrát ve čtvrtek 9. července píseň Bílá orchidej od paní Evy a Vaška pro paní Libušku, která zorganizovala setkání spolužáků, kteří ukončili studium na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně před 60 lety obor matematika zeměpis. Píseň patří jí samozřejmě a všem, kteří se setkání zúčastnili, ale i těm, co nemohli, anebo co už nejsou bohužel mezi námi. Moc krát děkuje jedna z nich, Marie z Jižní Moravy. Děkuji moc krát.
0: Milá paní Marie, rád splním vaše přáníčko, to víte, že jo? Takže přáníčko bylo vysloveno, paní Marie vybrala písničku, takže už je tady duo Eva a Vašek a jejich Bílá orchidej.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla Bílá orchidej, doufám, že potěšila paní Marii i paní Libušku, ale taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili Český rozhlas Brno a říkáte si, strávím nějaký ten čas s Junákem v srdcovkách. Moji milí posluchači, prázdniny jsou v plném proudu a k létu odjakživa patří cestování. Dnes sedneme do auta, zapneme navigaci a za pár hodin jsme u cíle. Ale zkuste si vzpomenout na prázdninové cesty vlakem. Na nádraží to vonilo kávou a párky, maminka hlídala kufry, tatínek sledoval tabuli odjezdů a děti netrpělivě vyhlíželi, odkudže ten vlak vlastně přijede. A když se konečně rozjel, ubíhala za oknem pole, lesy, řeky i vesničky. Člověk měl čas dívat se ven, povídat si nebo jen tak přemýšlet. Nikam se nespěchalo. A možná si vzpomenete ještě na jednu zvláštnost. Každé větší nádraží mívalo svou vlastní hudební znělku. V Brně cestující vítali sedmi krásky nad Brnem, v Uherském Hradišti znělo Když jsem šel z Hradišťa a jinde jiné melodie. Člověk často ani nemusel otevřít oči a podle pár tónů poznal, kde právě vystoupil. V roce 2020 ale tyto znělky při celostátním sjednocování hlášení zmizely. Škoda. Byla to drobnost, která ovšem měla své kouzlo. Tak ať už letos vyrážíte kamkoliv, autem, autobusem nebo vlakem, přejeme vám, aby vás na cestě potkalo něco, na co budete jednou s úsměvem vzpomínat. Tož

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Běž za svou láskou, zpíval Karel Gott a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak to v pátek všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3, na které je audiokniha Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní čtvrteční indicie zní takto. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. Opakuji čtvrteční indicii. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. Tak to byla čtvrteční indicie a pojďme se podívat na pole s bavlnou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla skupina Rangers a jejich Pole s bavlnou. Dívám se na hodiny, máme téměř 2 minutky po 9:30 a i dnešní čtvrteční srdcovky budou o 15 minut kratší, protože budeme soutěžit s Létem, tedy s Zámeckým Létem, s Pavlem Kudrnou a panem hrabětem Františkem Kinským. Tak tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře ke splnění. To zní takto. Pane Zdeňku, zdraví vás Jarek ze Zlína. Chtěl bych nechat zahrát písničku jedné obětavé a starostlivé paní, která se vzorně starala o své rodiče až do konce jejich života. Jmenuje se Hana Sabruslová z Nevčové. Pokud je to možné, prosím o píseň Šaman Čáry Šejk. Děkuji, Jarek. Milý Jarku, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybral se písničku, takže Šaman Čáry Šejk.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Toś, moi mili, posłuchaci, Luboš Pospíšil dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle, ale jak mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. To byla čtvrteční indicie, nebojte se, bude ještě jedna, pokud vám není jasno, ale v pátek to už jako bude určitě všem jasno, protože Miloš Šenkýř taky dá takovou malou, jak já říkám, piko nápovědničku, abychom se v tom orientovali. Tož, moji milí, ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, jako třeba dneska pro Jarka jsme hráli Šamana Čáry Šejka třeba, tak ale musíte mi to dát vědět. Musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem, jsem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní písničku, konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože co? Začíná soutěž Zámecké léto a já se s vámi budu těšit zítra v pátek po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko výtka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrcholině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc.
0: Niva,
1: tak
0: jsme si dali Nivu k svačině v tuhletu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně hoří výšková budova v centru bývalých baťových závodů ve Svitu. Na Vsetínsku vznikají nové obecní byty, spíš v menších obcích než ve městech. Hygienici zatím zkontrolovali 15% nahlášených letních táborů. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasnou oblohu a na teploměru až 26 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Třetí stupeň poplachu vyhlásili hasiči kvůli požáru na místě bývalých baťových závodů v centru Svitu. Hoří tam výšková budova s číslem 34 se skladem obuvi. Na místě máme reportérku Terezu Chrastinovou.
2: Z budovy jde hustý černý kouř, ozývají se také výbuchy. Kouř se kvůli nepříznivému větru drží dole a jde směrem na centrum Zlína. Na místě je v tuto chvíli přes 20 jednotek hasičů i se speciální technikou. Hasiči navíc postupně uzavírají širší okolí. Podle svědků se krátce po 8 hodině ozvala rána a požár se téměř okamžitě rozšířil. V tuto chvíli jsou zasažená 3 patra. Škody a příčina vzniku požáru se bude vyšetřovat. Podle Moniky Kozumplíkové, mluvčí policie, je předběžná škoda odhadována v tuto chvíli na 60 až 80 milionů korun. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec bez developera velký bytový dům. V bývalém areálu vyhořelé pily vznikne přes 50 bytů a 4 prostory pro podnikání. Obec chce novými byty přilákat mladé rodiny a udržet je tak v regionu. Zatímco malé obce se do vlastní výstavby pouštějí, velká města ve Zlínském kraji většinou nechávají na soukromých investorech.
3: V Horní Bečvě roste bytový dům s více než 50 byty v místě bývalé pily. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta ho staví obec sama.
4: My čelíme té výzvě stárnutí populace a poklesu počtu obyvatel v naší obci, takže se snažíme přilákat mladé.
3: To, že je o byty v obcích zájem, ukazuje prostřední Bečva. Podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové se lidé hlásí ještě předtím, než obec vůbec dostala stavební povolení.
5: Už teďka nám píšou zájemci o ty byty, aniž bychom je měli povolené.
3: Velká města na Vsetínsku přitom vlastní byty většinou jen opravují a novou výstavbu nechávají na developerech. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Jihomoravští hygienici už zkontrolovali 15% letos nahlášených dětských letních táborů. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Táborů na Jižní Moravě se má přes léto účastnit 12 000 dětí. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
6: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
0: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to mohou rostoucí náklady na opravu vozidel.
7: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat polojasno, místy oblačno, ale může být i skoro jasno. Místy se mohou objevit taky slabé přehánky. Povane mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Jak už jste slyšeli v našem vysílání, ve Zlíně v ulici Vavrečkova hoří výšková budova. Doprava je na místě omezena. Ze zpráv bylo vše. Teď dobré dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách, v práci, budeme rádi, když ho strávíte společně s námi. A pokud přemýšlíte, kam v těchto dnech vyrazit za osvěžením, budeme pro vás mít skvělý tip. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková pokračuje v letním seriálu o zajímavých místech ke koupání ve Zlínském kraji. Dnes nás zavede do Kurovického lomu na Kroměřížsku. Do 15 minut nám prozradí, proč patří mezi nejoblíbenější přírodní koupání. No a nadále monitorujeme i vývoj rozsáhlého požáru v bývalém areálu Svitu ve Zlíně. Zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Podrobnosti i v této hodině. Jarka Barboříková je u vás. Dobrý den.
1: Český rozhlas Zlín.

překvapí, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Dnes si připravíme v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín citrónovo-česneková kuřecí játra s těstovinami. Důležité je játra nepřesmažit, aby zůstala šťavnatá. Budeme potřebovat 500 gramů kuřecích jater, olej, 300 gramů těstovin, 4 stroužky česneku, 150 ml kuřecího vývaru, parmazán, 3 lžíce zakysané smetany, špetku strouhané citronové kůry a muškátový oříšek, sůl, pepř. Játra omyjeme, osušíme, nakrájíme a z prutka opečeme na oleji. Uvaříme těstoviny, játra výjmeme a na výpeku krátce orestujeme prolisovaný česnek. Přilijeme vývar, přidáme sýr a zakysanou smetanu. Ochutíme citronovou kůrou, muškátovým oříškem, solí, pepřem a nakonec vmícháme těsto.

0: Naučí vás africkou píseň, povypráví o svém neuvěřitelném osudu a bude tak milá, že si ji oblíbíte od prvních slov. Řeč je o tanečnici a choreografce Lindě Caridad Fernández Sáez. A to všechno, o čem jsem mluvil, si můžete poslechnout u dalšího vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka v neděli hodinu před polednem. Na moji návštěvu i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař.
1: Kam vyrazit za koupáním, když hledáte spíš klid přírody než rušný akvapark? Naše regionální stopařka Petra Sedláčková vám po celé léto představuje zajímavá místa ke koupání napříč Zlínským krajem. Dnes se vydá do Kurovického lomu. Ten je vyhledávaný kvůli své průzračné vodě i jedinečné atmosféře. Petro, vítám tě ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Přeji krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já se dnes vydám na místo, které návštěvníky uchvátí už při první vstupu do areálu. Nedaleko Kurovic na Kroměřížsku se totiž mezi stromy ukrývá bývalý vápencový lom s průzračnou vodní hladinou. Voda je zde podle zvěstí hluboká a chladná, takže jsem už teď zvědavá, co je na tom pravdy. V Kurovickém lomu se samozřejmě poptám místních návštěvníků, proč sem lidé míří za koupáním a co hodnotí nejpozitivněji.
1: Takže tentokrát nepůjde o klasické koupaliště, rozumíme tomu dobře.
2: Rozumíš tomu naprosto správně. Zjistím proto, jaké podmínky v Kurovickém lomu na návštěvníky čekají, jaké je zázemí celého areálu a proč si Kurovický lom získal pověst jednoho z nejkrásnějších přírodních míst ke koupání v našem kraji. No a možná tak, jestli potřebuju třeba plavací kruh nebo rukávky.
1: Kdy se z místa poprvé ozveš?
2: Poprvé se přihlásím přímo od vody ve 14:45. Popíšu místní atmosféru, zkušeným okem průzračnost vody i to, jak to na místě během letního odpoledne vypadá. No a přesně o hodinu později se podíváme také do zdejší kavárny, která je součástí návštěvnického centra. Protože i za horkých dní je třeba se dobře najíst a napít.
1: Takže kromě rukávků taky peníze.
2: Určitě.
1: Děkujeme, budeme se v odpoledním vysílání těšit.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Během celého léta bude každý týden objevovat další typy ke koupání ve Zlínském kraji. Pokud víte o zajímavém místě, napište ji na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Máme 4 minuty po 10:30. Zítra začínají otrokovické letní slavnosti. Právě o nich nám teď řekne více Filip Matušek, jednatel otrokovické besedy, se kterým jsme v telefonickém spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Otrokovické letní slavnosti patří k největším kulturním akcím ve městě. Každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Co bude na programu?
1: V letošním roce už připravujeme 14. ročník těchto otrokovických letních slavností, které máme opravdu pro celé rodiny, včetně dětí. Takže budou tradiční program, včetně několika novinek. Tradiční program začne v pátek v 16 hodin před společenským domem. Bude vystupovat několik kapel, nejzajímavější je pravděpodobně Sebastian a Lenny, ale taky zajímavý je Brian Adams Tribute, který přijede za náma až z Maďarska. V sobotu máme program na několika stanovištích, jednak před společenským domem, jednak v Kvítkovicích, takzvanou malou scénu, dále modelářské letiště na Bělově. Novinkou bude městské koupaliště Otrokovice, kde budeme od 10 do 15 mít roztančené koupaliště a mezi těmato všema vlastně na stanovištima letos bude taky další novinka, bude jezdit historický festivalový bus, který jsme zabezpečili ve spolupráci s dopravní společností Zlín Otrokovice a bude pro všechny návštěvníky zdarma. Lístek bude víceméně úsměv a dobrá nálada.
0: Součástí akce je také gastrofestival. Co všechno je pro návštěvníky připraveno?
1: V letošním roce bude bohatý gastrofestival, kromě klasických burgerů a tradičních dobrých káv budou například zajímavé věci jako by tradiční pici z pece, budou tam vietnamské speciality, budou tam sladkosti, palačinky, spirály, makronky, domácí limonády, tradiční kvalitní točená zmrzlina, bubble tea, takže myslím si, děti i dospělí si tam přijdou na své.
0: Takže myslíte i na rodiny s dětmi. Na co dalšího se mohou těšit?
1: Rodiny s dětmi právě bych pozval na koupaliště, protože tam opravdu bude celý den na městském koupališti v rámci roztančeného koupaliště vstup zdarma, takže budou se moct vykoupat a můžou se podívat na zajímavý program, kde prostě budou různé akvaerobiky, zumby, latinskoamerické a brazilské tance spojené s workshopy. A samozřejmě bych rád pozval, aby se projeli tím autobusem, který jsem zmiňoval, na Bělov, protože tam zase modeláři budou mít od 10 dopoledne do 3 do odpoledne přehlídku modelářů těch leteckých modelů a zároveň v Kvítkovicích ve 3 hodiny bude program pro děti, kde ten autobus je zase pohodlně doveze z Baťova až do Kvítkovic.
0: Zároveň, prosím, připomeňme, kdy a kde se otrokovické slavnosti konají?
1: Takže, jak jsem už avizoval, začíná to v pátek před společenským domem, zítra, 10. července, bude tam program až do půlnoci a v sobotu začínáme ve 13 hodin před společenským domem, bude od několik kapel zase až do půlnoci, v Kvítkovicích začínáme odpoledne právě programem pro děti, klauní z Balónkova, bude tam program do asi 8 večer, modeláři letiště Bělov začíná v 10 dopoledne a to samé roztančené koupaliště začíná v 10 dopoledne. Autobus bude jezdit zadarmo celý den. Speciální festivalový od 10 hodin zhruba do 5 do odpoledne v sobotu.
0: Děkujeme za pozvánku i závěrečný souhrn. Filip Pastušek z Otrokovické besedy nás pozval na otrokovické letní slavnosti. Tak vám přejeme, ať se letošní ročník vydaří.
1: Moc krát děkuji a budu se na všechny těšit.
0: Dalším tématem dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín bude požár výškové budovy v centru bývalého baťovského areálu Svitu ve Zlíně. Na místě máme reportérku Terezu Chrastinovou, která se do pár minut živě přihlásí do vysílání.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Minuta po 10:45. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Třetí stupeň poplachu vyhlásili hasiči kvůli požáru na místě bývalých baťových závodů v centru Svitu ve Zlíně. Hoří tam výšková budova s číslem 34 se skladem obuvi. Na místě máme reportérku Terezu Chrastinovou.
1: Hezké dopoledne, já jsem právě u budovy vlakového nádraží, policisté tady vlastně zapáskovali to bezprostřední okolí, blíže se člověk nemůže dostat. Z budovy stále stoupá hustý černý kouř, který jde směrem na centrum Zlína. Na místo stále přijíždí další hasiči, podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka přijíždí hasiči i z jiných krajů. Vlastně při prvopočátku se evakuovalo z budovy asi stovka lidí, nikdo nebyl zraněný podle našich informací, aktuálně se vyklízí nebo evakuují i okolní budovy. Je tady vlastně výšková technika, hasí se z více směrů, je tu dronová technika a ten kouř v podstatě chvilkami se uklidňuje, chvilkami se zase zesiluje.
0: Je už známá příčina požáru a jak velké budou škody, Terezo?
1: Příčina se bude určitě nějakou dobu vyšetřovat podle hasičů, tady určitě budou celý den, minimálně dneska, probíhat hasební práce. Podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové byl zasažen v podstatě sklad z obuví, zasaženy byly asi 3 patra a předběžnou škodu odhadují policisté asi na 60 až 80 milionů korun, ale jak říkám, bude se ještě nadále vyšetřovat.
0: To byla reportérka Tereza Chrastinová, která se přihlásila do vysílání Českého rozhlasu Zlín z místa požáru v areálu bývalých baťových závodů ve Zlíně. Situaci pro vás dále monitorujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat ve zprávách v 11 hodin a také na internetu.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágr.

0: tu s vámi.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně dále bojují s požárem výškové budovy v centru města. Vyhlásili tam zvláštní stupeň poplachu. Majitelům psů v Rožnově pod Radhoštěm momentálně slouží nové sáčky na úklid odpadků po psech. Jsou zadarmo. Nezaměstnanost v červnu zůstala na necelých 5%. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru až 26 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Nradilek. Hasiči vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu. Na místě požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína hoří sklad obuvy. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barboly Rivinklárkové není nikdo zraněný. Na místě máme reportérku Terezu Chrastinovou.
2: Z budovy jde stále velmi hustý černý kouř, který vítr žene dál na centrum města. Hasiči proto doporučují lidem z okolí nevětrat a nevycházet ven. Momentálně tu je přes 20 jednotek i se speciální výškovou technikou. Hasiči hasí ze 4 výsubných jeřábů. Mluvčí hasičů Pavel Řezníček řekl, že evakuují okolní budovy a povolali také posily z dalších krajů. Hašení podle něj zabere minimálně celý dnešní den a ten zvláštní stupeň požáru, ten byl naposledy ve Zlíně hlášený v roce 2013 také při požáru v továrním areálu Svitu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: V Rožnově pod Radhoštěm rozmístili 9 nových zásobníků se sáčky na psí exkrementy. Mají pomoct udržet čisté ulice, parky i další veřejná prostranství ve městě. Sáčky si mohou lidé vzít zdarma taky na městském úřadě na Masarykově náměstí. Kde přesně zásobníky přibyly, popisuje mluvčí Adéla Kousalová.
3: Jedná se o 2 místa na Lázu, Koryčanské paseky, Lesní, horní část městského parku a Písečnou. Další 2 stanoviště přibyla v městském parku a 1 na jižním městě, kde sice volný pohyb psů není povolen, ale lokalita patří mezi často využívaná místa pro venčení. Právě v dolní části parku do budoucna plánujeme vybudování psího hřiště.
1: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci mohou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí.
4: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 miliardou korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, místy může být i skoro jasno a ojediněle se objeví taky přehánky. Povane mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty dnes vystoupají mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Vavrečkova hoří výšková budova a z toho důvodu je na místě uzavírka. S omezením nutno počítat i v přilehlých ulicích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Ve studiu je s námi Marta Burkert, předsedkyně zlínského spolku Duše zpívej, který se věnuje pořádání gospelových workshopů, koncertů a dalším kulturním aktivitám. Přijela nás pozvat na letní gospelovou školu a závěrečný koncert ve Zlíně. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne.
5: Paní Marto, vy jste sebou přivedla také lektorku gospelového zpěvu a hlasovou poradkyni Keciu Samut. Ta mluví francouzsky, takže já jsem se naučila pozdrav i ve francouzštině, představte si. Tak Kecio, bonjour, bienvenue au studio.
7: Bonjour, dobrý den, Zlín.
5: Dobrý den, Zlín, ona se to zase naučila česky. Dále zpěvačku a spolupořadatelku Pavlínu Šamugon, dobré dopoledne i vám.
8: Dobrý den.
5: A nechybí zpěvačka a členka spolku Duše zpívej, Marie Seidlová. I vás srdečně zdravíme.
9: Dobrý den.
5: A pokud se posluchači říkají, proč je nás ve studiu dnes tolik, má to krásný důvod. V průběhu dnešního dobrého dopoledne se bude i zpívat. Těšte se.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 8 minut po 11. hodině, posloucháte Český rozhlas Zlín. Dobré dopoledne. Ve studiu je s námi Marta Burkhardt, předsedkyně spolku Duše zpívej, Kecia Samut, lektorka zpěvu a zpěvačky Marie Seidlová a Pavlína Šamugon. Povídat si budeme o letní škole gospelového zpěvu, ale nejenom to. Paní Burkhardt, vy jste rodačka ze Zlína. Od roku 2017 jste ale do letošního dubna žila ve Švýcarsku. Co vás tam tehdy zavedlo?
1: Velká láska, aha, to je jasné. A, no, nikdy nevíte, co vás v životě potká a já bych to do sebe taky nikdy neřekla, já, která jsem se nikdy nepřestěhovala ze Zlína dál než do Otrokovic, mm-hmm, že skončím někde v zahraničí. Nikdy neříkejte nikdy.
0: A právě tam jste se přiblížila k té gospelové hudbě, nebo čím vás tak okouzlila?
1: Ne, kde pak
0: já okamžiku vašeho života?
1: Ke gospelové hudbě přiblížila už v dětství, a to prostřednictvím spiritual kvintetu našeho českého. Mm-hmm. Já jsem tu hudbu odjakživa milovala. A potom se mi podařilo kdysi na konviviu duchovní hudby absolvovat ne stáž, ale jenom koncert gospelové třídy a úplně jsem si z toho sedla na zadek a říkala jsem, tak tohle ve Zlíně nemáme, co kdyby ten lektor přijel do Zlína, co kdyby to naučil nás, co kdybychom tady udělali taky nějakou takovou akci. A vlastně tím lektorem byl tehdy světově proslulý basista z Golden Gate Quartet. A já jsem mu říkala, no tak mohl bys prosím tě příští léto přijet do Zlína, uděláme nějaký kurz. A on mi říkal potom později, že v duchu si říkal, no milá dámo, já jsem světová hvězda, mě nezaplatíte, to nezorganizujete, no ale byl milý, řekl, jo, to by šlo. Ale my jsme to dokázali zorganizovat, dokázali jsme ho zaplatit a tak jsme vlastně začali dělat gospelové kurzy ve Zlíně. Ale ta moje láska ke gospelu začala původně s tím spiritual kvintetem.
0: Představte nám tedy, prosím, váš spolek Duše zpívej. Jak byste ho popsala někomu, kdo o něm slyší poprvé?
1: Tak dali jsme se dohromady v podstatě teď už stabilně tři organizátorky. Já jsem takový člověk, který moc ničemu nerozumí, ale dovedu věci vyhecovat a chtěla jsem už s gospelem z určitých důvodů tady ve Zlíně skončit, ale tady paní Maruška řekla, ne, nepouštěj to, já ti s tím pomůžu. A Maruška Seidlová je vlastně ekonomka a dělá spolku hospodářku, to pro mě finance, to je neřešitelný problém. Takže když my...
0: Máte na to lidi, tak to má být,
1: no,
0: paní Marto.
1: Ale Maruška zase má lidi na tu komunikaci a tak my prostě se doplňujeme. A funguje nám to od té doby, co si v uvozovkách pomáháme, ale my si nepomáháme, my se prostě perfektně doplňujeme. Ale ti nejlepší gospeloví zpěváci jsou samozřejmě zahraniční a zase mám tu výhodu, že dceru jsem tak poháněla ve studiích, že se perfektně naučila anglicky a francouzsky a je vlastně schopná ve světě komunikovat s těmi správnými lidmi.
0: To bychom možná mohli posluchačům vysvětlit, že vaší dcerou je právě Pavlína Šabogon, která je dnes také s námi ve studiu a dostane se ke slovu. Ale teď se zeptám tedy, Duše zpívej spolek, který pořádá například letní školu gospelového zpěvu, ta probíhá právě nyní, tak paní Marie, jak se jí daří? Kde probíhají zkoušky?
2: Máme 13. ročník, takže předpokládám, že je to celkem už tradiční zavedená akce, aspoň z našeho pohledu určitě, nemáme s tím žádné problémy. Daří se jí natolik, že máme v každém ročníku kolem 50 zpěváků, většina jich je, ne většina, polovina je jich vždycky takových těch stálých a tu druhou polovinu těch zpěváků tvoří buď jejich kamarádi, kamarádi, kteří přišli na koncert, kteří je nalákali, anebo viděli plakát a odvážili se konečně po letech teda vstoupit do toho, nebo vystoupit z té komfortní zóny.
0: Je určena zkušeným zpěvákům, anebo může přijít opravdu každý?
2: Opravdu může přijít každý, kdo chce zpívat, kdo se to chce trošičku naučit, kdo si chce zaspívat zborový zpěv, ale samozřejmě jsou tam i sóloví zpěváci a může přijít každý, kdo chce pak mít koncert v našem krásném kongresovém centru.
0: O tom budeme taky mluvit, protože bude už brzy. Marie, co bývá podle vás největší překážkou, která lidem brání zpívat? Je to nedostatek talentu nebo ostych?
2: To my vlastně nevíme, protože k nám už přijdou ti, co zpívat chtějí, ale určitě si myslím, že je to ostych. Jako děti třeba nemají problém se zpíváním nebo se s nějakým předvedením, jsou to takový exhibicionisti, že? Ale čím je člověk starší a dospělejší, tak má nějakou tu svoji takzvanou komfortní zónu, jak už jsem říkala, z které nechce vystoupit. Ale když se mu to podaří, že znám to i podle sebe, prostě když to jednou zkusí a je to ta jeho parketa, tak jako už se potom vrací a nemá s tím žádný další
0: problém. A co, když
2: problém.
0: Někdo neumí dobře anglicky? Zpívá se výhradně v angličtině?
2: Tak loni jsme zpívali výhradně v afričtině. A asi v nějakých 7 afrických jazycích, které by vám možná Pavlína popsala. Já je také nedovedu ani vysvětlit. A měli jsme celý koncert. Kromě jedné písničky anglické, jako bylo to všecko v afrických nářečích nebo v afrických jazycích. Takže není pravda, že to musí být ta angličtina. Nicméně angličtinu známe všichni, aspoň ji máme odposlouchanou,

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Jsou s námi Marta Burkert, předsedkyně spolku Duše zpívej, Kece Samot, lektorka zpěvu a zpěvačky Marie Seidlová, také organizátorka letní gospelové školy a Pavlína Šamugon. Ve Zlíně právě probíhá letní škola gospelu. Pavlínko, stalo se vám někdy, že jste někomu musela říct, že gospel zkrátka není pro něj, že opravdu platí, že zpívá

0: Zpívat nemůže každý, nebo jak to je?
1: Tak já myslím, že zpívat určitě může každý, obzvlášť gospel, který to vlastně znamená dobrá zpráva. A my všichni, co tam jsme, tak chceme předat tu dobrou zprávu jak mezi námi zpěváky, tak také publiku, které se přijde podívat na ten koncert. A je to takový pozitivní styl, řekněme. A i lidi, kteří nemají třeba nějakou hlasovou výchovu nebo nějaké muzikální základy, tak se k nám v minulosti přidali. A jednak to strašně táhne ta energie, ty ostatní hlasy v tom sboru, to taky je prostě podporuje. A zpívali s námi i zpěváci, kteří do této doby nic neskusili a teďka se, myslím, do toho dobře dostali a vrací se k nám každý rok.
0: Jak jste říkala, co to znamená ten gospel?
1: Dobrá zpráva.
0: Vidíte, tak to jsem nikdy neslyšela. Co může člověk během několika dnů intenzivního zpívání objevit sám v sobě nebo zlepšit na svém hlase? Kolik dnů teda přesně trvá? Nevím, jestli jsme to řekli už.
1: Takže my jsme začínali v neděli, zkoušky nám končí dneska, takže za 5 dní nacvičíme vlastně koncert. Letos máme 11-12 písniček natrénovaných, takže opravdu je to intenzivní, jsou to 4 hodiny každý večer a pracujeme jednak, no, jak jste se ptala, kvůli těm jazykům, tak ne všichni ve sboru mluví anglicky, takže pracujeme i na výslovnosti, i na rytmu, i na hlasovém poradenství, aby to dobře znělo. Musí tam vlastně každý hlas, který zpívá něco jiného, musí se tam potom slepit dohromady, takže je to opravdu intenzivní a velmi, teď mi to naskakuje francouzsky, co slovíčko, bohaté, velmi bohaté.
0: I francouzsky to řekněte, to bude znít také hezky. S letní školou gospelového zpěvu je neodmyslitelně spojené také jméno fenomenálního pianisty, zpěváka Ronalda Šama, který většinou života prožil ve Francii v Paříži. Pracoval také ve Švýcarsku, vedl gospelový sbor v Ženevě. Pavlíno, byl to váš manžel. Dlouho jste o jeho náhlém odchodu nedokázala mluvit. Dnes jste se rozhodla podělit o ten příběh. Kým byl Ronald Šam?
1: Je to Roland Šam, jenom opravuju. Tak samozřejmě, jak už jste řekla, fenomenální pianista, zpěvák, skladatel, sbormistr, který ovlivnil nesmírný počet lidí. Hodně sbory, se kterými spolupracoval, jsem dodneska v kontaktu. Minimálně párkrát za rok si napíšeme a dokonce letos máme i jednu účastnici, která přijela z Normandie, z Francie, taky z jednoho sboru, co Roland pomohl založit, tak dojela tady na tu stáž, protože Roland o té stáži tak pěkně mluvil, že se rozhodla prostě letos se zúčastnit tady ve Zlíně naší stáže. Takže ovlivnil nesmírný počet lidí a opravdu...
0: Jaký byl jeho příběh?
1: Jaký byl jeho příběh? Narodil se na Guadeloupe, což je v Karibiku, francouzské území a na hudební scénu se dostal vlastně v Paříži. No a naši letošní lektoři Kecia a Hubert jsou, teď zase přeskakuju do francouzštiny, promiňte, jsou jeho přátelé, a které on vlastně na tu hudební scénu pařížskou dostal taky. Takže nám se líbí i to, že vlastně ta myšlenka pokračuje ve stejném duchu, tím, že spolupracovali dlouhá léta, tak ta Rolandova původní myšlenka vlastně pokračuje i tady s našimi novými lektory.
0: A co se mu stalo?
1: Takže bohužel on byl vášnivý pilot a v roce 2020 zemřel při letecké nehodě.
0: Takže od té doby teda vy nesete to jeho poselství, hudbou žijete dál, i vaše dítě máte spolu.
1: Ano, máme dceru, která je teďka 5 roku, která má temperament po tatínkovi, řekla bych. Ano, snažíme se, upřímně nebylo mi příliš do zpěvu po tom, co nás opustil, ale teďka dohrála písnička Circle of Life, tak je to koloběh života, opravdu, to mi tady hraje do noty, je to koloběh života každému jeho osud a mě vlastně ten zpěv tolik dal a tak mě obohacuje, že jsem se k tomu vrátila a
0: žijete tím
1: žiju
0: dál.
1: Tím dál, ano.
0: Se svou maminkou, která si jde do vás ve studiu a přáteli, kteří jsou také s vámi. Kdo se bude tedy účastníkům dál letos věnovat, nebo kdo se jim věnoval a bude se jim věnovat i zítra na koncertě?
1: Takže už jsme zmínili Keciu, která je dneska s náma ve studiu. Její manžel Hubert, který je vynikající pianista, a dalším lektorem je Malik Young, původem z Ameriky, který je také sbormistr Gospel, 100 Voices of Gospel, což je evropský sbor složený z mnoha národností, který se dokonce dostal do finále Britain's Got Talent. Takže velmi úspěšný sbor.
0: Výborně. Takže po písničce se zaměříme na ten samotný gospel, co je na něm tak výjimečné a proč se získává lidi po celém světě. Tak to se dozvíme za chviličku. Dnešními hosty jsou Marta Burkert, Kecia Samut, Pavlína Šamugon, Marie Seidlová a já jsem ráda, že nám teď vaše lektorka taky zaspívá. Co to bude? Tak prosím, kdybyste přišla k mikrofonu. Kecio.
2: Amazing Grace.
0: To už bylo, jo.
1: To byl název písničky.
0: Výborně. Tak děkujeme, těšíme se. Můžete začít, dámy a pánové, užijte si koncert přímo ve studiu tady ve vile Jana Antonína Bati.

0: Kecia Samut, lektorka gospelové školy ze Zlína, nám teď zaspívala.
1: Chcete investovat, ale máte obavy z podvodu? Víte, jaké praktiky využívají lidé, kteří se umí takzvaně nabourat do vašeho online bankovnictví? Co dělat, pokud jste už naletěli? V pátečních dobrých radách se na to zeptám zlínského právníka Filipa Svobody. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které...

0: Jsme zpět v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Ve studiu jsou s námi stále Marta Burkert, Kecia Samut, Pavlína Šamugom a Marie Seidlová. Vrcholem letní školy gospelu ve Zlíně bude závěrečný koncert. Kdy, kde bude, co na něm zazní, dámy?
1: Tak koncert bude zítra v kongresovém centru, začíná v 17 hodin, ale kongresové centrum bude divákům, posluchačům otevřeno už od 16 hodin. Na místě budou k dispozici vstupenky v hodnotě 250 korun. Bude to určitě velkolepé, slíbili nám v kongresovém centru, že bude dokonce otevřený bufet, takže se těšíme, že se i občerstvíme a říkám, no přijďte, bude to úžasné.
0: Vy už jste zmínila hosty, kteří provází všechny účastníky tou letní gospelovou školou. Pojďme zopakovat, kdo se tam zítra objeví na pódiu, kdo doprovodí zpěváky.
1: Tak bude to především naše úžasná Kecia Samut, zpěvačka.
0: Ano, která před chviličku zpívala a ano. Za chviličku zaspívá zase.
1: Malinke Jung, to je představitel amerického gospelu. Ten nás de facto vede. My to máme teď, jak pozoruju, rozdělené tak, že Kecia se hodně věnuje té hlasové výchově a naší přípravě na zpívání a Malik je tu za tu hvězdu, která to tak jakoby dolaďuje. A nesmí chybět Hubert Samut, protože to je pianista, který On je s nimi tak propojený, že tam nevznikají žádné prostoje, my makáme, jedeme jako na drátkách, to jde s nimi. No a vystoupí také solisté z našich řad, což jsou prostě lidé, kteří na to mají, nestydí se a dokážou publiku předat ještě něco navíc. Takže můžeme se těšit.
0: Akce se jmenuje Duše zpívej, jak jsme řekli. Je právě zpívání od srdce tím, co gospel nejvíce vystihuje, nebo co to je podle vás, Pavlíno?
2: Tak určitě, ale nemluvila bych pouze o gospelu, ale nebo aspoň pro mě je hudba celkově, mě pozdvihuje. Asi záleží, jak si to každý přebere, jak si to každý cítí. Ještě bych chtěla znovu zopakovat, že akce je otevřená všem, i když třeba nejsou věřící a přesto, že gospel je vlastně z toho prostředí kostelního, tak je to opravdu otevřené všem a je to velmi pozitivní zpráva. Mm-hmm. Pro veškerý lid.
0: To jsem ráda, že jste otevřela právě toto téma, protože mně to taky přijde, že to je především hudba duchovní, ale ona opravdu oslovuje i široké publikum. V čem vlastně spočívá ta její podstata? My jsme mluvili o kořenech, vy jste to jenom zmínila, tak mohla byste se k tomu vrátit?
1: Vlastně tento typ hudby vzniknul tak, že původně to byli otrokáři a otroci v minulosti a vlastně otroci měli taky svoji nějakou potřebu spirituality a slyšeli hudbu z běložských bohoslužeb a kostelů, ale vlastně oni pocházeli z jiných kultur a oni byli takový více, oni potřebovali zpívat, tančit a vlastně tu spiritualitu si převzali od těch nás zlých bělochů nebo toto, ale do toho zařadili jakoby prvky ze svých etnik. A ještě bych upřesnila, že my si myslíme, že gospel a spiritual to je záležitost jenom Ameriky, ale třeba Kecia a Samut pocházejí z Karibiku a i v tom Karibiku byli přivezeni z Afriky na práci lidé a tam se vlastně prolíná něco jiného, je ten gospel z Karibiku trošku jiného. Něco jiného je gospel z Ameriky. Teďka ještě záleží na tom, z jakého afrického etnika pocházeli ti původní zpěváci. A úplně perfektně nám gospel představoval nebo představuje pořád spirituál kvintet. Třeba ta píseň Dál, dál tou vodou, bratři, to je úplně ten typický gospel, ta zpráva, že když chodili průvody těch otroků, tak tím zpěvem si předávali ty zprávy, že půjdou dál, dál, dál tou vodou a že tam třeba tam dojdou a bude tam líp, nebo naopak, jo, tak je to takové až mrazení po těle, z čeho gospel vzniknul, ale je to něco, zase já plácnu, ale mnohé ty nápěvy a texty se opakují jako nějaká mantra a na naši spiritualitu, ačkoliv si nemyslíme, třeba jsme tam, no já ne, ale jsou tam i ateisté a ať chtějí nebo nechtějí, když se té hudbě a tomu prožitku otevřou, tak to prostě povznese jejich duši a působí to velice dobře na psychiku, na energii. My, co tam jsme, tak máme už zkušenost, že tady po tomto kurzu jsme tak nabití energií, pořád si to dokola v hlavě přespíváváme, nemůžeme usnout. Brzo ráno vstáváme, aniž bychom byli unavení a tak to působí gospel.
0: A krásně není to jste jenom mluvila, myslím si, že teď by bylo na místě, kdybychom si poslechli krátkou ukázku, aby jsme navnadili posluchače, co můžou zítra slyšet v kongresovém centru. Tak jestli můžeme poprosit Keciu Samu, aby se opět stoupla k mikrofonu a zaspívala.

0: Zpěvačka Kecia Samut živě ve studiu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Našimi hosty jsou stále Marta Burkert, Kecia Samut, Pavlína Šamugon a Marie Seidlová. Povídáme si o gospelu i o letní škole gospelového zpěvu. Jak se vlastně gospelu daří v České republice? Přibývají lidé, kteří se k němu hledají cestu? Dá se to tak říct?
1: Já myslím, že se to tak dá říct. Co já vím, tak v Praze existuje soubor, který nám zlínský koncept závidí a chtěli by si ho převzít do Prahy, ale my jsme s tím zatím nesouhlasili. V Ostravě jsou gospelu velice nakloněni a probíhá tam akce Gospel Ostrava a to je opravdu veliká akce, kde se schází, můžu říct, stovky zpěváků. Potom, já nevím, já jsem tady x let nežila, takže nemám o tom zase takový přehled, ale na školeních, na konvivích duchovní hudby tam probíhají vždycky nějaké gospelové třídy, tím jsem si jistá, že zvou perfektní lektory ze zahraničí. No a další perfektní lektory ze zahraničí zveme mi do Zlína.
0: Když se řekne gospel, tak mnoha lidem se možná vybaví písnička Oh Happy Day z filmu Sestra v akci. Zpíváte ji také nebo dáváte přednost jiným gospelům?
1: My jsme ji už zpívali a myslím si, že ne jednou. A jestli ji zaspíváme zítra, to ještě jsme se nerozhodli.
2: Přijďte na koncert a uvidíte.
0: Uvidíme, co uslyšíme. Během letní školy se potkávají lidé různých generací, profesí, životních příběhů. V čem je to pro ně podle vás obohacující? Jakou potom máte zpětnou vazbu? Přece jenom už se koná několikátý ročník.
2: No, zpětná vazba fantastická, protože opravdu se tam schází napříč generacemi. Nejmladšího letošního účastníka máme 11letého a nejstaršího nebudu prozrazovat, protože to jsem nejspíš já. Ale zrovna příběh z letošního nacvičování zpívám já, moje dcera, moje vnučka. To je pro mě třeba krásná příležitost, krásný pocit. A nejsem jediná, byly tam opravdu takové i rodinné seskupení, přivedla zpěvačka manžela, který jako váhal, 3 roky chodil na koncerty, až nakonec se odvážil a přišel. A je to opravdu nejen napříč generacemi, napříč vyznáním, napříč vzděláním.
0: A na závěr jedna společná otázka. Co byste přáli lidem, aby si z gospelu odnesli? Co by v nich měl zanechat?
1: Mělo by je to povznést, měli by na všechno špatné, co se děje, zapomenout, aspoň na chvilku, protože ve společnosti teď se dějí různé věci a mělo by jim to dodat naději a energii. Vlastně gospel a spirituál jsou hlavně o té naději, takže tady toto, nepodléhat nějakému stresu nebo všem těm špatným zprávám. Teď ze studia se dívám zrovna, jak se z fabriky valí ten velký dým. No je to nepříjemné, ale zapomeňme chvilku na to špatné, co se kolem nás děje a přijďme na koncert. No my tam budeme a vy přijďte na koncert. Jste opravdu srdečně zváni, protože bez publika bychom byli nic, že? Vy nás posilujete. My vás taky.
0: Marie, vaše závěrečné slovo.
2: No tak pro mě ten gospel je opravdu kostel, tak bych to asi řekla, jak se to rýmuje. Je to prostě takové moje rande s Pánem Bohem a dám si tam s ním na tom rande to kafíčko nebo 2 deci chardonnay a zpívám a hledím s ním na zelené výšiny.
0: Našimi dnešními hosty byly Marta Burkert, předsedkyně spolku Duše zpívej, lektorka gospelového zpěvu, hlasová poradkyně Kecia Samut, která nám zpívala, spolupořadatelka Pavlína Šamugom, zpěvačka, organizátorka Marie Seidlová. Pozvali nás na závěrečný koncert Duše zpívej, který se uskuteční, dámy, pojďme to zopakovat, zítra.
1: Zítra v 17 hodin v kongresovém centru Zlín. Kdo nejste ze Zlína, přijďte se podívat, bude to jako každý rok úžasné.
0: A pro vás posluchače máme dárek. První tři nejrychlejší z vás, kteří se dovolají na telefon 221 555 234, dostanou dva lístky na tuto krásnou událost. Dámy, děkujeme za ně, děkujeme za vás, za krásnou pozvánku, přejeme krásné léto, ať se vám vydaří koncert.
1: Také děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
3: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: dnešní dobré dopoledne končí. Děkujeme, že jste byli s námi. Za pozornost děkuje Jarka Barboříková. Uslyšíme se zítra v noční lince ve 23 hodin. Ale teď Karel Gott. Nekončíme, dál budeme hrát písničky, které nestárnou. A ve 12 hodin v poledních zprávách pro vás budeme mít nové informace o požáru výškové budovy v bývalém zlínském areálu Svit.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně hoří výšková budova v areálu Baťových závodů. Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Bylo jí 75 let. Tenistky Muchová i Nosková nastoupí v semifinále Wimbledonu. Dnes bude převažovat oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár bývalých Baťových závodů v centru Zlína. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
2: Požár se rozšířil z předposledního patra budovy až na střechu, ze které jde stále velmi hustý černý dým. Hasiči doporučují lidem v okolí nevětrat ani nevycházet ven. Momentálně je tu více jak 30 jednotek hasičů i se speciální technikou a stále přijíždějí další. Hasiči také evakuovali lidi z okolních budov. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka je v okolí budovy zakázané lítat z drony. Také uvedl, že statika budovy je narušená a hasiči budou požár určitě hasit nejméně celý dnešní den. Podle policie byl zasažen sklad obuvi firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk uvedl, že ve skladu bylo asi 70 tisíc párů bot. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Požár ve 34. budově Svitu ve Zlíně zasáhl logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk Českému rozhlasu řekl, že ve skladu bylo na 70 tisíc párů bot. Situace podle něj ovlivní dodání objednávek zákazníkům. Zatím mají zásoby z dalších skladů. Na místě v době vzniku požáru bylo podle Staňka 6 lidí. Všichni včas budovu opustili. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitů Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umísťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná.
1: Sport.
0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postupně nastoupí v semifinále Wimbledonu. V půl třetí odpoledne se na centrálním dvorci představí Muchová proti Američance Gaufové. Potom se na stejném kurtu utkají Nosková s Ukrajinkou Kostukovou. Pro 21-letou Noskovou je to první grandslamové semifinále. Muchová bude o místo ve finále bojovat po páté.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno, ale chvílemi bude i polojasno a v oblasti Beskyd se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů a k večeru může slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Uzavřeny jsou ulice v továrním areálu Svit ve Zlíně kvůli požáru. Projíždějte tedy centrem Zlína se zvýšenou opatrností. Na hlavní silnici v Leskovci na Vsetínsku máme hlášenou zvěř na vozovce. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Přeji vám klidný poslech našeho dalšího vysílání. Po zprávách se loučí Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Dala jsem klobůček, tak polkou manželů Gurských nás v úvodu potěšila Gloria a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Drahoslava, Drahuše a na Slovensku slaví jmeniny Olivia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří. Hodně zdraví, spokojenosti a lásky. I dnes budeme také zpívat v projektu Prázdniny u babičky a já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce a telefon 726 46 5200. A teď už Michal Čmarada, Marná láska a Legruti.

0: Přátelé, Marná láska, valčík Michala Čemarady v podání Legrutu nám dozněl a já tady vítám trojici zpěváků přímo, přátelé. Tak dneska to bylo vyslyšeno, že se dovolali i chlapci, ale jako první teda mluvila jsem s Klárou Fričovou, 13letou, která se dovolala a bude také zpívat dále Martin Frič, 10letý a dále Přemysl Křižan, 13letý. Všichni tři jsou z Velkých Těšan, no a jsou na prázdninách u babičky a budou nám, a u dědy samozřejmě, abych to řekla správně, no a budou nám zpívat písničku Beskyde, Beskyde. Takže, milé trio, já vás vyzývám, zpívejte.
1: Beskyde, Beskyde.

0: starý.
1: Výborně, tak to bylo trio Klára Fričová, Martin Frič, Přemysl Křižan, zaspívali písničku Beskyde. Beskyde, výborně, zaspívali jste ji pěkně, no já vás moc, moc chválím a jenom teď vás trošku vyspovídám, můžu?
0: Ano.
1: No dobře. A máte mluvčího nebo budete se střídat tak nějak, to se už domluvíte. Tak já mám jenom takovou otázečku. Povězte nám něco o sobě. Hrajete na nějaký nástroj, chodíte někam do souboru, nebo jak je to s vámi?
0: No, tak já hraju na klarinet.
1: Klára, já... ano, hraje na klarinet. A kolik let?
0: Já hraju na trumpetu.
1: Kdo hraje na trumpetu?
0: Martin Frič.
1: A kolik let hraješ na trumpetu?
0: 2 roky.
1: 2 roky. A Klára na ten klarinet?
0: Už to asi budou 3.
1: No výborně. A Přemysl?
2: Já hraju na saxofon a hraju na něho 5 let.
1: No teda, vy jste šikulky. No vy máte teda docela početné množství dechových nástrojů, tak že jednou možná založíte kapelu. No zeptám se takhle. A zpívání, kdo vás k tomu zpěvu vede?
0: No tak jako u nás u Frejčů asi maminka.
1: Ano.
2: A u nás u Křižanů taky.
1: Také maminka. No to je krása. A maminka někde zpívala nebo zpívá? Nebo jenom tak, jako je to, má ráda zpívání?
0: No oni obě zpívali v kostele.
1: Ano. No tak to je nádhera. Určitě, tak výborně. No, tak to jsme se dozvěděli tady toto. No a já se teď zeptám, na co se chystáte o prázdninách?
0: Na spoustu společných příměstských táborů.
1: A, příměstské tábory máte. No tak to je taky, to bude dobré. A pojede tam všichni 3 nebo každý někam jinam?
0: Jo, všichni 3 společně.
1: Jste kamarádi, tak to je dobře. Tak ať si to tam užijete. No a jinak, kromě těch příměstských táborů?
2: No, tak asi všichni se chystáme na dovolenou a

0: nejvíce chutná od vašich babiček?
1: Ode mě asi palačinky.
0: Palačinky a?
2: U mě bramborový salát.
0: Bramborový salát, no teda. A tak to bylo u Přemysla, ne? A Martin?
1: U mě vývar.
0: Vývar, no tak ty seš můj člověk. Já mám také ráda vývary. Hovězí polévku s nudličkama. Nebo slepičí, no to je nádhera. Dobře, tak děti, já se budu moc těšit, že třeba v neděli budete vylosováni a dostanete rodinnou vstupenku do Brněnské zoo. Už jste byli v Brněnské zoo?
1: My jednou, protože tam bydlíme.
0: A?
2: Ještě ne.
0: Ještě ne, ano? A?
1: A Martin tam byl se mnou.
0: Martin tam byl. No tak já myslím, že to přivítáte, ne? Když se tam půjdete podívat, celá rodina. Dobře, tak výborně. Tak my vám moc děkujeme za vaše zpívání. Teďko jako malý dárek vám pošlu samozřejmě vám, dědečkovi, babičce, mamince, celé rodině prostě následující polku, která zazní. A já vám přeji, ať máte krásné prázdniny, buďte na sebe opatrní, pozor na koupání a různě. No a ať se vám prostě daří a ať je vše dobré. Tak,
2: my děkujeme moc.
0: Ano, taky. My také děkujeme a pěkný den.
2: Vám taky.
0: Nashledanou. No a písnička Miloslav Richard Procházka, Miroslav Končitík, Straňanská chasa a Javorinka ze Strání.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Aničku Zapletalovou z Olšan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Já vás zdravím celé Brno a Zlín a chtěla bych vás poprosit, abyste zahráli paní Zdeně Hrudníkové z Lutina, která se v 12. dožívá krásných kulatin, je to 80. Tak jí to přeje dcera Pavlínka s rodinou, dcera Jaruška s rodinou, vnoučata a pravnouček Mikulášek, jí posílá pusenku prababičce a my jako sestry je nás moc, tak já za ně za všechny musím popřát a ještě je tam švagr Jirka a švagr Honza a manželi Soldánovi, tak jí přejeme hlavně zdravičko, štěstíčko, pro nás je 7 děvčat, tak já za tu velitelka, tak já to musím za ně všechny říct, tak je to

0: posílá sestra Anička a přejeme jí zdravíčko, zdravíčko. V sobotu se uvidíme, tak to oslavíme všichni. Tak se mějte a já vám za moc děkuju a celý Brno pozdravuju a vám posílám taky písničku.
1: Dobře.
0: A buďte všetci zdraví tam.
1: Ano,
0: jo?
1: A já vám
0: děkuju moc.
1: Já vám přeji, ať vám to vyjde, ta vaše oslava.
0: Ano,
1: ať si to užijete,
0: myslím,
1: ať se potěšíte vzájemně.
0: My se máme rádi všichni.
1: Ano, a to je dobře.
0: Starší, ale tak nás rodiče naučili.
1: Ano,
0: no,
1: tak já se rozloučím.
0: Takže se mějte krásně.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A já tady připojím e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak milá Naďo, a toto přání je pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. K tvým zítřejším narozeninám ti přeji z celého srdce hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti. Ať tě každý den provází úsměvem, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Přeji ti, aby se ti splnila všechna přání, aby se stěšila z maličkostí i velkých radostí a aby tě život naplňoval jen tím vším krásným. Užij si svůj narozeninový den v radosti, pohodě a ve společnosti svých nejbližších. Vše nejlepší k narozeninám přeje Jarda Wolf. Takže to jsme dali, ale já pro paní Naďu Jakubíčkovou tady mám ještě jedno přání, které tady ráda předám, ale ono to vlastně je od Jardy Wolfa také, ale já ho přečtu, ať to teda máme tady. Krásný den vám všem v rozhlase přejeme ze Bzence. Dnešní den je narozeninovým dnem paní Naděnky Jakubíčkové z Mistřína. Hlavně hodně zdraví a božího požehnání, štěstí, lásku a pohodu a stále radost z její oblíbené dechové hudby jí přejí Natálka a Iva Jakšovi. Zdravíme i našeho dechovkového kamaráda Jardu z Otnic a pozdrav, ať zaletí i paní Ivance Slabákové s přáním pevného zdraví. Tak to bylo jiné přání, já jsem ráda, že jsem to spojila. Takže budeme teď hrát samozřejmě další písničku a vše nejlepší paní Naďo Jakubíčková z Mistřína. I já se připojuji. A kteráže to bude písnička? Když jsem byla u maměnky, Lidová, Jarmila Šuláková a Broln.

0: Tak dozněla nám krásná lidová, když jsem byla u maměnky, a pojďme si poslechnout paní hejtmankovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký horký den. Svátek bude mít Olga, tak ať písnička potěší v Jevišovicích u Znojma paní Olgu Mandátovou. Je to maminka od švagrové Miluše, která letos, nevím přesně kdy, ale bude mít také 90 let. Tak všichni přejeme hodně zdraví. A písnička je pro všechny klienty domova i pro ty, co se tam o ně starají, a písnička i všem posluchačům. Mm-hmm. Děkuji a nashledanou. I pro vás děkuji, nashledanou.
0: Paní hejtmanková, nashledanou, ať se vám daří. A ano. Teď se přeneseme do Lůžkovic a vítám pana Rosťu.
2: Dobrý den, krásný den vám přeju. Chtěl bych nechat zahrát paní Lídmily Ptáčkové, která dneska má krásný věk 90 let. Přeji to Rosťa, manželku z Vastů, Maruška Tichá, Renata Sátorová, Maruška Lišková, Taňa a Jarka Ševčíkovi. No a tady ti, co ji znají, protože to byla velice fajn paní. Takže ať to hezky oslaví. A ještě bych měl, zahrajte všem hasičům, protože ve Zlíně ve Svitu je velký požár.
0: Jej,
2: a je tam strašně moc jednotek na jedný.
0: Tak ať to tam, jej, tam dobře takže dopadá. Ano, ano,
2: to by,
0: ano.
2: To by bylo všechno.
0: Rádím zahrajeme. Dobře. Také děkujeme, pane Rosťo, ať se vám daří, nashledanou. Já tady připojím e-mailovou poštu. Dobrý den, ráda bych poprosila o písničku pro Lukáše Daňka, klempířského mistra z Chvalkovic na Hané. K dnešním krásným 45. narozeninám. Hodně štěstí, lásky, spokojenosti a pevné zdraví přejí manželka Petra, dcery Tereska a Kačenka, maminka Bronislava, tatínek Ludvík a sestra Katka. Máme tě všichni moc rádi. A já pokračuji v e-mailech. Ve čtvrtek, což je dnes, slaví narozeniny maminka a babička paní Eva Srnská z Hustopečí a slaví krásné narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a do dalších let ještě hodně pěkných zážitků. A toto vše přeje Soňa a Petr. Tak a já tady mám také ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny dnes slaví již zmiňovaná oslavenkyně paní Naděžda Jakubíčková ze Svatobořic Mistřína. Takže to jsou jedny narozeniny a já potom tady mám svátek ještě. Dnes slaví svátek paní Drahoslava Drápalová z Brna Vinohrad. Tak přejeme vše jen to nejlepší, hodně zdraví, ať se vám daří ve všem. No ať samozřejmě to zdravíčko je takové, jaké je, ale já si myslím, že jistě se to všechno zlepší. Čekají nás, doufám, krásné letní dny, tak si je užívejte a s rodinami a ať je vám co nejlépe. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy na zdraví a živio. Tak to bylo tady toto přání a já už posílám písničku Prošel jsem dědinu Antonín Koníček, Dalibor Kozmík a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Klimkovou ze Sobulek. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku paní Marii Vrbníkové tady v Lořece, která je se o mě, když potřebuju, tak je má obětavá, je všecko mě pomůže. Když mě něco bolí nebo něco nemůže na nákup, tak mi pomůže. Je to strašně hodná ženská. Tak chtěla bych jí zahrát nějakou písničku pěknou, kdybyste jí zahráli.
1: Velmi rádi zahrajeme.
2: Vám za to děkuju. A jí taky děkuju za to všechno, že mě, pro mě dělá. Je to moc hodná paní. Obětavá, moc hodná. No, tak vám děkuju.
1: Také nashledanou, přejeme pěkný den.
2: Já všechny tam zdravím. Děkuji.
1: Díky. Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. 9. července, což je dnes, slaví 80. narozeniny milý manžel pan Ivan Zálešák z Poštorné. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně co nejvíce zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, radost dcer, vnoučat a pravnučky. Také ještě hodně radosti při setkávání s přáteli v senior klubu Poštorná. Manželka Květa, dcera Ivana a vnučky Kristýna a Veronika, dcera Pavlína se zetěm Radkem a vnuci Jiří a David s manželkou Eliškou a pravnučka Míja. Přání se přidává naše dlouholetá kamarádka Lenka z Rohozné. A já vím, pane Ivane Zálešáku, že máte potíže s mluvením, ale zpívat můžete. Tak doufám, že si třeba trošku zabroukáte tu následující písničku. Tak, ale pojďme ještě na další přání, která tady mám nachystána. Takže rádi bychom do vysílání poslali jedno velké a srdečné přání pro naši skvělou babičku Marušku z Lanžhota, která dnes slaví úžasné 78. narozeniny. Babičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a stále tak dobrou náladu, jakou rozdáváš kolem sebe. Máme tě moc rádi a to ti přejí vnučky Nikolka a Simonka s rodinami a dcera Hanka s manželem Jirkou. Tak jsme přidali a ještě jedno tady mám připraveno. Dnes má krásné narozeniny milá maminka a babička paní Anna Kubínová z Brna. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti, ať nebolí kolena. Přeje Zdenka, Barunka, Endíček, přidává se také Eva s Lukášem, Zdena a Hanka. A děkuje paní Maťáková. A já posílám písničku, kterou jsem slíbila. A bude to Přes pole nepůjdu a Dambořanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme, jdeme na e-mailovou poštu. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím vás o písničku k dnešním 71. narozeninám pro vaši věrnou posluchačku paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. Milá Naďo, tak jak do spánku se vkrádá krásný sen, tak i tvých narozenin přišel den. Kdybychom popelkou byli, tři oříšky bychom ti vykouzlili. V tom prvním se pevné zdraví a láska skrývá, v tom druhém se štěstí schovává. Ten třetí zatím schovej v dlani, až ti bude nejhůře, tak rozglousni ho bez váhání. Tam najdeš vše, co ti zrovna schází. Posíláme ti tento pomyslný dárek a přejeme ti hlavně zdraví, které tolik potřebuješ, štěstí a pohodu. Krásný narozeninový den v kruhu tvé rodiny ti přejí manželé Maruška a Jenda Macháčkovi a Marie Drábková z Rohatce. A děkuji za odvysílání. Tak to bylo další přání pro paní Naďu. No a pojďme tady dále, máme tady přání. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Markétu Balejovou z Jiřice u Miroslavy, která téhož dne oslaví své narozeniny. Přejme jí hodně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A za písničku děkuje paní Balejová. Tak to jsme předali a tady dám ještě do třetice a je to prosím e-mail v tomto znění. Krásný den z Krásenska. Moc bych si přála přečíst přání k dnešním narozeninám našemu dědečkovi Františku Zukalovi z Krásenska, který se právě dnes dožívá krásných 89 roků. Milý dědečku a pradědečku, dnes slavíš krásné 89. narozeniny. Přejeme ti především pevné zdraví, hodně sil, klidu a radosti z každého nového dne a po dlouhé době strávené v nemocnici si doma a svým odhodláním nám všem ukazuješ, jak velký bojovník jsi. Máš chuť k jídlu, elán do života a my věříme, že tě čeká ještě mnoho hezkých chvil v kruhu rodiny. Velké poděkování patří také babičce a tvým dcerám, Haně a Marii, které se o tebe s láskou, obětavostí a péčí každý den starají. Jejich pomoc je pro celou rodinu nesmírně cenná. Dědečku, přejeme ti, ať tě i nadále provází síla, úsměv a láska všech, kteří tě mají rádi. Krásné narozeniny a ještě mnoho spokojených let mezi námi s láskou a přáním všeho nejlepšího za celou velkou rodinu vnučka Renata s pravnukem Dominikem. A hrajeme písničku Za Lanžhotem boli v poli František Bartoš a sourozenci Baťkovi nám zaspívají a cymbálová muzika Slovácko je doprovodí.
1: Český rozhlas Zlín.

Přátelé, budeme pokračovat ve vašich e-mailech. Dnes slaví své 87. narozeniny naše milovaná maminka paní Ludmila Klinerová z Moravských Budějovic. Celá rodina ti přeje pevné zdraví a děkujeme za všechno, co pro nás všechny děláš. Tak to bylo přání pro paní Klinerovou, pro paní Ludmilu Klinerovou. Pojďme dále. Tak a já tady mám další přání, které je pro paní Naďu Jakubičkovou z Mistřína, která slaví právě dnes své narozeniny. Milá Nadi, nemysli dnes na svůj věk, mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš, rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. Ať jsou tvé dny plné radosti, lásky, zdraví a pohody. K tvým narozeninám ti chceme přát hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě provází na pořád. To ti s láskou přejí Alena a Martin z Dambořic. No a já tady mám pro paní Jakubičkovou ještě jedno přání. Neslaví krásné narozeniny paní Naďa Jakubičková z Mistřína. Přejeme jí stále hlavně zdraví, pohodu a spoustu elánu do dalších let. Z celého srdce přejí Dana s manželem ze Sudoměřic. Tak to bylo další přání. No a dáme písničku, lidovou polku Kdyby černé očenka a Mistřiňanka.

Tak přátelé, pojďme předat další e-maily. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku ke svátku paní Libuši Pivodové ze Sarov u Zlína. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, manžel Antonín a dcera Hana, a za odvysílání děkuje Hana Pivodová. Pojďme na další přání, které tady mám. Tak je to tady. Tak dobrý den, paní Vrátilová, chtěla bych popřát a pěknou písničku poslat mému švagrovi Květoslavu Mackovi z Hodonína k jeho dnešním narozeninám. Přeji hlavně hodně zdraví a spokojenosti, ať ho nožky nebolí a poslouchá rady své manželky Bohunky, kterou také moc zdravím, a děkuje Lidka z Medlova. No přátelé, máme tady poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Je to Jaromír Vejvoda, Bejvávalo, Bejvávalo, otextoval Ladislav Jacura. Josef Zíma zaspívá za doprovodu Moravanky.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. No a přátelé, vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k pořadu Morava krásná zem. Už pro večerní hodinu po 18. hodině. A loučíme se orchestrální skladbou Vladimíra Fefra s názvem Erika, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám dobrý poslech a krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli požáru výškové budovy ve Zlíně je uzavřeno také sídlo krajského úřadu v Baťově mrakodrapu. Lidé mohou ovlivnit plánované změny vlakových jízdních řádů ve Zlínském kraji. Letní dovolené komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dnes bude převažovat oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje 31 jednotek hasičů, dron, chemická laboratoř a aktuálně střechu hasí také vrtulník. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti k aktuální situaci dodává Pavel Hřezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Kvůli požáru je dnes mimořádně uzavřena 21. budova Baťova mrakodrapu, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený provoz je také na dalších pracovištích krajského úřadu, a to v budovách 22 a 15. Kvůli požáru je uzavřený také Baťův institut, který sídlí v budovách 14 a 15. Nepřístupné tedy zůstanou expozice a výstavy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajské turistické informační centrum v budově 14 a knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v budově 15. Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
4: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako nejhůř.
1: Pravé jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude převažovat oblačno, ale chvílemi bude také polojasno a v oblasti Beskyd se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 23 až 26 stupňů a vítr povane mírný severních směrů a k večeru může slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ulice Jana Antonína Bati, 10. Trávník, 20. a Vavrečkova ve Zlíně jsou kvůli požáru výškové budovy v baťovském areálu dočasně uzavřeny. Předpokládaná doba uzavírky je zhruba do půl třetí. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už je na programu pořad Alex a host. Pohodové odpoledne u poslechu našeho vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i Damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem. Dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
2: Alex
6: Českého
2: rozhlasu. A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Disneyáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo. Vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví. A tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Disneyák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal herce.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se
1: ne,
0: člověk naučí
1: ne.
0: I takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: jak
1: nádherné.
0: Jak dlouho jste chodil do Disneyova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol. Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím. Ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: také prošel Dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na DAMU. A věděl jsem o tom, že na DAMU nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na DAMU přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a DAMU jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás DAMU vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na DAMU byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na DAMU, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak toho dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, tu negativní roli jakoby obhájet, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili jako, nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No, co
0: on
1: to bylo za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu
0: měst
1: a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste,
1: jo, do Varšavy. Jste zamířili. To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát víno. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Jako. Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: Já
1: nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásady.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak. Teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený. A tak jsem vběhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo. On to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný. Vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk. Teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to. Je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herský sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho.
0: Takže to ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenaná.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Maud, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě dám tam něco, ale nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak jsem, se vám s ní hraje?
1: No, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no, nedávno...
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti než od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: věcí od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavé.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Hasiči dále bojují s požárem v centru Zlína, platí zvláštní stupeň poplachu a lidé nemají větrat. Lidé mohou ovlivnit plánované změny vlakových jízdních řádů ve Zlínském kraji. O wimbledonské finále budou bojovat tenistky Muchová i Nosková. Dnes bude převažovat oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zhruba před hodinou zřítila. V budově hoří sklad obuvy. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Hasit pomáhá i vrtulník s bambivakem. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
6: Oheň se propadem budovy rozšířil prakticky do všech pater, ze kterých šlehají plameny a především ze všech pater jde cítit a vidět velmi silný kouř. Dál se ozývají rány, budova je v tuto chvíli zřejmě velmi nestabilní. Policisté z hasiči rozšiřují evakuaci na další oblast. Hasiči teď podle mluvčího Pavla Řeznička provádějí ochranu okolních budov, aby se požár nerozšířil dál. Na místě aktuálně zasahuje přes 40 jednotek hasičů, to znamená, že na místě je kolem 300 hasičů. Platí, že lidé ve Zlíně a okolí by neměli větrat, vycházet ven ani chodit do blízkosti požáru. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Vlakoví dopravci ve Zlínském kraji chystají pro rok 2027 změny jízdních řádů. Lidé je mohou do pátku 10. července ovlivnit. Vyjádřit svůj názor nebo navrhnout konkrétní úpravu lze přes formulář na webových stránkách integrované dopravy Zlínského kraje. Podrobnosti o zapracování připomínek obyvatel dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Máme nějakou zpětnou vazbu, ať už třeba přímo od občanů nebo od třeba měst a podobně. A na základě těch připomínek, které nám v průběhu roku vlastně přicházejí, tak se potom navrhují ty jízdní řády. A teď, když jsou navržené, tak ještě potom lidé mají tu možnost i ty navržené změny nějakým způsobem komentovat. A pokud to bude možné, tak ještě budou upraveny ty navrhované.
5: Stavební výroba v květnu zpomalila růst. Z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji. Meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl taky chemický a kovozpracující průmysl.
8: Sport.
5: O postup do finále Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Gaufové v 14:30 odpoledne. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostěkovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce potom se 21-letá Češka dozvěděla, že si poprvé zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
8: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno, ale chvílemi bude i polojasno a v oblasti Beskyd se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů a k večeru může slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Ulice Jana Antonína Bati, 10. Trávník, 20. a Vavrečkova ve Zlíně jsou kvůli požáru výškové budovy v baťovském areálu dočasně uzavřeny. Na místě pracují složky integrovaného záchranného systému. Předpokládaná doba uzavírky je až do nočních hodin. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už následuje dobré odpoledne, kterým vás dnes provede Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Ve Zlíně se stále hasičům nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bílém areálu Baťových závodů v centru města. Její část se už zřítila. Na místě se pohybují hasiči se speciální technikou a my máme na místě také naši reportérku, se kterou se už za chvíli v našem vysílání spojíme. Pokud nás posloucháte ve Zlíně a nemáte u sebe mobilní telefon, tak vězte, že hasiči rozesílají obyvatelům Zlína aktuálně SMSky, ve kterých upozorňují, že v souvislosti s požárem objektu se nedoporučuje obyvatelům větrat a doporučuje se také nevycházet z budov. Stále totiž probíhá zásah. Tak se tím prosím řiďte a sledujte také pozorně naše odpolední vysílání, protože my celou situaci ohledně požáru ve Zlíně samozřejmě i nadále budeme pro vás sledovat.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hasiči dál zasahují u požáru bývalých baťových závodů v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. Přední část budovy se navíc krátce po 13. hodině zřítila. Na místě je naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já hned takhle ze začátku doplním, že před malou chvílí v podstatě po zprávách došlo ke zřícení další části budovy. K prvnímu zřícení, jak si říkal, došlo krátce po té 13. hodině. Podle informací, které Českému rozhlasu poskytnul mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček, tak na místě aktuálně zasahuje 40 jednotek hasičů, asi 300 mužů a 300 hasičů. Hašení zkomplikoval právě pád jedné ze stěn budovy. V podstatě teď má hlavní slovo vrtulník, který hasí požár pomocí bambivaku. Jinak hasiči rozšířili oblast, kam se nedá vstoupit, evakuovali okolní budovy, lidé by neměli větrat a měli by se vyhnout bezprostřednímu okolí požáru. Byl právě také vyhlášen zvláštní stupeň poplachu a ten se vyhlašuje velmi výjimečně.
0: Ten požár sleduje celá republika prostřednictvím hlavního zpravodajství. Terezo, jakým způsobem ten požár zasahuje do života přímo ve městě ve Zlíně?
1: Jak už bylo řečeno, hasiči postupně evakuovali všechny okolní budovy. Zavřená je tak třeba Krajská knihovna a Muzeum jihovýchodní Moravy, ale také Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský a finanční úřad. V okolí je také zakázané létat z drony. Abych to uvedla, jak to vlastně vypuklo, tak hořet začalo krátce po 8. hodině. Podle svědků se ozval výbuch a oheň se téměř hned rozšířil na celé patro. Podle našich informací zasáhnul požár sklady obuvi firmy Vasky. Budova ale slouží jako sklad i pro další firmy. Hasice podle mluvčího Pavla Řezníčka bude zřejmě nejméně celý dnešní den.
0: Když se ještě vrátíme do minulosti, jaké podobné požáry hasiči ve Zlínském kraji hasili?
1: Vůbec největším byla likvidace požáru po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Tam škoda i kvůli likvidaci munice nakonec převýšila 2 miliardy korun. V roce 2011 hořely plasty v Chropini, požár likvidovali hasiči 11 dnů, škoda dosáhla 270 milionů korun. No a v roce 2013 hořelo taky v baťovském areálu ve Zlíně, požár zlikvidoval sklad elektroniky za 200 milionů korun a právě tam byl také vyhlášen zvláštní stup poplachu. A v březnu 2014 vyhořela budova Libušína na Pustevnách a opravy stály 80 milionů korun.
0: Ve Zlíně se stále hasičům nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bývalém areálu baťových závodů v centru města. Její část se už zřítila. Přímo z místa přinesla informace do našeho vysílání redaktorka Tereza Chrastinová. Terezo, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, klidný den všem.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 14 hodin 17 minut, to je aktuální čas, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín. My přejeme pokud možno klidné a pohodové čtvrteční odpoledne.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Teplé letní dny lákají k odpočinku u vody a pokud máte chuť

0: Já jsem už při příchodu byla velmi překvapená, jak rychle zmizí hluk okolního světa. Stačí se tady projít mezi stromy a otevře se pohled na průzračnou vodní hladinu, obklopenou vysokými vápencovými stěnami. Atmosféra Korovického lomu je opravdu výjimečná.
1: Petro, prozrad, jak to na místě dnes vypadá? Je tam plno, je narváno?
0: Dneska narváno není. Počasí bohužel úplně neláká k tomu, aby jsme skočili do ledové vody. Nicméně lidé se tady vyskytují, chodí sem, právě teď přichází slečna, má v ruce lehátko na plavání, takže někdo se dole... A nicméně lidé si tady prochází okolní přírodu, odpočívají na březích a užívají si klidu, který tady panuje. Oproti klasickým koupalištím se sem většina návštěvníků míří hlavně odpočinout právě do té přírody.
1: Já omlouvám trošku technický výpadek u našich posluchačů. Doufám, že spojení bude nadále v pohodě fungovat. Čím je vlastně voda v Kůrovickém lomu tak výjimečná?
0: Je mimořádně čistá. Vápencovému podloží má typickou tyrkysovou barvu. Je také příjemně chladná, což zejména v horkých letních dnech přijde opravdu vhod. No ale aby mi někdo přiblížil v celém areálu Kůrovického lomu pana Martina Zerinu, kterému už přeji dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: A rovnou se tedy ptám, čím je Kůrovický lom výjimečný, kromě toho, že tady máte teda opravdu jedinečnou vodní plochu.
2: Nejvýjimečnější je opravdu ten klid, to prostředí, když vlastně sem přijdete, tak jste obklopení celý vlastně lesem. Je tady hektar vody, je tady vlastně tím, že je to přírodní památka, je to v Natuře 2000 a je to evropsky významná lokalita. Poslední dobou hnízdili vlhy pestry, mňáček tady lítá a dokonce je tady sem tam vidět, že přeletí i dudek.
0: Takže člověk se kromě koupání i vzdělá tady u vás v Kůrovickém lomu, minimálně spozná místní faunu a flóru. My jsme se ale bavili před chviličkou tady mimo záznam, že vlastně Kůrovický lom není klasickým koupalištěm. Jak to teda u vás funguje, když sem přijdu jako návštěvník a chci se vykoupat?
2: Když sem přijdete jako návštěvník, tak hlavně, že vlastně přicházíte do přírodní památky za útrování. To, že je na vlastní nebezpečí a s tím, že dělat to, že bychom tady k lidi, řeknu, uzavřeli ten prostor a nepouštěli jenom z toho, že se třeba neumí chovat a podobně. Teďka řekl bych, že je to velmi, velmi jako oblíbená lokalita, už jenom z toho hlediska, když sem člověk opravdu přijde, že těch lidí tady není mnoho, a na druhé straně si opravdu ti lidi zaplavou, jo, a poznávají i to okolí té přírody, že přijdou a řeknou na jedné straně, ano, máme to, máte to daleko, ano, je to kus cesty, ale potom, když jdou zpátky, řeknou, víte, my jsme viděli slepíše, my jsme viděli žáby, my jsme viděli užovky, my jsme viděli rybičky, jo, to nikde jinde není. A tady ty tuňky opravdu neustále žijí a pořád je neustále co pozorovat.
0: Tak já věřím, že tady tahle první ochutnávka naláká další zájemce o poznávání přírody a třeba i místní geologie tady u vás v Kůrovicích. Návštěvníci také najdou v areálu nějaké služby a občerstvení, ale o návštěvnickém centru se budeme bavit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před třetí hodinou. Zatím děkuju a budu se těšit na slyšenou.
1: Petro, také děkujeme, těšíme se na slyšenou před třetí hodinou a já ještě jednou prosím, abyste omluvili horší kvalitu spojení.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Budík si o víkendu nastavovat nemusíte. Máme pro vás mnohem příjemnější start do nového dne. Nechte se probudit naším vysíláním plným pohodové hudby a aktuálních informací. Začínáme v 5 hodin.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin

0: Toto byla hudba z našeho regionu, o kterou se postaral Vlasta Redl. Za 4 minuty už bude 14:30 a to je čas podívat se podrobně na počasí s Bárou Kučerovou, která má aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu, konkrétně v brněnské pobočce. Přeji pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak nad Zlínem je zatažená obloha, pokud pomineme tedy kouř, který se stále šíří z požáru, tak je také zataženo a nachází se nad Zlínem také nějaké ty mraky. Je to někde ve Zlínském kraji aktuálně jinak?
1: A úplně jinak to není. Přes celý Zlínský kraj je obloha většinou oblačná, případně pokud je zrovna mraků méně, tak spíše polojasná a teploty se nejčastěji pohybují mezi zhruba 22 a 25 stupni Celsia.
0: Jak se bude vyvíjet počasí v dalších hodinách?
1: A ta oblačnost by v průběhu odpoledne postupně mohla ubývat, večer může být i polojasno, ale v oblasti Beskyd se mohou s menší pravděpodobností objevit slabší přehánky. Těch maximálních teplot nebo maxima už také výrazně neporostou. Ty dnes očekáváme mezi 23 a 26, takže pokud tak o nějaký stupínek a vítr stále bude vát spíše mírný severních směrů, případně severozápadní, a večer pak bude slábnout.
0: Zajímá nás také páteční počasí, co se na nás chystá ve Zlínském kraji.
1: A tak začne to polojasnou chvílemi oblačnou nocí a docela chladným ránem. Zítřejší minima očekáváme mezi 13 a 10 stupni Celsia. V údolích tam může být lokálně i kolem 8 stupňů Celsia. A zítřek pak bude převážně oblačný. Chvílemi může být i polojasný a večer bude oblačnost většinou znovu ubývat. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: No a protože už máme čtvrtek, tak se nám pomalu blíží víkend. Tak se ještě zeptám, na jaký víkend se můžeme těšit? Na slunečný nebo třeba se srážkami? Jak bude?
1: A sobota bude jasná až polojasná, odpoledne možná i oblačná. V té zvětšené oblačnosti se mohou objevit slabší přehánky. A neděle pak bude v noci a ráno většinou polojasná. Během dne pak znovu převáží oblačno a znovu se mohou objevit slabé přehánky a večer se pak oblačnost rozpustí. Sobotní maxima očekáváme mezi 25 a 29 stupni Celsia a neděle pak mezi 24 a 28.
0: Počasí ve Zlínském kraji jsme podrobně probrali s Bárou Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a vám všem, milí posluchači, přejeme stále pohodové čtvrteční odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín.

0: zeď.
1: Chtěli byste najít poklad, milí posluchači? Pokud ano, tak jste právě teď na správném místě ve správný čas. O slovo se totiž v našem vysílání hlásí pánové Arnošt Lukeš a Pavel Vacek, kteří nás teď budou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín lákat právě na poklad. Hned za chvíli se dozvíte, kde konkrétně ho v našem kraji hledat. Tak to jsem skutečně zvědav.
2: Pro turisty je pokladem každá možnost někam se vypravit. Dnes to bude ale výprava za pokladem skutečným. Tak to alespoň naznačil Arnošt Lukeš, kterého vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín. Pěkný den.
3: Pěkný den vám i posluchačům. Dnes pozývám na výlet věnovaný klenotnici Velké Moravy v Modré. Jedná se o unikátní stavbu s unikátními exponáty. Byl jsem tam před pár týdny v rámci odborné exkurze profesní komory. Exkurze se zaměřila především na prohlídku stavby s výkladem o realizaci tohoto v podstatě podzemního trezoru. Takový podrobný výklad zájemcům nehrozí, ale doporučuji prohlédnout si exponáty. Klenotnice se nachází v podzemí archeoskanzelu. Vchod do ní je v kamenném knížecím paláci v horní části areálu, východ ústí z podzemí do terénu v jeho dolní části. Klenotnici tvoří kruhový prostor s 12 skleněnými vitrinami pro vystavené artefakty. Po obvodu místnosti jsou umístěny sochy s audiovizuálními efekty.
2: Ano, ta expozice je opravdu působivá. Pojďte posluchače navnadit na to, co konkrétně v klenotnici Velké Moravy uvidí.
3: Exponáty jsou originály, případně dokonalé repliky šperků a předmětů nalezených v hrobech z období Velké Moravy, jak na Moravě, tak na Slovensku. Jsou to gombíky, spony, zákončí, náušnice, prstinky, ostruhy a další předměty denního nebo náboženského použití. Je skoro neuvěřitelné, jak zruční byli naši předkové před více než tisíci lety. V letošní expozici je zcela mimořádná pixida ze slonoviny a křesťanskými motivy. Jedná se o kulatou krabičku k úschově ostatku nebo vonných mastí. O této se předpokládá, že ji na Velkou Moravu přinesli Cyril a Metoděj. Její původ je ale ještě starší, z 6. století, a pochází ze Syrie. Samotná klenotnice byla vyhlášena jako stavba roku Zlínského kraje. Klenotnice je v archeoskanzenu, který dá návštěvníkovi realistický náhled na život našich předků v období Velké Moravy. Zajímavostí je trta, což je oddenek nejstaršího vinného keře na světě. Stará trta roste ve slovinském Mariboru asi 450 let a dozrávají na ní hrozny. Víno z ní dávají darem vzácným hostům na úrovni státních návštěv. V České republice jsou jen tři takové keře. Jeden je na Pražském hradě, dar to architekta Jiří Plečníka Tomáši Garriku Masarykovi, jeden je ve východních Čechách a třetí v Modré. Pokud by chtěl návštěvník skanzenu přesměrovat zájem z historie na přírodovědu nebo etnografii, může se podívat do expozice Živá voda nebo Centra slováckých tradic, které jsou poblíž archeoskanzenu. Tyto expozice mají společné parkoviště, existuje i možnost občerstvení v restauraci nebo stáncích. Koho nebudou z prohlídek bolet nohy, může se projít do nedalekého velehradu, známého poutního místa. Do Modré jezdí autobusy z Uherského Hradiště, respektive Starého Města. Mají zastávku asi 200 metrů od vstupu do archeoskanzenu. Nebo se tam mohou zájemci dopravit autem, případně na kole.
2: Cesta do Modré poblíž velehradu nabízí spoustu možností, jak se zabavit. Arnošt Lukeš se dnes soustředil především na expozici Klenotnice Velké Moravy. Naplánujte si tedy výlet, který potěší celou rodinu bez ohledu na věk a zájmy.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Je léto, krásné počasí, školáci si užívají prázdniny, někteří z vás třeba dovolenou. Schválně, jestli pak už jste třeba i v rámci dovolené stihli letos navštívit nějaký ten zámek. Co říkáte, že ne a že nevíte kam vyrazit? No tak, v takovém případě poslouchejte pozorně naše vysílání. My pro vás celé léto máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Čtvrteční odpoledne vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zpříjemňuje vaše oblíbená hudba. Teď to byl konkrétně mistr Karel Gott.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A my prostřednictvím našeho vysílání opět zamíříme do Kurovického lomu na Kroměřísku, kam dnes zavítala naše regionální stopařka Petra Sedláčková. V minulém vstupu nám popsala zdejší koupání v bývalém vápencovém lomu, teď se ale podíváme, co nabízí zázemí pro návštěvníky. Petro, ještě jednou tedy pěkné odpoledne.
2: Znovu přeji krásné odpoledne. Po procházce kolem lomu a malém osvěžení v jeho vodách jsem se přesunula do zdejšího návštěvnického centra. Jehož součástí je útulná kavárna. Je to příjemné místo, kde si lidé mohou odpočinout po koupání nebo právě po procházce kolem lomu.
0: Co všechno v návštěvnickém centru návštěvníci najdou?
2: V nabídce nechybí například káva z flištáku, čaje, pivo, limonáda, tady z pivovaru v Záhlinicích. No a samozřejmě si také můžete dát sladké nebo slané drobnosti. Zjistila jsem, že od této soboty bude v nabídce dokonce i pizza, takže koho popadne hlad po plavání v Kroměřském lomu, může se tady i dobře najíst. No a zájemci si v návštěvnickém centru můžou také koupit med od kurovických včel, které jsou tady přímo v areálu Kurovického lomu, turistickou známku, brožurku nebo pohlednici.
0: To znamená, že návštěva lomu tedy není pouze o koupání, jak jsem pochopil snad.
2: Přesně tak. Tady to koupání se dá spojit právě s procházkou krásnou přírodou, posezením v kavárně a dokonce i návštěvou galerie. Ta návštěvníky provede historií a geologii Kurovického lomu a samozřejmě přiblíží i místní faunu a flóru. A já už jsem zjistila právě v galerii, že se tady třeba v lomu našel zub žraloka, což je velká rarita. Takže to z Kurovického lomu dělá opravdu místo, kde řada lidí stráví klidně i celé odpoledne. Ještě bych ráda zmínila, že v Kurovickém lomu se dá také ubytovat, což je velká zajímavost. A vlastně lom mít sám pro sebe může mít člověk i v noci. A může se tady třeba podívat, jak to vypadá v té noční přírodě, zahlednout, jdou třeba i světlušky.
0: Petro, děkujeme tedy za dnešní tip.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopařka Petra Sedláčková nás dnes vzala do Kurovického lomu, kam zamíří příště, tak o tom můžete rozhodnout třeba zrovna vy, posluchači Českého rozhlasu Zlín. Stačí dát naší stopařce tip na návštěvu nějakého zajímavého místa nebo akce, a to konkrétně na e-mailu stopar.zlín@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Požár 34. budovy ve Zlíně poničil sklad nadace Tomáše Bati. Dálnice D55 u Hulína bude od zítřka průjezdná bez omezení. Premiér Babiš z hnutí ANO dnes vyhodnotí, jak jeho kabinet plní programové prohlášení. Dnes bude převažovat oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Dnešní požár 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně zničil knihy nadace Tomáše Bati. Jejich sklad se nacházel v 5. patře zasažené budovy. Nadace Tomáše Bati přitom měla dnes v plánu knihy stěhovat do Lukova. V prostorách 34. budovy se nacházelo celkem 48 palet tiskovin, dodává ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končítíková.
2: Pro nás jako velmi těžká situace, protože my nedržíme skladové zásoby ve vile tady, ale měli jsme to právě v té 34. budově. Jestli jsme přišli o všechny, tak víme teď z účetnictví, že tam máme knihy plus minus za 5 milionů.
0: Z hořící budovy zbyla už jen část. Před chvílí se zřítila druhá část hořící budovy. Hasiči neevidují žádné zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina bude zásah trvat až 3 dny. Více aktuálních informací přineseme živě z místa požáru po zprávách. Silničáři dnes dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od zítřka bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně zavřené. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno, ale chvílemi bude také polojasno. V oblasti Beskyd se mohou objevit přehánky a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Vítr povane mírný severních směrů a k večeru může slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Až do nočních hodin budou uzavřeny ulice v průmyslovém areálu ve Zlíně kvůli požáru. Dále si dejte pozor na silnici 49 u Zádveřic na Zlínsku, kde měla nehodu dvě osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ve Zlíně se stále hasičům nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bývalém areálu Baťových závodů v centru města. Její větší část se už zřítila. Na místě se pohybují hasiči se speciální technikou a máme tam i naši reportérku, se kterou se spojíme hned za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hasiči dále zasahují u požáru v bývalých baťových závodech v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Je vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Přední část budovy se navíc krátce po 13. hodině zřítila, další část budovy se zřítila před chvílí. Na místě je naše reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ano, je to tak. K pádu další části budovy došlo krátce po 14. hodině. Zůstává tak stát víceméně jedna ze stěn plus další část budovy. I ta je ale podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka velmi nestabilní, což komplikuje hasební práce. Hašení tak aktuálně probíhá v podstatě výhradně ze vzduchu. Byl povolán vrtulník, který nahradil ten původní stroj. Aktuální vrtulník má větší zásah, dokáže totiž na jeden schod vypustit až 4 kubíky vody. Jinak hasiči neustále zajišťují blízké okolí, především dohlíží na to, aby požár nezasáhnul vedlejší budovy. Co se týče škod, ty je teď velmi těžké vyčíslit. Každopádně v budově bylo uskladněno zboží například obuvnických firem a jenom u nich by měly škody za jejich zboží přesáhnout 150 milionů korun.
0: Posluchače určitě bude zajímat, jak se událost, o které mluvíme, týká konkrétně jich. Tak Terezo, jak požár ovlivňuje život ve městě Zlín?
1: No, areál Svitu je v podstatě poměrně jako organizovaný, lidé do některých ulic vůbec nesmí. Hasiči kvůli hrozícímu pádu budovy rozšířili území, kam lidé vůbec nesmí vstoupit, postupně se to posouvalo. Hasiči postupně evakuovali všechny okolní budovy, zavřená je tak třeba krajská knihovna, muzeum jihovýchodní Moravy, ale také Baťův mrakodrap, kde sídlí krajský a finanční úřad. V okolí je také stále zakázané létat z drony. Co se týče toho začátku, hořet začalo krátce po 8. hodině. Podle svědků se ozval výbuch, oheň se téměř hned rozšířil na celé patro, praskal tady okenní tabulky. Hasice podle mluvčího Pavla Řeznička bude zřejmě nejméně po celý dnešní den. Jinak mám informaci i od blízkých, co jezdí třeba od Olomouce, a v podstatě ten požár je takového rozsahu, že i od Olomouce je ten požár vlastně vidět.
0: Ve Zlíně se stále hasičům nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bývalém areálu baťových závodů v centru města. Její větší část se už zřítila. Z místa se do našeho vysílání přihlásila Tereza Chrastinová. Terezo, díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Peňa nám zpívala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za necelou minutu už bude 16:45. Pokud vám pomalu, ale jistě končí směna, tak vám přejeme, aby vám ten zbytek pracovní doby příjemně uběhl. No a příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne přejeme pochopitelně také vám všem, kteří jste si nás naladili. Snažíme se vás pro změnu naladit na tu správnou notu, no a notovat si můžete třeba také na některých kulturních akcích, které pro vás organizátoři na dnešní den v našem regionu připravili. 4 dny hudby, filmu a rodinné zábavy začínají na tradičním luhačovickém pouťování. Připraven je pestrý program pro všechny generace. Těšit se můžete na koncert světových hitů, divadelní představení, letní kino, živou hudbu i nedělní pouť. Program odstartuje dnes o 7:30 večer rock'n'rollovým koncertem maďarské kapely Bryan Adams Tribute v kinosále Elektra. Podrobnosti najdete na webu města Luhačovice. Večer pokračuje cyklus letních koncertů na Velkém náměstí v Kroměříži. Od 18 hodin zde vystoupí český poprokový zpěvák, skladatel a kytarista ze Zlína Jan Stavinoha. Zahraje vlastní hity i covery od skupin Kabát nebo Divokej byl. Také máte rádi české filmy a atmosféru letních kin? Kinematograf Bratří Čadíků promítne pod širým nebem v krásném prostředí Chřibů film Moře na dvoře. Areál Ranče Kostelany bude otevřený od 19. hodiny, projekce začne od 9 hodin večer. Celý výtěžek dobrovolného vstupného podpoří Konto bariéry.
1: Chcete investovat, ale máte obavy z podvodu? Víte, jaké praktiky využívají lidé, kteří se umí takzvaně nabourat do vašeho online bankovnictví? Co dělat, pokud jste už naletěli? V pátečních dobrých radách se na to zeptám zlínského právníka Filipa Svobody. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne.

0: Písní s názvem Ospalé ráno nás v odpoledním vysílání bavila Ladislav Štajdl a už za okamžik máme pro vás jedno překvapení. Vy si totiž v dnešním odpoledním vysílání s námi můžete také zasoutěžit a vyhrát zajímavou cenu. Více už za pár minut.
1: Rodáci známí, neznámí.
0: Teď už je na řadě

0: poslední reportáž z 15-dílného cyklu Českého rozhlasu Zlín Tomáš Baťa Známý neznámý, který jsme pro vás vysílali od začátku dubna, kdy uplynulo 150 let od Baťova narození. Redaktorka Markéta Macháčková a náš rozhlasový spolupracovník Zdeněk Urbanovský se naposledy zastavili jak jinak než v památníku Tomáše Bati.
1: Pod námi se rozprostírá město Zlín a Gahurův prospekt, protože my teď stojíme na kopci a stojíme před památníkem Tomáše Bati.
2: Je to jednoduchá stavba ze skla, betonu a oceli a je to velmi výjimečným způsobem zpracovaný příběh člověka, který to město, které leží pod námi, výrazným způsobem ovlivnil.
1: Příběh Tomáše Bati fyzicky skončil v roce 1932, ale tady pokračuje.
2: Pokračuje v památníku, který byl pro veřejnost otevřen přesně rok po smrti Tomáše Bati, to znamená 12. července roku 1933. A postaral se o to, kdo jiný ve Zlíně než architekt František Lidvěk Gahura.
1: Pojďme vstoupit.
2: Pojďme.
1: V památníku hned na první pohled upoutá maketa stroje Junkers F-13.
2: To je to letadlo, které patřilo v té flotile baťovských letadel těm modernějším. Firma ho koupila v roce 1929 a to je to letadlo, se kterým se na svou poslední obchodní cestu vydal 12. července roku 1932 Tomáš Baťa s pilotem Jindřichem Broučkem.
1: To je asi nejvýraznější exponát tady v památníku, ale jinak je tady v podstatě prázdno.
2: A to prázdno tady hraje velmi důležitou roli, protože nám dává možnost se rozmyslet, co chceme v tom památníku vidět. My tady vidíme maketu letadla, vidíme tady tři bysty od Františka Lidvě Gahury, vidíme tady nový exponát, což jsou osobní hodinky Tomáše Bati a jinak vidíme pouze geometrické tvary, hru barev, světel, průhledy katedrálním sklem do krajiny okolí památníku.
1: Vypadalo to v památníku takto vždycky?
2: Po konci druhé světové války, po znárodnění podniku Baťa, přestal být památník používán jako památník. Letadlo bylo odvezeno neznámo kam.
1: Zlín se stal Gottwaldovem.
2: Vzpomínám na člověka, který byl v očích komunistů odporným kapitalistou. To nebylo vůbec žádoucí. Takže bylo velké zapomínání na Tomáše Baťu i na podnik Baťa.
1: A co bylo s památníkem?
2: Po druhé světové válce a zejména po roce 1948 ztratil památník jednak svůj původní vzhled a také svůj původní účel a byl přestavěn na takzvaný dům umění a více než půl století sloužil galerii a filharmonii a ta architektura byla zakrytá, změněná, potlačená.
1: Teď se ale nacházíme v památníku, který podle mě vypadá jako v roce 1933.
2: Z vnějšího pohledu ano, ve vnitřním uspořádání scházejí ty expozice, které zde byly, ukázky toho, jak vypadala pracovna Tomáše Bati. Sbírky obuvi z celého světa, které baťovci od roku 1920 pilně sbírali. Záplava rostlin, byly tady panely s výsledky, kterých firma dosahovala. Byly tady také modely a plány a vize firmy do budoucna. A to je dáno tím, že se změnila doba. V době, kdy do Zlína jezdili stovky tisíc návštěvníků se dívat na to, jak se u firmy Baťa pracuje, byl památník součástí té výletní trasy.
1: A teď památník slouží k tomu, abychom si uvědomili, kdo byl Tomáš Baťa a jaké bylo jeho dílo.
2: Přesně tak. A se svou čistotou, konstrukcí, svou nadčasovostí právě vlastnosti Tomáše Bati krásně vyjadřuje.
1: Ze Zlína Markéta Macháčková.
2: Zdeněk Urbanovský.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Dnes odpoledne vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín servírujeme hudbu, kterou máte rádi. Toto byla píseň Lásko a more a s ní Juraj Kukura a Hana Zagorová. Co se týká další hudby, kterou jsme připravili, tak za okamžik se můžete těšit třeba na Modern Talking a nebo hudbu z našeho regionu v podání Valašsko-Meziříčské kapely Mňága až Džorb. Tada, k dobrou píseň Nejlíp jim bylo. My se teď budeme bavit o gospelové hudbě. Ta dokáže strhnout svou energií, radostí i silou společného zpěvu a právě o gospelu si povídala moderátorka Jarka Barboříková s organizátorkou Zlínské letní školy gospelu Martou Burkert. Ptala se i na to, kdo vystoupí na zítřejším závěrečném koncertu v Kongresovém centru ve Zlíně.
1: Bude to především naše úžasná Kecia Samut, zpěvačka.
2: Ano, která před chviličku zpívala a ano. Za chviličku zaspívá zase.
1: Malinké Jung, to je představitel amerického gospelu, ten nás de facto vede. My to máme teď, jak pozoruju, rozdělené tak, že Kecia se hodně věnuje té hlasové výchově a naší přípravě na zpívání a Malik je tu za tu hvězdu, která to tak jakoby dolaďuje. A nesmí chybět Hubert Samut, protože to je pianista, který on je s nimi tak propojený, že tam nevznikají žádné prostoje, my makáme, jedeme jako na drátkách, to jde s nimi. No a vystoupí také solisté z našich řad, což jsou prostě lidé, kteří na to mají, nestydí se a dokážou publiku předat ještě něco navíc. Takže můžeme se těšit.
2: Akce se jmenuje Duše zpívej, jak jsme řekli. Je právě zpívání od srdce tím, co gospel nejvíce vystihuje, nebo co to je podle vás, Pavlíno?
3: Tak určitě, ale nemluvila bych pouze o gospelu, nebo aspoň pro mě je hudba celkově, mě pozdvihuje. Asi záleží, jak si to každý přebere, jak si to každý cítí. Ještě bych chtěla znovu zopakovat, že akce je otevřená všem, i když třeba nejsou věřící, a přesto, že gospel je vlastně z toho prostředí kostelního, tak je to opravdu otevřené všem a je to velmi pozitivní zpráva pro veškerý lid.
2: To jsem ráda, že jste otevřela právě toto téma, protože mně to taky přijde, že to je především hudba duchovní, ale ona opravdu oslovuje i široké publikum. V čem vlastně spočívá ta její podstata?
1: Vlastně tento typ hudby vzniknul tak, že původně to byli otrokáři a otroci v minulosti a otroci měli taky svoji nějakou potřebu spirituality. Slyšeli hudbu z běložských bohoslužeb a kostelů, ale vlastně oni pocházeli z jiných kultur a oni byli takový více, oni potřebovali zpívat, tančit a vlastně tu spiritualitu si převzali od těch nás zlých bělochů, ale do toho zařadili jakoby prvky ze svých etnik. Ještě bych upřesnila, že my si myslíme, že gospel a spiritual to je záležitost jenom Ameriky, ale třeba Kecia a Samut pocházejí z Karibiku a i v tom Karibiku byli přivezeni z Afriky na práci lidé a tam se vlastně prolíná něco jiného, je ten gospel z Karibiku trošku jiného. Něco jiného je gospel z Ameriky, teďka ještě záleží na tom, z jakého afrického etnika pocházeli ti původní zpěváci. A úplně perfektně nám gospel představoval, nebo představuje pořád spirituál kvintet. Třeba ta píseň Dál, dál tou vodou, bratři, to je úplně ten typický gospel, ta zpráva, že když chodili průvody těch otroků, tak tím zpěvem si předávali ty zprávy, že půjdou dál, dál, dál tou vodou.
0: Pokud byste se i vy chtěli zúčastnit zítřejšího gospelového koncertu ve Zlíně, tak právě teď máte jedinečnou příležitost. Posluchač, který se jako první dovolá k nám do produkce, tak získá 2 vstupenky na koncert Duše zpívej, který se koná zítra v Kongresovém centru Zlín od 17 hodin. Tak pokud se chcete této kulturní akce zúčastnit a užít si, tak právě teď můžete volat na telefonní číslo 221 555 234. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 221 555 234.
4: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii plnou písničkových klenotů. V hudbě do kořán si tentokrát vychutnáme něco speciálního z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock. Zdánlivě jiný hudební vesmír, ale nabídnu výběr lahůdek přesně pro vás na míru. Fenomenální finskou sopranistku, rockový ploužák zahraný na klasické nástroje nebo odvážného hudebníka, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že rocková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. Těším se. V neděli 12. července po 17. Markéta Janíková a pořad
5: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Niaga Ždorb dohrála a dospívala píseň s názvem Nejlíp jim bylo. My doufáme, milí posluchači, že vám je báječně a že snad k vaší dobré náladě přispívá trochu i naše vysílání. V něm teď je troška hudebního vzdělávání, a to prostřednictvím pravidelné rubriky kolegy raního moderátora Petra Uhříka. Ten si dnes vybral českého interpreta. Za chvíli mimochodem bude znít v našem vysílání jeho píseň Showman, kterou jsem se mimochodem kdysi ještě v paneláku, v pokojíku, jakožto teenager, tu písničku jsem se snažil naučit na kytaru, no a ty moje hudební pokusy se zřejmě tehdy sousedům příliš nelíbily, protože následně trošku mlátili do topení. No ale třeba bráchovi se to líbilo a tak dále, nakonec tu písničku stejně dneska nemám v repertoáru, když někde sedíme s kytarou, ale na našich vlnách za chvíli zazní. A když se bavím o písni Showman, tak řada z vás už asi tuší, že tím hudebním interpretem, kterého si dnes vybral Petr Uhřík, je Michal David.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: V hudební branži rozhodují maličkosti, ale taky píle a talent. Dnes máme v cukrárně člověka, kterým spousta lidí z hudební branže opovrhuje, a přitom je to původně špičkový jazzový hráč a v minulosti předvedl mnohokrát svoji virtuózní hru na klávesové nástroje. Pak taky schopnost napsat skutečný hit. A to i pro mnoho jiných známých tváří, které by mu mohly být vděčné za restart. A proto nastupuje Vláďa Štancl. Nic? Žádné ovace ve stoje? Tak to řeknu ještě jinak. Michal David, tak ho zná většina národa. Svou první solovou desku vydal už v roce 1980 a pak až do současnosti dalších 15, když nepočítám spolupráci ve triu Damiči ani všechny výběrové kompilace. Názor na tohoto vytrvalce můžete mít všelijaký. Ve středním proudu se každopádně dlouho měřil úspěch podle prodaných desek a tam jsou čísla jasná. Rozhodně nechci dělat Michalovi advokáta, on to opravdu nepotřebuje, ale uznejte sami. 65-letého důchodce dnes poslouchají babičky, maminky i dcery. Co chcete víc? Takhle vypadá úspěch. Stalo se.

0: My pro vás i nadále v dnešním odpoledním vysílání sledujeme následky požáru ve Zlíně. Část zlínské budovy zasažené požárem už se zřítila a poškozené zboží mělo hodnotu až 180 milionů korun. Více se dozvíte jednak na webu iRozhlas.cz a také v další zpravodajské relaci, kterou pro vás na našich vlnách připravujeme v 16 hodin. No a po 16. hodině vás zveme k dalšímu poslechu našeho vysílání. Těšit se můžete konkrétně na Humoriádu a v ní vám dnes bude scénky nabízet Petr Salava. Tomáš Perutka vám přeje příjemný a pohodový zbytek čtvrtečního dne.
1: Český rozhlas Zlín,

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Její část se zřítila a nikdo není zraněný. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Nezaměstnanost v červnu zůstává na necelých 5%. Přes noc a kránu očekávejte převažující polojasno a nejnižší teploty dosáhnou 8 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Hasiči od rána bojují s požárem v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Velká část výškové budovy už se zřítila, nikdo není zraněný. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
3: Z budovy se stále valí oblaka hustého černého dýmu. Hasiči aktuálně stále hasí především ze vzduchu. Teď právě mi nad hlavou prolétá vrtulník. Hasí se takhle z důvodu nebo kvůli nestabilitě části budovy, která zatím zůstává stát. Vrtulník využívá ambivak, který při jednom schozu vypustí až 4 kubíky vody. Připomenu, že k prvnímu pádu části budovy došlo krátce po 13. hodině, k pádu další části došlo o hodinu později. Hasiči aktuálně stále zajišťují okolí, aby požár nebo případný pád zbytku budovy nikoho neohrozil na životě. Na místě zasahuje více než 40 hasičských jednotek nejen ze Zlínského kraje a byl vyhlášený zvláštní stupeň požárního poplachu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Kouř, který stoupá z hořící budovy 34 ve Zlíně, může obsahovat toxické látky. V objektu se nachází velký sklad a logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Při hoření kůže a lepidel se do ovzduší může uvolňovat směs látek jako plyn oxid uhelnatý, jemný prach a těkavé látky. Popisuje odborník David Jaška z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
4: Vdechování takového kouře může způsobit pálení očí a dýchacích cest, kašel, bolest hlavy, závratě, nevolnost a ve vážnějších případech i otravu.
2: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice není jisté. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku. Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí, vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji.
1: Počasí.
2: Přes noc a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno, chvílemi může být až oblačno. Nejnižší teploty dosáhnou 13 až 10 stupňů, v údolích bude lokálně jen kolem 8 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ulice v průmyslovém areálu v centru Zlína jsou uzavřeny kvůli požáru. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Kučera. Začíná totiž odpolední humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po delší době.
5: Já jsem k tomu složil báseň, pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím. Takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa? Světa?
1: Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy. Přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kam na která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se, Petře, setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi.
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Byl

0: velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
1: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
2: Mějte se moc hezky.
1: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
3: Miroslav Skarviné, dobrý den, pánové, pro oba dva.
1: Dobrý
3: a dávám
1: den.
3: Hlas taky Petrovi Novotnému.
1: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petra Želhoty.
2: Zdravíme Petra.
4: S panem Novotným.
1: Pokračování je s panem Šterclem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
4: Pane Novotným.
1: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
2: Dobrý
5: Petře.
2: Den.
5: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
2: no,
5: do nového dne všem posluchačům.
1: Děkujeme.
5: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak, těšíme se na slyšenou. I s vámi dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
2: Zdravíme.
6: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme Novotné. Bčko, děkuji.
2: Děkujeme.
1: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli, takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
2: Dobrý den.
7: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
1: Ano,
7: úžasná.
1: Petr Pavel.
7: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
1: Provedu.
7: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
1: No.
7: V té vaší galérii.
1: To je dobře.
7: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
1: Já vám moc krát děkuji.
7: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
2: Tak děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
8: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do hloubí Tína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává. Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v Bezmasíden. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na moru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
9: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer, stačí.
4: Dámy.
5: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
5: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
5: Samozřejmě.
3: Ano.
5: Českému jazyku.
3: Ano.
5: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
5: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
5: Ano, ano, ne. V pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Tak je chyták.
5: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
5: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
5: řeči?
3: Určitě bychom.
5: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
5: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťáč.
5: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
5: To je jedno. Máme.
3: Helmut
5: je
3: Junge.
5: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
5: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
5: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
5: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
5: Je to tím, že noha je párový orgán a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
5: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
5: ano,
3: orgán.
5: Správně, no.
3: Dvě plíce,
5: ano,
3: dva
5: ano.
3: Orgány.
5: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
5: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Lukavým, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Honza. Já vás zdravím všichni, studiu.
2: Mě vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobrý
2: povídat.
7: Dobrý odpoledne, tady František Rozměr nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: A vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný. Díky moc.
2: Vám taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. Výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně, cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy,
9: no, no,
8: bohužel.
9: No, nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Šéfe. Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, mladý a náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmíte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prosím vás, ona není jde pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se ji ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, já vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka. Ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak. Ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel, no.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava a zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád. Ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci. Ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha. 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova.
2: Přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den. Dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína, platí zvláštní stupeň poplachu a lidé nemají větrat. Kroměříž opraví poškozené chodníky na dvou místech. Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. Přes noc a kránu očekávejte převažující polojasno a nejnižší teploty dosáhnou 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Hasiči dál bojují s rozsáhlým požárem výškové budovy v centru Zlína. Oheň zatím nemají pod kontrolou. Nikdo není zraněný. Velká část budovy už se zřítila. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
3: Na místě stále zasahuje asi 40 jednotek hasičů, hasí zejména hrtulník s ambivakem, který při jednom schozu dokáže shodit až 4 kubíky vody. Hasiči jinak neustále hlídají perimetr, kam lidé nemohou a snaží se ochránit okolní budovy. Mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezniček mi před malou chvílí řekl, že odletajícími kousky té hořící budovy byla zasažená střecha vedlejší budovy pošty. Situaci ale hasiči zvládli a vyřešili. Nadále platí, že lidé by neměli větrat a neměli by se zdržovat v blízkém okolí události. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: V Kroměříži v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády bude nově chodník z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou. V ulici Kazimíra Rudého začnou práce v polovině července. Práce v ulici Československé armády začnou v srpnu. Náklady budou téměř 11 milionů korun. Termín dokončení se očekává na konci letošního roku. Letos město Kroměříž plánuje investovat do oprav chodníků a cest zhruba 60 milionů korun. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si Český rozhlas vyžádal. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí.
4: Bouřka s kroupami a silným větrem zasáhla v druhé polovině června i středočeský Tehov. Podle nezávislého starosty Davida Hloucha například poničila terénní dráhu pro cyklisty, cesty a polámala stromy.
5: Počítáme v celkovém úhrnu se škodami v nízkých statisících. Máme nahlášenou škodní událost u naší pojišťovny s tím, že škody postupně vyčíslujeme.
4: Nejvíce škod evidují pojišťovny právě ve středočeském kraji. Třeba Generali České pojišťovně tam lidé nahlásili 1626 událostí za asi 80 milionů korun. Říká její mluvčí Jan Marek.
6: Nejvíce škod máme nahlášeno z okresu Praha Východ a také s Příbrami a Kolína.
4: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy.
0: Počasí.
2: Přes noc a kránu očekávejte na území našeho regionu převažující polojasno, chvílemi může být až oblačno. Nejnižší teploty naměříme kolem 13 až 10 stupňů, v údolích bude lokálně jen kolem 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli požáru a hasebním pracem jsou uzavřeny ulice v průmyslovém areálu ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám pěkný čtvrtek a vítám vás u poslechu Dne v kraji. Ve Zlíně se stále hasičům nedaří dostat pod kontrolu požár výškové budovy v bývalém areálu Baťových závodů v centru města. Její větší část se už zřítila a na místě se pohybují hasiči se speciální technikou. Máme tam i naši reportérku a v našem vysílání se s ní spojíme už za chvíli. Přeji vám klidné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín, Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Po písničce Paní v černém je na řadě zpravodajský souhrn, který dnes, tedy 9. července, připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Podle hasičů zatím nejsou zranění a podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny bude zásah trvat až 3 dny. Lidé ve Zlíně by se dle něj neměli k místu přibližovat.
3: Tam ještě jsou tiskový mluvčí, jak hasičů, policie, města, kraje. Takže ty informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
2: Aktuální informace o požáru přineseme živě už za chvíli. Spolky Děti Země a Egeria podali odvolání proti obnovenému stavebnímu povolení pro retenční nádrž dálnice D49. To je přitom nezbytným objektem pro provoz. Slouží k odvádění a zadržování dešťové vody z vozovky. O odvolání tak bude rozhodovat ministerstvo dopravy. Rekonstrukci ulice 4. května zahájili obec Želechovice nad Dřevnicí a společnost Vodovody a kanalizace Zlín. Práce jsou naplánované do konce listopadu, přinesou dopravní omezení. Lidé také budou muset využívat náhradní parkovací plochy. Projekt si vyžádá investici 12,5 milionu z rozpočtu obce. Vodovody a kanalizace Zlín pak zaplatí 6,5 milionu korun. Silničáři uvolní dopravu na silnici 1/35 v Zašové na Vsetínsku dříve, než se původně předpokládalo. Přestože přestavba křižovatky bude pokračovat od 3. srpna, na hlavním tahu se obnoví obousměrný provoz, potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Od 3. srpna plánujeme převést provoz silnice 1. třídy číslo 35 na novou, už rozšířenou část vozovky. Provoz bude následně veden obousměrně a bez světelné signalizace.
2: Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou, vybrané trasy a dalšími informacemi.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Bude 17:15 a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Hasiči dál zasahují u požáru v bývalých Paťových závodech v centru Zlína. Oheň se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. Větší část budovy se už zřítila. Z místa pořád stoupá dým a oheň hasí i vrtulník. Na místě je reportérka Tereza Chrastinová, se kterou jsme teď ve spojení. Terezo, pěkný podvečer.
1: Hezký podvečer. Já jsem vlastně nedaleko té hořící budovy, zatím jsou tady teďka pořád hustá oblaka dýmu, ten dým se během dne hodně měnil. Na místě zasahuje 40 hasičských jednotek, nejen ze Zlínského kraje. Ti zajišťují zejména okolí budovy, během dne se několikrát rozšířila to území, kam lidé vůbec nesmí chodit a snaží se ochránit právě okolní budovy. Podle mluvčího krajských hasičů Pavla Řeznička došlo vlivem odlétajících trosek k zahoření na střeše na nedaleké budově pošty. To ale hasiči rychle uhasili a vyřešili. Co se týče části budovy, která ještě stojí, je to ta blíže ke 14. a 15. budově. Jinak hašení nadále probíhá zejména ze vzduchu pomocí vrtulníku a to právě kvůli nestabilitě zbývající části budovy.
0: Terezo, už jsou známé škody, které požár způsobil?
1: To zatím vyčíslit není úplně možné. Dopoledne policejní mluvčí Monika Kozumplíková řekla, že odhad škod jen na budově může být až 80 milionů korun. To ovšem bylo ještě před pádem částí té budovy. Aktuální odhad policejní mluvčí nechtěla komentovat. Jinak budova sloužila z velké části jako sklad firma Vasky. Tady například měla uskladněno asi 70 tisíc párů bot. Škody jen za toto zboží budou kolem 150 milionů. Dále tady byly třeba uskladněny knižní publikace z Zlínské nadace Tomáše Bati, ale i dalších jiných firem. Vyčíslení škod je tedy v tuto chvíli předčasné a bude předmětem dalšího šetření.
0: Z místa požáru v bývalých Baťových závodech ve Zlíně se do vysílání přihlásila redaktorka Tereza Chrastinová. Terezo, děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Naučí vás africkou píseň, povypráví o svém neuvěřitelném osudu a bude tak milá, že si ji oblíbíte od prvních slov. Řeč je o tanečnici a choreografce Lindě Caridad Fernández Sáez. A to všechno, o čem jsem mluvil, si můžete poslechnout u dalšího vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka v neděli hodinu před polednem. Na moji návštěvu i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Řekněte nám prosím, jaká je teď situace ve Zlínském kraji?
1: A většinou je oblačno, k tomu vane často už vítr spíše slabý a teploty se pohybují nejčastěji mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc?
1: Teď ještě by zpočátku mělo být to oblačno a v noci postupně převáží polojasno. Chvílemi ta oblačnost může zůstat větší a naopak k ránu zase menší, ale také může nastat scénář, kdy ta oblačnost po většinu nebo po celou noc zůstane velká, pokud se rozpustí nebo pokud ji ubude, tak pouze na přechodnou dobu a jenom trošku, ale od toho se pak budou pochopitelně odvíjet i ranní teploty. S tou menší oblačností čekáme teploty mezi 13 a 10 stupni Celsia. V údolích tam to lokálně může klesnout i k 8 stupňům nebo kolem 8 stupňů Celsia. A když té oblačnosti zůstane výše, tak i teploty mohou zůstat trošičku výše.
0: Přesuňme se tedy teď prosím k zítřejšímu dni, k pátku. Jaké počasí předpovídáte?
1: Převáží oblačno, ale chvílemi může té oblačnosti ubýt a být polojasno, respektive a té oblačnosti by mělo být trošičku méně v západní části kraje. Obecně by ten zítřek měl být podobný tomu dnešku. Večer bude oblačnost nebo měla by většinou ubývat a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: Pomalu se blíží i víkend. Jaký ve Zlínském kraji bude?
1: Sobota bude slunečná, jasná až polojasná, odpoledne se může udělat trošku větší oblačnost, tedy bylo by oblačno, také se v sobotu mohou objevit slabé přehánky, maximální teploty očekáváme mezi 25 a 29 stupni Celsia a neděle pak bude ještě zpočátku s malou oblačností, během dne pak převáží oblačno, opět se mohou objevit nějaké slabé přehánky a večer by se oblačnost měla postupně rozpouštět a nedělní maximální teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30 a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Co všechno nabídnou letošní otrokovické slavnosti svým návštěvníkům? Moderátorka Jarka Barboříková se na to ptala Filipa Pastuška, jednatele otrokovické besedy, která akci pořádá.
1: V letošním roce už připravujeme 14. ročník těchto otrokovických letních slavností, které máme opravdu pro celé rodiny, včetně dětí. Takže budou tradiční program, včetně několika novinek. Tradiční program začne v pátek v 16 hodin před společenským domem. Bude vystupovat několik kapel, nejzajímavější je pravděpodobně Sebastian a Lenny, ale taky zajímavý je Brian Adams Tribute, který přijede za náma až z Maďarska. V sobotu máme program na několika stanovištích, jednak před společenským domem, jednak v Kvítkovicích, takzvanou malou scénu, dále modelářské letiště na Bělově. Novinkou bude městské koupaliště Otrokovice, kde budeme od 10 do 15 mít roztančené koupaliště. A mezi těmato všema vlastně stanovištěma letos bude taky další novinka, bude jezdit historický festivalový bus, který jsme zabezpečili ve spolupráci s dopravní společností Zlín Otrokovice a bude pro všechny návštěvníky zdarma. Lístek bude víceméně úsměv a dobrá nálada.
2: Součástí akce je také gastrofestival. Co všechno je pro návštěvníky připraveno?
1: V letošním roce bude bohatý gastrofestival, kromě klasických burgerů a tradičních dobrých káv budou například zajímavé věci jako by tradiční pici z pece, budou tam vietnamské speciality, budou tam sladkosti, palačinky, spirály, makronky, domácí limonády, tradiční kvalitní točená zmrzlina, bubble tea, takže myslím si, děti i dospělí si tam přijdou na své.
2: Takže myslíte i na rodiny s dětmi. Na co dalšího se mohou těšit?
1: Rodiny s dětmi právě bych pozval na koupaliště, protože tam opravdu bude celý den na městském koupališti v rámci roztančeného koupaliště vstup zdarma, takže budou se moct vykoupat a můžou se podívat na zajímavý program, kde prostě budou různé akvaerobiky, zumby, latinskoamerické a brazilské tance spojené s workshopy. A samozřejmě bych rád pozval, aby se projeli tím autobusem, který jsem zmiňoval, na Bělov, protože tam zase modeláři budou mít od 10 dopoledne do 3 do odpoledne přehlídku modelářů těch leteckých modelů a zároveň v Kvítkovicích ve 3 hodiny bude program pro děti, kde ten autobus se zase pohodlně doveze z Baťova až do Kvítkovic.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Helena Vondráčková s písničkou Přejdi Jordán. Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Kamínek ke kamínku přidávají v těchto dnech řemeslníci na zeď kostela svaté rodiny v Luhačovicích. Vzniká tady velkoformátová mozaika s náboženskými motivy. Co takový projekt obnáší a kdy bude hotovo? Odpovědi najdeme v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Je to nádherná věc.
2: Moc se nám to líbí a postupně to tady tak jako chodíme obdivovat, jak to vzniká.
3: Bude to něco krásného, opravdu. A každý se tady zastaví.
4: V Luhačovicích se u místního kostela ozývají obdivné komentáře kolem jdoucích lidí. Je tady i Jiří Šťasta, vedoucí dílny Všech svatých, která se dlouhodobě zabývá úpravami liturgických a sakrálních prostor.
5: Nacházíme se na nádvoří kostela svaté rodiny v Luhačovicích a tady vzniká velkoformátová mozaika zvěstování paní Marii, narození Božího syna a seslání Ducha svatého. To jsou tři takové ústřední motivy.
4: Montáž mozaiky na místě je už tou poslední etapou prací. Předcházely tomu ale dlouhé přípravy.
5: Mozaiku vytváříme již několik měsíců. Připravujeme si ji v dílně, nejdříve vznikají předběžný ikonografický návrh pro zkreslení těch jednotlivých motivů v měřítku 1:1, rozmístíme si ty jednotlivé nákresy a vlastně skládáme do nějakého takového plánu a dělíme si to na takové větší mozaikové díly.
4: Mozaika je složená především z přírodních materiálů.
5: Jsou to zejména mramory, travertiny, onyxy. Z těch barevných odstínů můžeme třeba zmínit rosoperziano, to je taková červená rosolaguna. A tady ten, který je na pozadí, tak to je kámen, který se jmenuje Forest Brown a je takový strakatý a vypadá jako pohled do džungle.
4: Jiří Šťasta odhaduje váhu použitého materiálu i slepidlem na 1,5 až 2 tuny kamení.
5: Jsou to kameny, které vlastně my si dovážíme, buď to v tloušťkách 1 cm, nebo si je potom porcujeme, že si vlastně přivezeme velkou silnou desku a tu si v dílně chystáme, řežeme, štípeme. My neměníme podstatu těch kamenů, my ho jenom lehce přištípneme vlevo, vpravo a zasadíme do vztahu.
6: Teď štípu kámen, který tady budu dávat do mozaiky. Si vezmeme tady tu dlaždici toho kamene, rozbijeme je a prvně tam vložíme větší části toho kamene a mezi ním vložíme menší části.
4: Popisuje postup práce jeden z řemeslníků Vojta.
6: Tak důležité je, aby člověk vybral zhruba podobné barvy, aby tam vysloveně nebyly nějaký úplně křiklavý nebo něco, co tam úplně nesedí. A někdy je to výzva, protože ten kamen je z přírody, takže jedna část je tmavší, jedna světlejší, tak aby to oku lahodilo. A důležité je, aby se člověk díval z dálky. Já osobně jsem takový detailista, že řeším detaily, ale kolikrát ty detaily z ty dálky nejdou vidět. Takže je to i o tom, že člověk se odprošťuje od nějakých věcí, které člověk vnímá jako důležitý, ale vlastně důležitý nejsou.
4: Mozaika je dlouhodobý projekt. Pokud dovolí počasí, hotovo by mohlo být do konce roku. Z Luhačovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Bylo 6:15 a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička Karla Gotta. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec bez developera velký bytový dům s víc než 50 byty. Jinde spolehají na to, že byty postaví soukromníci. Více zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
1: Dříve v této lokalitě byla pila, která v 90. letech vyhořela a následně vznikl takový menší brownfield. No a my jsme vlastně v roce 2015 tyto pozemky vykoupili a začali jsme přemýšlet, jak s nimi naložit.
2: Vysvětluje mi nezávislý starosta Horní Bečvy na Vsetínsku Rudolf Bernác, kterým se teď dívám zatím jenom na velkou hromadu štěrku. Tady na tomto místě budou stát dva bytové domy s více než 50 bytů.
1: Tak my čelíme té výzvě stárnutí populace a poklesu počtu obyvatel v naší obci, takže se snažíme přilákat mladé, aby nám lidé neodcházeli do měst a vlastně mimo Zlínský kraj.
2: Horní Bečva chtěla původně stavět s developerem, legislativa jí to ale nedovolila, tak se do toho pustila sama. Právě na to si ale velká města většinou netroufnou. Podle nezávislého starosty Rožnova pod Radhoštěm Jana Kučery na to nemají finance.
3: Není ve finančních ani kapacitních možnostech malých měst zajistit vlastnické bydlení, tedy budování bydlení a prodej obyvatelům. Města se spíše zaměřují na budování dostupného nájemního bydlení, ideálně s podporou státu. A co se týká rozvoje bydlení vlastnického, tady je klíčová spolupráce s developery, nastavení dobrých pravidel a rozvoj právě díky soukromému kapitálu.
2: A přesně tak to i Rožnov dělá. Budovu bývalého internátu průmyslovky přestaví radnice na bytový dům s 42 byty. Všechny ale budou nájemní. To, co zvládla Horní Bečva, postavit byty a bez zisku je prodat lidem, se ve městech neděje. Jenže malé obce se nevzdávají. Nemají developera, nemají velký rozpočet, mají ale důvod. Chtějí udržet mladé rodiny doma. A že je o byty v obcích zájem, ukazuje prostřední Bečva. Ještě nemá ani povolení a lidé už se podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové o byty hlásí.
4: Musím říct, že už když jsme pustili tu první informaci, že vlastně prostřední Bečva projektuje takovéto bydlení, tak už teďka nám píšou zájemci o ty byty, aniž bychom je měli povolené.
2: Většina obcí a měst se ale snaží hlavně vytvořit dobré podmínky pro developery. Třeba v Zubří na Vsetínsku, kde podle nezávislého starosty Aleše Měrky vzniknou bytové domy na sídlišti.
5: Máme zatím studii, jak kdyby práci s tím prostorem, na kterém by mohly vzniknout zhruba 3 bytové domy. Těch bytových jednotek by tam mohlo vzniknout zhruba 54.
2: Taky velká města na Vsetínsku vsadila na developery a vlastní byty většinou jen opravují. Malé obce to ale vzali do svých rukou a tak dnes na Valašsku roste nejvíc nových bytů tam, kde by to čekal málo kdo. Ne ve městech, ale v obcích, které se rozhodly, že nebudou čekat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písnička UB40 nás v Českém rozhlase Zlín dovedla k závěru dnešního dne v kraji. Naše vysílání bude pokračovat zprávami, ve kterých pro vás budeme mít aktuální informace týkající se požáru výškové budovy v bývalém areálu Baťových závodů v centru města. Já se s vámi loučím, přeji vám klidný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 17. hodině. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Už v neděli znovu otevíráme naši hudební galerii plnou písničkových klenotů. V hudbě do kořán si tentokrát vychutnáme něco speciálního z posledních 21 ročníků festivalu Masters of Rock. Zdánlivě jiný hudební vesmír, ale nabídnu výběr lahůdek přesně pro vás na míru. Fenomenální finskou sopranistku, rockový ploužák zahraný na klasické nástroje nebo odvážného hudebníka, který změnil dějiny, když se nebál před samotnými senátory vyvrátit obvinění, že rocková hudba podemílá tradiční americké hodnoty. Těším se. V neděli 12. července po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně se hasičům už nepodaří zachránit. Horní Bečva na Vsetínsku staví přes 50 bytů. Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům klesne o víc než polovinu. Přes noc a k ránu očekávejte převažující polojasno a nejnižší teploty naměříme kolem 8 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Po celodenním požáru v Baťovském areálu ve Zlíně se budovu 34 nepodaří zachránit. Po rozšíření ohně na střechu se propadl střed budovy. Následně se zřítila další část. Hasiči na místě stále zasahují. Ve vzduchu jsou i dva vrtulníky z bambivaky. Více k poškození budovy dodává hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO.
2: Tak v tuto chvíli se s tou budovou musíme rozloučit. To už je hasičům jasné a ten vzkaz je jasný. Bohužel to nevydržela to zatížení toho požáru a samozřejmě byla to jedna z velkých dominant toho Baťového areálu, který jsme všichni měli rádi, ale život jde dál a my se musíme dívat dopředu.
0: Na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících hasičů. Chemická laboratoř při požáru ve Zlíně nenaměřila zvýšenou koncentraci škodlivin. Hasiči ale stále doporučují nevětrat kvůli oxidu uhelnatému. V Horní Bečvě na Vsetínsku staví obec velký bytový dům. V bývalém areálu vyhořelé pily vznikne přes 50 bytů a 4 prostory pro podnikání. Proč se do stavby obec pustila sama a co si od ní slibuje, vysvětluje nezávislý starosta Rudolf Bernát.
3: Naším cílem není na projektu vydělat, nám vystačí čistá nula. Naším cílem je rozšířit a podpořit bytovou výstavbu a přinést obci multiplikační ekonomický efekt z nových obyvatel a vlastníků bytů.
0: Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. V portugalské nemocnici zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, informoval o tom server BBC. Umělkyně známá hity jako Islands nebo It's a Heartache se dožila 75 let. Zpěvačku z Jižního Walesu v květnu uvedli do umělého spánku. Její mluvčí nedávno uvedl, že se z umělého spánku probrala, ale zůstávala nadále ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče.
1: Počasí.
0: Přes noc a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno a chvílemi může být až oblačno. Nejnižší teploty dosáhnou 13 až 8 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na sraženou srnu, která je na silnici 35 u Lešné na Vsetínsku. Dále je stále neprůjezdný průmyslový areál ve Zlíně kvůli požáru. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě večerní Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Klidný večer, u poslechu našeho dalšího vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. I rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava, krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a Josefa Vaškoviče Rozmarínek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Připomeňme si svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Drahoslava Drahuše, na Slovensku slaví jmeniny Luisa. Ještě jednou vše nejlepší. Já vám připomenu ještě telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička. Vesničky malebné, Vladimír Pfeffer, Františka Tomejčíková a Žadoviáci.

0: Vítám ve vysílání paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát k narozeninám a ke svátku.
0: Ano.
1: Tak začnu těma narozeninama. Mm-hmm. Dneska je slaví narozeniny pan Laďa Kocián z Kostic. Tak já mu přeju, Ladi, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Nechte zdraví, to přeju stejné a i Tance, protože to zdraví potřebuje každý, tak nech si aj písničky užije od paní Navrátilové z jejich pořadu a nech jste spokojení. Přeju vám to moc ze srdce. Zajtra slaví narozeniny moja kamarádka, pracovali jsme spolu na poště hodně roku. Je rodačka z Buchlovic a jmenuje se Bohuška Rosypalová. Mám dojem, že byla za Svobodná Jančarová, ale nevím to 100%. Bohužko, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a všecko dobré. Nech se ti všecko daří, dobře běhá po Kosticích s vozíčkem, protože je na to zvyklá potkávat hodně lidí. Tak já jí přeju, nech ještě hodně dlouho může špacírovat po Kosticích. Připojuju se i Rakitková, Kurcovi a Vlasta Barančicová. A ještě mám svátky, zajtra je Libušky, tak zajtra svůj svátek oslaví moja dobrá kamarádka, je to sestřička ze Žlutého kopce, Libunka Pankrácová, je také rodačka z Buchlovic a svátek ještě slaví paní Libuška, Liduška, doufám.
0: Nevím, teď jsem to také přeslechla.
1: Ano, Libušky, je Libušky zajtra. Tak a svátek má také paní Libuška Štiková z Kobily. Tak já jim přeju všetkým oslavencům, hlavně to zdraví, všecko dobré, ale hlavně zdraví.
0: Ano.
1: Jsou ráda, že jsem vám mohla aspoň přes Radio Český rozhlas popřát všetkým, přeju vám zdravíčko, zdraví. Paní Navratilová vám také a tu písničku bych poslala všetkým mojím dobrým známým.
0: Dobře.
1: Mám, protože mám jich přes rozhlas hodně a jsem ráda, že jich mám jich ráda všetkých.
0: Ano, tak to je dobře. Paní Jeřábková, já se rozloučím. Ano?
1: Ano, já vám moc děkuji.
0: A přeji vám vše dobré.
1: Opatrujte, také vám přeju hlavně zdravíčko.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Pěkný večer. Tak. A teď už se přeneseme do Dobrkovic a zdravím pana Vojtu.
2: Pěkný večer, přeji vám a vašemu zvukovému místu a všem posluchačům při poslechu Morava krásná den. Dnes tak se mi popřát a dávat písničku Řekovi, Bohumilovi Chromkovi, z Kudnova, který slaví dnes 56. narození. Jeho vnuk Jakub bude slavit 25. svátek. Helena a Vojta přejí zdraví, štěstí, pohodu v rodině, v zaměstnání, blahopřání se přítelí maminka. Můžda, manželka Dagmar, tím Štětám, rodina Venčovská, Kadášková, Zuzanová a Juráková, zahrajte jim ovou kytnou písničku. Paní Navrátilová, děkuji za prostor a zase někdy nashledanou.
0: Ano, nashledanou, pane Vojto. No, slavně jste slyšeli, že ten, jaksi ten přenos nebyl zrovna ideální. No, já si myslím, že se na tom všem pracuje. Nevíme viníka, takže nám to odpusťte, milí posluchači. Snaha byla z obou stran. Tak pojďme teď na psaná přání, která tady mám. Dobrý den, chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro maminku, babičku a prababičku paní Marii Chovancovou z Uherského Brodu, která 9. července, což je dnes, slaví krásných a úctyhodných 90 roků. Maminko, přejeme ti jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a také hodně krásných chvil na tvé oblíbené lavičce se svými kamarády. To vše ti z celého srdce přeje dcera Hana, vnučky Darča a Šárka s manželi a pravnučky Adrianka, Nikolka, Eliška a Vendulka ti posílají velkou pusu. Přání se připojuje také tvůj miláček Bóňa, A moc vám děkuji. Vím, že vybíráte písničku vy, ale strašně by ji potěšili Bílé konvalinky. Tak někdy třeba příště zahrajeme. Děkujeme za tip. Moc děkuji a přeje krásný den Kubišová Hana. Tak my vám také děkujeme a hrajeme písničku. Dědinu letí novinečka, polka a krumsíňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

pohody. No a půjdeme dál, ještě další přání tady mám a máme tady dnešní oslavenkyni a těch přání opravdu přišlo hodně a to je dobře. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro naši maminku, paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína, k jejím dnešním narozeninám a chci jí popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody, ale hlavně toho zdraví. A to jí přeje manžel Miroslav, dcery Renata a Eva s rodinami a sestra Anička se svou rodinou a připojují se Formanovi a Pakanovi. Předem vám moc krát děkuji, s pozdravem Renata Malíková. Tak výborně, dali jsme a půjdeme na další písničku, kterou tady máme. Zapadaj slunečko, Lidová, sourozenci Baťkovi a cimbálová muzika Slovácko.

0: Písnička nám dozněla. Pojďme přivítat pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. No tak já bych se chtěl připojit do té dlouhé řady gratulantů té paní Nadě Jakubíčkové ze Svatobodských Mistřína.
0: Ano.
1: Všechno nejlepší, hlavně zlepšení zdraví, ať se má dobře, ať ona má ráda ty dechovky, tak ať to pořád poslouchá, aby jsme se zase někdy potkali na nějaké té dechovkové akci. No a zítra má narozeniny krásné 40. Pan Lukáš Grmolec, zpěvák z Tufaránky, takže jemu taky všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, ať mu to dobře zpívá.
0: Ano.
1: A potom bych chtěl pozdravit přátelé a známé, tady jestli poslouchá bratránek Pavel Bochín a manželé Baculovi Dotěšová a všechny kamarády, co mám z dechovky, abych nezapomněl na

0: někoho. Tak děkuji a hezký večer.
1: I vám přeji hezký večer. Tak nashledanou. A vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Děkuji za přivítání a zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A příští týden ve středu 15. července slaví jsme jmeniny Miroslavy pan Jindřich Hláska. Těmto jmeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, pohodu a lásku od své manželky Aničky a od celé rodiny. A aby se ještě dlouho těšili s manželkou Aničkou ze svých pravnoučátek, která jim dělají určitě velkou radost. Přejeme jim ještě mnoho společných let prožitých pospolu. To vše jim přejí Marie a Zdeněk z Moravce. A tuto písničku posíláme do Lanžhota, Němice, do Otnic. Oni ví pro koho. A ta písnička je paní Navrátilová také pro vás a vaši kolegyni. A děkuji. A zase někdy nashledanou.
1: Ano, také nashledanou, paní Marie.
2: Nashledanou.
1: A pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro pana Josefa Picknera ze Starých Hutí k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody přejeme a tomu z celého srdce takto vinšují manželka, synové Martin a Radim s rodinami a dcera Pavla s rodinou. Připojují se Jakubíčkovi, Malíkovi, Škromachovi a Doltovou. Nevím, teda Adoltovou, je to tu tak přímo napsané, a teta Holčáková. Zároveň chci všem, kdo mě přáli, ať už písemně, telefonicky nebo prostřednictvím rádia, poděkovat a ještě chci pozdravit Ivanku Slabákovou a popřát jí moc a moc zdraví a stále na ní myslíme. Předem vám moc krát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. A já Ivanku taky zdravím, tak ať je vše dobré a ono to všechno dobré bude. Tak přátelé, předali jsme přání a jdeme na další písničku. Dej si polku hrát. Lácaranka, Ladislav Hrdlička, Stanislav Pěnčík.
3: Český rozhlas.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Za chvilku. Tak vítám paní Zugarovou z Moravské Nové Vsi. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Už můžu teda?
1: Ano, ano, už jste prosím ve vysílání.
2: Já bych chtěla popřát panu Pavlovi Šrámkovi, je to náš soused, sedí pod ořechem až manželku a má půlkulaté narozeniny. Tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě nech tam dlouho pod tím ořechem sedí a pobrukuje si písničky.
1: To
2: a to jim přeje sousedí Emilka a Bohu Zugarovi.
1: Ano, a doufám, že tam má hlavičku pod tím ořechem.
2: No tak určitě, to tam nesedí, nestojí.
1: Ne, to byl takový vtip. Ano, no. Tak ono tam prý jako pod ořechem je vždycky dobře, protože tam tolik hmyz nelétá, že to tak nějak
2: odpuzuje.
1: No to odpuzuje.
2: Nevím, jako, ale oni tam vždycky sedí jako...
1: No to je nádhera pod ořechem.
2: Něco prohodíme, tak já jsem teďka zvědavá, jestli už posluch. Ale sedí, já jsem to slyšela, že tam je pustě nerádio, jedině, že by odešel teďka někde.
1: No
2: já
1: tak. Tak třeba to dobře dopadlo.
2: Ano. Moc krát vám děkuju.
1: Paní Zugarová, pěkný večer. Naschledanou.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou. Já si teď tady napřímo vezmu telefon. Halo, halo. Kdo se k nám prosím dovolal?
3: Zdravím vás všechny k hovorám. No Joška.
1: No dobrý podvečer, pane Joško. Tak, pan Joška hovorany, ano, vítejte.
3: A ve zvině jim přeju, ať se jim podaří uhasit ten požár.
1: No
3: je
1: jo.
3: To velká událost. No. Ale především volám kvůli tomu, že chci popsat svým sestřenkám do Starého Města u Uherského Hradiště.
1: Ano.
3: Ta první je Liba Michalčíková a ta druhá Olga Vlková. Sestřenky přeju vám k vašim meninám nadcházejícím. Jenom to dobré a zdraví, štěstí, boží požehnání a ať se v dobrém dál zascházáme tak, jak doposud. To vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
1: Výborně. Tak pane Joško, pěkný večer vám přeji, ne
3: a
1: moc horký.
3: A pozdravujte prosím paní Ivanku, na to bych zapomněl.
1: No určitě, určitě budeme, samozřejmě. Tak
3: moc
1: pane Joško, pěkný večer ještě jednou a nashledanou.
3: Aj vám, naschle.
1: Tak a já tady přidám e-mailovou poštu. Právě dnes, před 11 lety, se narodila naše vnučka Viktorka Šlesová z Jezeřan Maršovic. Milá Viktorko, vše jenom to nejlepší k tvým dnešním krásným 11. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, hodně dobrých kamarádů, spoustu úspěchů ve škole a spoustu krásných zážitků o prázdninách. Přeje babička Marcela, děda Radek a teta Míša Šlesovi, rodiče Alenka a Radek s bráškou Radečkem, babička Janička, teta Radka Pálenská z Damnic a prababičky Mařenky Šlesová a Mašová z Jezeřan Maršovic. Ještě včera oslavil své půlkulaté narozeniny Honzík Mičánek z Vedrovic. Tak jemu hlavně hodně zdraví, štěstí a ať se mu v životě daří. Pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak to bylo přání a hrajeme písničku. No přátelé, já si myslím, že to bude vhodná písnička pro paní Jakubíčkovou, protože to je její oblíbená, Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Tak já doufám, že paní Naďa Jakubičková z Mstřína poslouchala a já to ještě doplním tady přáním pro ní. Mám ho tady přímo e-mail. Zdravíme vás a zvukového mistra. Vaším prostřednictvím bychom chtěli nechat zahrát paní Naděnce Jakubičkové z Mstřína k narozeninám. Ať zdravíčko slouží, štěstí, rodinná pohoda a požehnání pany Marie Žarošské. Ještě k dnešnímu dni má narozeniny Julinka Šrahulková a to 7 roků a v září jí to nastane příchod do první třídy, tak ať se jí tam daří a má se dobře. A ještě pozdravujeme paní Marušku Uhrovou do Lanžhota a to přejí kamarádi z Mistřína. Tak výborně, to jsme dali tady přání. Já tady mám ještě jedno, já ho předám. Tak, dobrý den, prosím o zahraní nějaké pěkné pesničky pro Lukáša Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví své 36. narozeniny. No tak to je skoro dítě, když se to tak vezme. Ne, to bude muž v plné síle. Tvé narozeniny jsou perfektní výhovorkou na to, aby si se vo všední deň opil, no ale opatrně. Vše nejlepší a na zdraví. Lúbíme ťa. Hanka, Alžbětka a Viktorek. Tak předali jsme a hrajeme písničku, přátelé. Bojím se, mamko, Polka, pánové Lukeš, Kohoutek a Nivničanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: přátelé, máme tady pana Vozára z Vlčnova, který se k nám dovolal. My vás zdravíme.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás. Dnešního dne dosáhl krásného životního jubilea 30 let můj kolega a kamarád, profesionální hasič z Uherského Brodu a dobrovolný hasič z Němnice Miroslav Smetana. Milý Mirku, my ti ze srdce s mojí přítelkyní Míšou přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, mnoho lásky od tvé přítelkyně Míše a ať se ti daří na stavbě. Mm-hmm. To vše ti přeje Jirka Lozár, tvůj kamarád z Vlčnova.
0: Dobře, tak výborně, písnička bude za malou chvíli, moc vás zdravíme a přejeme pěkný podvečer.
1: Děkuju, taky přeju všem posluchačům pěkný poslech.
0: Ano, děkujeme pěkně, nashledanou. No a já tady mám další takové přání, které jsem trochu spojila, neboť dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní Lenka Kadlčková z Dolního Němčí. Dále také slaví své narozeniny kamarádka paní Jana Žáčková z Uherského Brodu. A ještě jedna dáma má narozeniny a je to paní Jitka Ješková z Cvikova. Takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a to vše přeje kamarád Broněk. Takže předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku. Fanoš Mikulecký, Dobrý večer, Frajárenko, Jarka Kachyňová, Juška Šmukař a Moravěnka.

Krásná písnička nám dozněla a já tady mám poděkování od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Maruse Hanákové. Pozdrav mě moc potěšil a i paní Jakubičková mě napsala, že byla moc šťastná za tu holuběnku a já jsem ráda, že vám udělala radost. Ale přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme. Ano, Frejárka nám zahraje Měšťanskou hospůdku.

Tak přátelé, to byl hit jeden a mám tady další hit, který vás určitě potěší. Karel Vacek starší, Cikánka, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Přátelé, máme tady pozvánky. Festival dechový hudby v Rakvicích. Festival se koná v sobotu 11. července v areálu Sokolovny v Rakvicích. Začátek je v 16 hodin a festival moderuje Karel Hegner. Festival zahájí dětská dechovka z Podivína Rakvic. V průběhu festivalu uslyšíte dechovou hudbu Straňanku, Stříbrňanku a také domácí Tůfaranku. Po skončení festivalu následuje taneční zábava s Tůfarankou. Zvou vás srdečně muzikanti z Tůfaranky a v případě nepříznivého počasí se bude festival konat v Sokolovně v Rakvicích. A máme tady ještě 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratiškovice, festival Josefa Nováka 12. července tohoto roku, areál Baník Ratiškovice, FK Baník Ratiškovice. Začátek programu je v 11 hodin, bude hrát dechová hudba Sebraňáci, Záhumenka, Západská z Holandska, Veselá muzika z Ratiškovic, Vracoviáci muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci, Stříbrňanka. Program budou konferovat Dagmar Kamas Bělíková a Karel Hegner. A na závěr festivalu bude monster koncert, takže se určitě máte na co těšit. No a do třetice pozvánka bude do Křižanovic u Bučovic v neděli 12. července ve 14 hodin na fotbalové hřiště na posezení s dechovkou. Tentokrát nám zahraje dechová hudba Šardičanka. Je připravena bohatá tombola občerstvení a na vaší účast se těší FK Křižanovice a děkujeme za přečtení a přejeme hezký den. Přátelé, já se loučím. Ano, bude od mikrofonu Květa Navrátilová. Loučíme se orchestrální skladbou Ennio Morricone Tenkrát na západě. Přeji vám dobrý poslech a krásný čtvrteční večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasiči bojují celý den s požárem v Baťovském areálu ve Zlíně. V Luhačovicích na kostelní zdi vzniká nová mozaika. Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. Přes noc a kránu očekávejte převažující polojasno a nejnižší teploty dosáhnou 8 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Skoro 11 hodin už hasiči bojují s požárem v centru Zlína. Hoří tam výšková budova v Baťovském areálu. Na místě jsou stovky hasičů, speciální technika i jednotky z dalších krajů. Velká část budovy se už zřítila. Hasiči předpokládají, že budovu budou hasit nejméně ještě 3 dny. Další týdny pak bude trvat likvidace následků ohně.
5: Hrozné, nečekané. Zbudilo mě to ráno, jezdili hasiči, lítali vrtulníky, tak jsme se přišli podívat sem.
6: Popisuje jeden z desítek přihlížejících u zlínského vlakového nádraží, nejbližšího místa, kam policisté lidi pustili po evakuaci. Hořet začalo v horních patrech budovy krátce po 8 hodině. Následně se požár rozšířil i na střechu. To budova nevydržela a její velká část se postupně zřítila. Na místě je dál přes 40 jednotek hasičů, říká jejich mluvčí Pavel Řezníček.
7: Hasíme vesměs z další vzdáleností, což nám samozřejmě znemožňuje efektivní zásah přímo na zasažený prostor.
6: Sklady v budově měly mimo jiné obuvnické firmy Botas a Vasky, říká majitel jedné z nich Václav Staněk.
8: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 85 tisíc párů našich bot.
6: O uskladněný majetek přišla i nadace Tomáše Bati. Budovu se už nepodaří zachránit. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.
4: Chemická laboratoř podle hasičů v ovzduší nenaměřila zvýšenou koncentraci škodlivin. Stále ale platí doporučení pro obyvatele v okolí, aby nevětrali. Kostelní zeď na Luhačovickém kostele svaté rodiny bude zdobit mozaika zobrazující výjevy ze života Panny Marie. Mozaika byla vytvořena několik měsíců předem a její montáž na zeď se teď dělá postupně po menších částech. Kdy bude dílo dokončeno, upřesňuje architekt a výtvarník Josef Šťasta.
9: Nacházíme se na nádvoří kostela svaté rodiny v Luhačovicích a tady vzniká velkoformátová mozaika, která je věnovaná Panně Marii. Měli bychom skončit buď to koncem tohoto roku a v horším případě, pakliže nám nebudou okolnosti přát, tak na jaře příštího.
4: Vlada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S nimi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy.
3: Sport.
4: První finalistkou letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou v super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí ještě Linda Nosková, která aktuálně hraje v Londýně ve druhém semifinále proti Ukrajince Kostukové.
3: Počasí.
4: Dnes v noci a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno, chvílemi může být až oblačno. Nejnižší teploty dosáhnou 13 až 10 stupňů, v údolích bude lokálně jen kolem 8 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dočasně uzavřeny jsou ulice v průmyslovém areálu ve Zlíně kvůli požáru. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na večerní pořad Na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Budík si o víkendu nastavovat nemusíte. Máme pro vás mnohem příjemnější start do nového dne. Nechte se probudit naším vysíláním plným pohodové hudby a aktuálních informací. Začínáme v 5 hodin. Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, lačirate šukaršuni ben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mraz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol v odboji v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moje stará máma mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastně ako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešnej době, kedy nie je vojna a máme si z čeho koupit to jedlo a že máme to štěstí.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval o svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňují.
1: A protože vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma, ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že aj väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě. A já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music a pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty, sešly se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině a na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny a pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obaštáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spát.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí, nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex
7: Českého
1: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného Dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: A někde jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě,
0: koho jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu, filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, toto mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu, v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval.

0: Sledoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
1: Ale to byste musel znat do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
0: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
1: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
0: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivý, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
1: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
0: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
1: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
0: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
1: No, vidíte. Jako, jo.
0: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
1: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
0: Přesně tak.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsem se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě z vnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo, že je, tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, naspátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, to, no, to je pravda.
1: Já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V hlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesu, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho.
0: Takže ne, že třeba špatně. Máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte. No,
1: i to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam za něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: No, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti než od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neví.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsušší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v tisíci metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Zajímala všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme, výčepní byla paní Mařenka, tady vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy a tu kytaru a takovej a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má na rozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takovej, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my
5: sportovní družstvo vlastně.
4: My jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil, takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru, vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli. No. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, co koho napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru. No.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka. Teda.
1: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma, prostě všechno, jsem neměl nic sebou, no.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda. Ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam...

0: To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
1: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
0: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
1: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
2: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
1: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
0: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
1: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
0: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
2: Ještě
1: to je vliv toho pokojíčku.
2: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
0: To jo, to je pravda.
2: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
1: Kolik vám bylo v té době?
2: Mně bylo 20.
1: Jirkovi?
0: Mně bylo 21.
1: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
2: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž půjde ve vojenským, anebo jestli bude mít teda oblek.
0: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
1: A to jste mohl?
0: No mohl, protože on přímej náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
1: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
0: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni, 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit.

0: vlastně, že to nestihl, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
1: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
0: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
1: Praha 6.
0: No, Praha 6, tak tam.
2: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel. A já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělala ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřena, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
1: Vlastní obřad?
2: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: to bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Jo, takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak, no.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když jsi mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, nevěděl, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jako že jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku a toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý životu. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježíš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svatební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, samozřejmě, se na to těšíme.
3: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No tak my máme tady takový ten překapávač, a tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bod. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal a nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kája God.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování, jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou a to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře, tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář, ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a pak zjistím, že třeba jsou děravý, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. Můžeme to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně, jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo? Tak jako v kině to tak bývá, že mlčejí. No.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle. Teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval. A byly tam klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
3: Co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafé a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany Ivy. A tím, že vlastně nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádá. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
5: No, to není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili? Na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to i, že já tě mám rád takové, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osud?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: a milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem. Takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi by byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Více zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, poenty. Řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlačili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bych
1: čítat je přímo snad rozpojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ho na to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: A byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já přepěl v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně Šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vyblízkaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vyblízkaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřno.

0: not be coming.
1: Pardon, kdo říká?
0: Mlinář.
1: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
2: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
0: No co jsem říkal?
2: Co jsi říkal?
0: No říkal jsem tak, jdem tady pozor, paní knižno, tady mox na tvý kamen.
2: Tak jedem, paní knižno.
0: Ale ne, tak jedem, paní knižno. Tak jdem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám, neustále, to vás strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jdem tady pozor, paní knižno, tady je mokstná tvůj kamení.
2: Pozor, pozor!
0: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. Textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady mox na dvě kamení.
2: Jednou pozor!
0: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jdem tady pozor, paní knižno, tady kamení a ty mokřina.
2: Tady pozor, paní knižno, tady kamení a tady máte mokřinu.
0: Švachtavá mokřina, ne mokřina.
1: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
0: Ale to diváka nezajímá.
1: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do boku.
0: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
1: Takže vy v tom čvaňháku. Taky mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Byste tam možná mohli skalhotat. Kolej, jak koukám, ty už tam byli, jo?
0: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
2: Přítomen!
0: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jdem tady pozor, paní knižo, tady mokřina, tu je kamení.
2: Tady pozor, paní knižo, tady je mokřina a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
0: Samozřejmě na vás dojde.
1: Děkuji, já teď zůstanu.
0: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
1: Pardon, ještě jsem se...
0: Vy se zastavíte na hranici.
1: Já jsem se chtěl zeptat, kde je celé kusté v Habrovém lese.
0: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
1: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
0: Nevím, no tak. Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale přijavím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herko.
1: No ne, že bych se klátil a že bych snažil
0: Kláďte se a šumte se.
2: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
0: Hejte se, nekláďte se, mlátí tě o větvema.
1: Já se přesadím.
0: Tak se přesadte.
2: Já ho radši vytrhnu.
0: To byste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluřema. Já zavolám Přeurubci, aby tě mrzá.
1: Smrk.
0: Smrk v Habrovém lese?
1: Kde se vlastně hajný pěstuje na Vánoce. A pak by aby mě hlavně míň bolely větve.
0: Dajte větve, dělejte smeky a zcela nebo dohadoval každý figurze.
1: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
0: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
1: To by mě přivez věřnáky koledáru.
0: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
1: Může se objevit, já vás chci informovat.
0: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Jestli nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
2: Mně se to líbí.
0: Ale mlčte.
2: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
0: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova.
1: Člověče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají všichni.
0: Že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
1: Připraven.
2: Příprava hotová. Příprava hotová.
1: Příprava
2: hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
3: Odjet.
0: Hrubo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávejte peronky, to není nádrží. Ruce na pánové.
2: Tady pozor, paní knižo, tady je kamení a tady je mokřina.
4: Ach, jak mokro.
2: Mafio.
0: Ale to říká
1: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
0: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
2: A já jsem Lina.
0: On je Mlina.
2: Vytáhněte stavidla.
0: Co by si vás?
1: Ne na mě bude, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši jenom dřevo, jsem smrk.
0: Tak to jsem tady zbytešil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
1: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
0: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonocí.
1: Dítě tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a hodte mi text tady na kafíčku.
4: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudě není možná?
1: Nebo ten střevíce a šaty. To mi není možná, ale.
0: Čak, dohrajte ženskou, no tam jen kněžnu.
1: Jsem naštvaná.
0: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střevíce a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé střevíce. Pohled dolů. A šaty.
1: Jo, já si takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice.
0: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o tom přijdete. Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
1: Tak jak mokráme střevíce a šaty? Jinudy není možná.
0: Jen tudy.
1: Jen tudy.
0: Ne, Mlina.
1: Ne, Mlina.
0: Ale ne, Mlina.
1: Zůstane ti to.
0: Znova. Ach, jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
1: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
0: Jen tudy.
2: Jen dudy.
0: Dudy.
2: Jen tudy, dudy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme to, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že je rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriály.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
6: Nepočká.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodíš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne,
5: jen, tak
2: ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe tu ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama. Ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? To je přesný.

0: treba tak ležiť.
1: Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci
1: jo?
0: Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: je. To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Vyčátka odešla nám. Počáte se zase a týká bude
2: důležitá. Jak je to dál?
0: Formé vo batajon, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Eternať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespadce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně je na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysouhoru, Ústevny, Radhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba já nevím, 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, které jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se dají po Hřebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Choclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se na dolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na straní, na Bludovice, no prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano, kam se podíváte, tam je placka a když poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To je takový Nětinskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se neuspěl na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dole zajít, ale můžete třeba na tu Lysouhoru jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Fridlantu a ušlapete po svých Lysouhora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A se tam se dá být přímo na Radhoš, třeba z Radhoště na Pustevny. Tady jsou fakt opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici ve Frýdlantě muzeum, pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu. A pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat. I na jezerky, prostě i na směravu, no všude. A přes jezerky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Uhum.
1: A máme tady kouseky. Máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německé, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede,
0: jo,
1: to
0: se
1: tam
0: jede
1: autobus, jede autobus, a tam se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. Do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta dolů.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to mělo nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měl o to starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Raspenavy přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén do dály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo?
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala tak.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už

0: důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel. Jo, ten znáte, kdo to byl, že samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
1: Aha.
0: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
1: Krkonoš.
0: No a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
1: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
0: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí. Našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo, a nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou, a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, on je, tam jezdí takový malinký autobus. Takový úplně miniaturní.
1: Aby se vešel.
0: No, a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tady to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak...
1: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické dopadlo, okamžiky, no. Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa vašeho dětství.
0: No ale je to divný, že jo?
1: Ne, je to
0: že
1: krásné právě.
0: Že se člověku nezdá
1: o tom, kde bydlí.
0: Kde bydlí teď, no to je to divný.
1: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle. Ta zamilovaná
0: no,
1: místa.
0: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
1: Přesně no. Tak. No tak jo, tak paní Ano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc
0: mějte
1: díky za zavolání.
0: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné domů.

0: Inspirační linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Pardon, Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka. Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roku, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svoji Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinbergy vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné, koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, tak se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady jsou na tom Markovým kopci se nacházejí nějaké vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, a a když ty vinohrady s těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět si to představuji, jak tam musí být parádní u vás, úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roků. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a nebo podešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře, a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk. Vepřína nebo kravína, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano.
0: Moc díky za zavolání.
1: Mějte se moc hezky a jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Pěkný moc zdravím a přeju krásné léto všem a hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně.
0: Také.
1: Naslyšenou. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií, místo v přírodě samozřejmě ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, ještě bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Broclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cítářovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco na reno. A v okolí máme Hračí údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je Rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Nádherné okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně jsem unešena z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Kdo to fakt, jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
1: ráda
0: tu přírodu.
1: A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidí paní s malým jezevčíkem, tak to jste vy. Jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, aha, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Dá ona se... sedí uprostřed.
0: No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha. Tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
0: Jo, takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře, tak
0: klapne.
1: Všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat, jako ze žurnálu, jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích, a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsou rodačka z Valska, ta jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráku ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště, naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je se podívat na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, jo, vajíčkama.
1: A nádherné je to tam. Při sambou.
0: Takže tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín.
0: Mm-hmm.
1: Je to. A je fakt nádhera a ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný nádhera. Já jsem tam dlouho nebyl a já jsem tam předloni. No teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady. Nedá se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, když byly děti, že?
0: Uh-huh.
1: Tak člověk věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
0: Hmm.
1: No, a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci, tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man!

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: Brně taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uh-huh. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám takže... toto skočím, paní Mirko, mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětstvím máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: Já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a mládí.
0: Přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v lednici.
1: Zdravím ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto, jo, tak proto je proto. To moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu. Aha. Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to právě, máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu. Dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už,
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích, a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam,
1: to
0: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni.
1: No, opravdu. V přírodě
0: paní Mirko,
1: tam mě to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čiší a je mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvíli.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste je tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano.
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já ano, připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda ji poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně stejně zapálená.
1: Takže mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání pojevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Tak.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždy

0: Ano, to je, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. Uh-huh. A já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
1: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
0: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
1: Kažte, počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava furt rovně a dojdete k prioru, to máte pravdu, naprostou.
0: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
1: No jo, to ale, to už je pryč.
0: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
1: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, ano. Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
0: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval marketu, že?
1: No.
0: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
1: Takže pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
0: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
1: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
0: Moje nejlepší zamilované místo je ten svatý kopeček, zoologické zahrady.
1: Jasně, co jste říkal na začátku.
0: No ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
1: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
0: Ještě, jestli bych mohl, tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
1: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
0: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
1: Díky vám také.
0: A potom po práci hezkou cestu domů.
1: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
0: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
1: Taky.
0: Se.
1: Vy tež.
0: Se ozvu.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou a moc krát děkuji.
1: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuje z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila. A měla jsem tam vyhlédnout své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jezdí. Já tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potas, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla. Jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda bod nejdu sama. Když tak tam byl se synem a on si sedne vedle a jsme tam tak tíše. Jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam. No a pak si, když ještě mám čas, tak si vylezu si na Chopo, na Dumběr. Podívat se tam na ten lyžařský svět. No je to moc hezký, moc.
0: No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně, tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel. Který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a aby si zde se stali ve vlaku. No. A tak mě z jedného konce republiky na druhé.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila. A mě stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá patra. No, úžasný.
0: No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Jo, takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo. To... Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic. Je to taková jako vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky. Krásná řeka tam teče a je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Takže
1: vám děkuji, tak, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zvuk doznívá, noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu, krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům a já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země Česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, aby si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí a zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Horehroní, Volenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit a myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju a kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to. A líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme. Takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlastně nádherná.
0: A kam se...
1: No, kam... A prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli... Myslím si, že už že bych to mohla zvládnout ještě. Bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětma. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No a tak, to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám moc krát děkuju.
1: Přijdu já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou
0: Díky.
1: Noc.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky. Mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti. Měli jsme tam techniky, 3 kamarádi. Bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se musela dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Perštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída Míru.
1: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
0: Ano, ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000.
0: Ano.
1: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastet, P70. po toho jsem si to musel předělávat teda, ale nádherné auto.
0: Malinko, utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mně se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: Poznáte Pardubice, no tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili,
0: ano.
1: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru, no teď jsem... Teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe, no tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl, kdy prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné, no.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi neto, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mi líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal. Jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město...
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako těch Pardubicí, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No.
0: Jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak, no a pak jsem tam mám jako kamarády, že taký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takovou Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak.
1: Já
0: bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapad tak, jak to bylo.
0: Dobře.
1: No, takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane takže, Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Zaslyšenou.
0: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdrav a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v divadle hudby. Já ho mám rád a v tom divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury, měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála.

Stékal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával ji všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách,
a kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do

0: meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky, ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
1: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pač mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: Horní.
2: Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře, což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rást. A tam to hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika denní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Že? No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval, udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebyl za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte, máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali, že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivý toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal sup. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykládat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho obhospaduje, teď to neřeknu, on se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depa. Vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no. Byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete? Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

Je tu někde telefon?